0: Víme, že komplexy na 10 000 metrů, které jsou bytové, mají zelenou. Tento zákon byl psaný developery na zakázku. Toto vlastně není střet zájmu, to je přímo unesení státu v přímém přenosu. Je to hacknutý zákon, jako když se hackři snaží dostat do kritické infrastruktury státu.
1: Předlohu bude muset opět posoudit sněmovna. Stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má ale dostatek hlasů na to, aby dnešní senátní veto přehlasoval. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard a bude ale pod 400 miliard korun. Novinářům to po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Podle zástupců opozice je taková výše schodku při současném ekonomickém růstu neobhajitelná. Španělské úřady a policie dnes odpoledne evakuovali ze Seuty až 1800 migrantů, z nich se však několik set na místo později vrátilo, uvádí to média. Jedná se o migranty, kteří do Seuty přišli na konci července, kdy hranici z Maroka do španělského města na africkém kontinentu překročilo až 80 tisíc lidí. Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Zvláštní motivaci bude mít Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí v domácím podniku na šesté pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a pojede se také samostatně budovaný sprint.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Pojďme ještě na počasí. V pátek budou teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Zpočátku nebude spíše polojasno až oblačno. Později, ale odpoledne a k večeru od jihozápadu bude přibývat oblačnosti a také déšť a místy velmi silné bouřky, které může doprovodit také krupobytí nebo nárazový vítr. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět na 130% průměrné mzdy. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu podle odhadu klesne asi o 30%. A v pátek nás opět čekají bouřky. Místy můžou být i velmi silné. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
2: Věřím v to a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 tisíc v roce 2029.
1: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele být 50 tisíc. Průměrný plat by pak měl šplhat na úroveň 75 tisíc korun. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. Pěstitele trápí i nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Pomáhá, že neplatí omezení v zavlažování zeleniny. Předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská k tomu doplnila.
3: Tak je to samozřejmě pro nás obrovský problém. Samozřejmě nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktu na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
1: Osevní plocha zeleniny letos v Česku meziročně mírně klesla. Několik set lidí dorazilo dnes v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 68 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se brání ruské armádě. Akci Běž domů Ivane uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu a další akce jsou v plánu také zítra. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný, jak dnes novinářům řekl místopředseda svazu Martin Gerža.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V pátek bude zpočátku oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami odpoledne a večer, ale od jeho západu přibude déšť a dorazí i silné, až velmi silné bouřky s kroupami a nárazy větru až kolem 90 km v hodině. Teploty do té doby vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: vy na frekvenci 1?
1: No, no jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera. Objala mě, byl to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
0: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Schodek státního rozpočtu příští rok poroste z letošních 310 miliard korun. A také v pátek čekáme bouřky, místy i krupobytí a silný déšť. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i proti obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil, více řekl senátor za STAN Ondřej Lochman.
2: Když se podíváme do toho obsahu zákona, tak se najednou dovíme, že komplexy na 10 000 metrů, které jsou bytové, mají zelenou. Tento zákon byl psaný developery na zakázku. To vlastně není střet zájmu, to je přímo unesení státu v přímém přenosu. Je to hacknutý zákon, jako když se hackři snaží dostat do kritické infrastruktury státu.
1: Předlohu bude muset opět posoudit sněmovna, stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má ale dostatek hlasů na to, aby dnešní senátní veto přehlasoval. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard a bude ale pod 400 miliard korun. Novinářům to po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Podle zástupců opozice je taková výše schodku při současném ekonomickém růstu neobhajitelná. Španělské úřady a policie dnes odpoledne evakuovali ze Seuty až 1800 migrantů. Z nich se však několik set na místo později vrátilo, uvádí to média. Jedná se o migranty, kteří do Seuty přišli na konci července, kdy hranici z Maroka do španělského města na africkém kontinentu překročilo až 80 tisíc lidí. Po 4týdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Zvláštní motivaci bude mít Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a pojede se také samostatně budovaný sprint.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Pojďme ještě na počasí. V pátek budou teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Zpočátku nebude spíše polojasno až oblačno. Později, ale odpoledne a k večeru od jeho západu bude přibývat oblačnosti a také déšť a místy velmi silné bouřky, které může doprovodit také krupobytí nebo nárazový vítr. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila...
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Ministr Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět na 130% průměrné mzdy. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu podle odhadu klesne asi o 30%. A v pátek nás opět čekají bouřky, místy můžou být i velmi silné. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
1: Věřím v to, a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 000 v roce 2029.
0: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele být 50 000. Průměrný plat by pak měl šplhat na úroveň 75 000 korun. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. Pěstitele trápí i nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Pomáhá, že neplatí omezení v zavlažování zeleniny. Předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská k tomu doplnila.
2: Tak je to samozřejmě pro nás obrovský problém. Samozřejmě nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktu na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
0: Osevní plocha zeleniny letos v Česku meziročně mírně klesla. Několik set lidí dorazilo dnes v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 68 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se brání ruské armádě. Akci Běž domů, Ivane, uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu a další akce jsou v plánu také zítra. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek. A podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný, jak dnes novinářům řekl místopředseda svazu Martin Gerža.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: A pojďme se podívat také na počasí. V pátek bude zpočátku oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami odpoledne a večer, ale od jeho západu přibude déšť a dorazí i silné, až velmi silné bouřky s kroupami a nárazy větru až kolem 90 km/h. Teploty do té doby vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme vám hezké ráno.
3: Jsou to zprávy a Lucie Šmídové.
4: Dobré ráno. Jih Moravy byl po bouřkách bez proudu. Otevírá se další úsek D35. Evropská liga se fotbalové Plzni vzdaluje. Řidičům se dnes zprovozní dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Výjimkou je ale tunel Homole. Geologické podmínky odsunuly zprovoznění až na léto v příštím roce. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdla.
5: Dálnice D35 se dnes zase o kus přibližuje tomu, aby byla alternativou k D1. Otevíráme totiž další důležitý úsek, zatím bez tunelu Homole, který bude dokončený před létem příštího roku. Letos ještě zprovozníme přes 6 km dlouhý úsek D35 mezi Sadovou a Plotištěm a rádi bychom také otevřeli úsek Džbánov-Litomyšl.
4: S uzavírkou naopak musí počítat během sobotní i nedělní noci řidiče na D1 mezi exitem 21 a 29. Důvodem je noční zátěžová zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka potrvá vždy od 20. do 8. hodiny ráno. Asi 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Kolem 9:30 večer zbývalo bez dodávky elektřiny ještě asi 1400 odběrných míst. Jihomoravští hasiči hlásí desítky výjezdů. Na Jihlavsku byl na

0: dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám, které umožňují rychlejší výstavbu větrných elektráren. Obce tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k Nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje dohodli tento týden. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě vysoko 0-3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta je na programu za týden na západě Čech. Fotbalisté Hradce Králové vybojovali v Aténách remízu 2-2. Odvetu se zahrají za týden na východě Čech.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině území déšť. Místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A krátce po šesté se podíváme na hlavní tahy.
2: Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná. Na 26. kilometru před sjezdem na Benátky nad Jizerou se odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
0: A po zprávách už startuje ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
3: Jseš nějaká zrychlená?
0: Kdo?
3: Lucka?
0: Ne, já se jdu udělat kafe, víš.
3: Jo, ty spěcháš.
0: Tady s kolegyní, že zajdem na kávu po zprávách.
3: Půlce zpráv si začala jako hrozně zrychlovat. Říkal jsem si, proč tak spěchám a spěchá na kávu?
4: No, to proto já mám pochopení. Zrovna včera jsem stála u kávovaru, stali jsme tam s Katkou, která včera měla zprávy a říká, ty Luby, kolik ty tak dáš těch káv jako za ráno? A já říkám, no, tak 4. A ona pak přes den? A já říkám, no, přes den už žádnou.
3: No, neříkej. Ne. A myslím si, že občas je to i víc než 4.
4: Fakt? Kdy mi to počítáš?
3: Ne, v žádném případě. Já jsem domluvený s tvým vodákem.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: slovo káva před chvilkou, tak si pro ní už musela běžet, viď?
1: Ale myslím si, že ji mám dřív než ta Lucka.
0: No ta drbe.
1: Zvládla to bez kafe.
0: Tam nešlo o to jít pro kávu, tam šlo o to potkat se tam s tou kolegyní a vyprávět si různý záležitosti. Tak máme tady pro vás horoskopy, před víkendem se takové informace určitě hodí. Hezké ráno.
1: Dobré je to.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Johana, Johanka a Noemi. Gratulujeme. Slunce ve lvu a luna ve střelci vám namíchají příjemný koktejl zážitků od všeho trochu. A hned tak na ně nezapomenete. Co čeká lvy? Objevíte nový prostor pro svoji aktivitu. Prostě potřebujete cítit, že život je vzrušující. Pane, na řadu věcí máte dobrý čich, ale neukazujte přátelům předčasně hned všechny trumfy. Mohl by je někdo vzít za své. Váhy, o lásce se říká, že je mocná čarodějka. Pokud vklouznete do jejího vlivu, budete se těžko dostávat zpátky. Štíři, důvěřujte svým schopnostem a neodkládejte důležitá rozhodnutí. Už včera bylo pozdě. Střelci, cítíte příval pozitivní energie. Vše by mělo fungovat, jak má. Můžete se těšit na příjemné zážitky. Kozorozi, ozve se vám někdo, s kým jste se dlouhou dobu neviděli. Sice vás to překvapí, ale nakonec i mile potěší. Vodnáři, před vámi je vzrušující událost. Přesvědčíte se o tom, že stará láska nerezaví. Je možné, že se vrátíte k bývalému partnerovi. Ryby, jste mistři v překvapování, ale dnes zřejmě někdo překvapí vás. Doufejme, že pozitivně. Berani, hvězdy radí, abyste přibrzdili ve všech směrech. Příliš mnoho nadšení by vás mohlo odvést ze správné cesty. Víci, zřejmě dojdete k poznání, že existují i jiné věci, než jsou jen povinnosti, a pokusíte se něco zajímavého podniknout. Blíženci, radost vám udělá milá SMS-ka, která vám změní náladu. Radci, máte-li v plánu vyrazit dnes někam na večírek, uvidíte, že je to ten nejlepší nápad. Určitě se pobavíte a nelze vyloučit, že ani v lásce nepřijdete zkrátka. Citové záležitosti slibují překvapení. Milí přátelé, šťastná planeta Jupiter vám přeje. Dnešek vypadá velmi nadějně po všech stránkách. Prosadí se i ti nejsmělejší jedinci. Užijte si mnoho radosti a smíchu. Toho není nikdy dost. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 6 hodin, 17 minut, hezké ráno.
1: Krásné ranko.
0: Tak pojďme si trošku vylepšit náladu nějakým fórem. No. Střídáme se tady s Janou a s Mikešem.
1: A dneska jsou na řadě oni.
0: Tak jo, zkusme to.
2: Nezbývá, než poslechnout si další fór.
1: Mám tady jeden blondýnkovský, jo. Pán v baru povídá blondýnce. Co kdybych vám chtěl zavolat? No to je dobrý, tak moje číslo najdete v telefonním seznamu. No jo, ale já nevím, jak se jmenujete. No a jméno tam je taky.
2: To půjde, to půjde.
1: To nepůjde. Ne, prostě podle mě byla strašně chytrá ta ženská. To je podle mě fakt jako, jak se zbavit prostě...
0: Myslíš, že... Jako,
1: no, obejdy.
0: Jo, že jenom ten, co s tou udělal, vtip to nepochopil. Dobře.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen...

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.
2: Dávno už vím, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Teď přichází ta zásadní chvíle, kdy se budeme muset podívat společně za počasím. Vypadalo to, že celý víkend má propršet. To, co se dělo včera večer,
1: to bylo strašný. To bylo strašný, přesně tak, to bylo strašný. No a co nás čeká dneska? V podstatě ta výstraha před těmi silnými bouřkami platí opět. Vlastně někdy po 16. hodině by to mělo znovu zesílit. Jinak ty nejvyšší dnešní odpolední teploty mezi 23 až 28 stupni a musíme počítat právě s tím deštěm. Já teda jenom, jestli můžu, včera za náma jeli kamarádi z Moravy, měli přijet původně v 8 a přijeli ve 10:45.
0: A lodí.
1: V podstatě, ty jo. Napřed přišla taková zpráva, já jsem se tomu pousmála, pak jsem si říkala vlastně, jak se hezky česky říká, tohle ale není pr.
0: Pudel.
1: Psal právě kamarád. Kvůli monzunovým dešťům máme zpoždění. Ale ono to opravdu, to, co se dělo na té Vysočině, když tam stály vlaky, že jo, uvěznění v bahně. A mě vždycky překvapí, maminka moje říkala, před ohněm utečeš, před vodou ne. A ono asi něco jako, teda teď nechci znevažovat jako oheň, jo. Ale ta voda někdy dokáže být opravdu strašně,
0: tak
1: strašně
0: rychlá. Tak ono je rychlá, no, právě proti ohni. No. Bylo by dobrý, by se potkali vždycky, kdyby z jedné strany běžel oheň a z druhé strany voda.
1: Mělo by takhle, lej v tom Chorvatsku, že jo, přesně.
0: Ale leje. Tak, my si dáme zprávy za chvilku, taky se mrkneme na silnice.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Teď je 6:30, krátké zprávy, Lucie Šmídová.
6: Dobré ráno, Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 proběhnou v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Na Jihlavsku byl po čtvrteční odpolední bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Na tratích byly nánosy bahna. Italští vědci chtějí pomoci jaderskému moři. Do vody podle médií vypouští zhruba 160 tisíc chobotnic. Jejich cílem je omezit invazi škodlivého modrého kraba.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: A problémy hlásí stále z D10.
7: Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná. Na 26. kilometru před sjezdem na Benátky nad Jizerou se odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. Odklon je veden na 21. kilometru. Pozor, u Tuřic je souběžná silnice číslo 610 neprůjezdná kvůli rekonstrukci mostu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Míro, byla jsem včera v kině, byla jsem odpoledne a pamatuješ na dobu, kdy se promítalo pouze od nějakého počtu lidí v sále?
0: No jasně, tak to je vesničko, má středisko, že jo? Tam je to jasný. Sám jsem tam poslal 8 lidí.
1: My jsme šli s dcerou včera na třetí hodinu odpoledne do takového toho multiplexu. Byli jsme v tom úplně nejmenším sále, který tam je a když bylo 2 minuty do promítání, tak jsme tam byli sami dvě v tom kině. A já jsem si říkala, tyjo, hele, oni možná nebudou ani promítat. A ona říká, budou. No a tak nakonec nás teda bylo v celém sále 8.
0: Oni možná promítají, když tam nikdo není, ne? Už teďka.
1: Když tam nikdo není, tak si myslím, že ne.
0: Ne?
8: Ale pro jednoho jo, asi.
1: Asi by to pro jednoho promítli, protože tam nebylo nikde žádný upozornění. Když my jsme přišli a teď jsme si otevřeli ten sál, tam jsou takový ty samoobslužný kiosky a teďka koukáme na to a ona říká, ono je to vyprodaný. A já říkám,
0: jakože to bylo právě, to vypadalo, všechno
1: bylo v jedné barvě, jo. Že jo, všechno to bylo zelený. A já říkám, ne, to není aby vyprodaný. To jsme úplně první, kdo si kupuje lístek. Ale tak jako bylo to docela dobrý, ale co jsem vlastně chtěla říct. Bylo tam jedna scéna, kdy syn říká matce, ty tady máš prosím tě zlatý stránky 10 let starý. A dcera se na mě tak jako podívá, říká, co to je?
0: Zlatý stránky.
1: Zlatý stránky.
0: No, to je přece to, co přetrhával ten silák v televizi.
1: No. Já jsem se na to vzpomněla, jak tady měla Jana ten fórek, víš, s tím telefonním seznamem, tak jsem si právě vzpomněla na Zlatý stránky. No, tak je to docela vtipný, že jo, novej český film a stejně tomu nerozumíš.
0: Jo, to bylo GDPR, co?
1: Jo.
0: Jsi vzala prostě... No. Celý město bylo v jedné knížce, jenom si slistovala.
1: Přesně.
0: A šla si tam.
1: A tam bývala i
0: Onížilovi, čtyři pod sebou.
1: No, a tam bývala adresa, že jo, i podle mě.
0: To nevím.
1: Podle mě jo?
0: Co?
1: Podle mě ve starém telefonním seznamu bývala adresa.
0: To si nejsem jistý. Já myslím, že ne, protože ty jsi tam našla právě čtyři Ponížilovi a volala si. A říká, dobrý den, je doma Lubka. Kdo je Lubka? Nemáte dceru Lubku? Nemáme. OK, tak aha, další telefon.
1: Jo,
0: a znova.
1: Jo, vidíš, tak já jsem si myslela, že tam byly, že tam byla i adresa, že tam bylo třeba napsáno, my jsme bydali v Plzni v Tylovce, tak Koutovi, Tylova 28. A teďka vlastně nevím, jestli to tak bylo, nebo ne.
0: Co na sebe ještě řekneš?
9: No, my jsme vždycky stáli v budce s kamarádkou a jen tak jako jsme otevřeli někde ty zlatý stránky, zapíchli jsme prst a volali jsme.
0: Mm-hmm. A teď máš z toho dvě děti.
10: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

jednoduše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: jsme tady řešili GDPR a telefonní seznamy, které už vlastně teďka nejsou, které visely běžně prostě v telefonních budkách a tak. A já jsem si myslel, že tam byly jenom telefon a jméno.
1: Ne, píše Lukáš, no. Prosím tě, jasně, že tam byla adresa, další zpráva, Ipson, já si taky myslím, že tam adresa byla. To se vygooglí, jestli jo nebo ne, přesně, my už jsme to tady vygooglili.
0: Jsme to našli, no, a opravdu
1: fakt
0: jako
1: komplet. Tam byly adresy.
0: To jsou věci, které by teď už prostě jako neprošly v žádném případě, že jo?
1: No jasně, že ne, jako telefonní číslo si, to jako je pořád, tak nějak si myslím, to se totiž dalo zaplatit, abys tam to telefonní číslo neměl.
0: To se dalo, jo?
1: Jo.
0: Ale v těch zlatých stránkách.
1: A podle mě dřív ještě bývaly telefonní seznamy,
0: no,
1: a to nebyly ani zlatý
0: ten oranžovej
1: stránky. No, oranžovej telefonní seznam.
0: No, ten si pamatuju právě. A zlatý stránky to bylo až po revoluci, že?
1: To bylo, a tam potom dokonce si myslím, že si ve zlatých stránkách mohl najít i mobilní telefonní čísla, jako potom v těch pozdějších.
0: V těch novějších, jako jo. A to ještě bylo, to svolalo ještě na tu krabici 6-kilovou, že jo, tenkrát. Tak dáme si chytré jak rádio už za chvilku na Frekvenci 1.
2: Ráno Frekvence 1. Dělá

0: My pojďme teď ve 6:45 prověřit, kdo bude chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak, když už tady řešíme ty telefonní seznamy, tak jsem si říkal, mohli bychom si trošku pocestovat v historii a podívat se na ten vůbec první telefonní seznam, který se kdy objevil. Kdy to asi tak mohlo být? A kolik tam asi tak mohlo být kontaktů?
1: Ty bogo. Já bych řekla, že to mohlo být nějaký rok 1890.
0: 1890 typuješ. Dobře.
1: No.
0: A kolik tam tak mohlo být telefonních čísel?
1: 5.
0: Odhaduje Lubka, tak za chvilku zkuste nějaký přemýšlet.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
4: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Jsme první telefonní seznam na světě.
1: Ty ses mě ptal, kdy byl a kolik v něm bylo telefonních čísel. Mm-hmm. Já jsem říkala, řekla jsem 1890. Prostě myslím si, že to je konec 19. století. To si myslím, že celkem jako...
0: Myslím, že plus minusy, jako ten potlesk, samozřejmě logikou asi Grahama Bella sešla, předpokládám.
1: Ale kolik tam bylo čísel, to fakt nevím. Říkala jsem 5, no, tak...
0: Byl to rok 1876 a samozřejmě ten první telefonní seznam byl spjatý s telefonními aparáty.
1: Ano.
0: Které tenkrát se začaly rozšiřovat. Tak museli logicky k tomu vydat jako taky nějaký seznam, takže zatím opravdu stál Bell.
1: Ano.
0: Už takhle na začátku. A představ si, že v tom novém telefonním, byl to chyták, nebylo ani jedno telefonní číslo.
1: Cože?
0: Byly tam jenom jména, protože oni k tomu měli tu spojovatelku, že jo?
1: Jo,
0: oni jako
1: takhle.
0: Vlastně neměli telefonní čísla.
1: Jasně, měli jasně, spoj, už to
0: spojte
1: chápu.
0: Mě s Lubkou.
1: S tím, ale oni prostě spojovatelka spojila. Tak to je dobrý.
0: No, ale i tak těch kontaktů, teda když dáme kontakty a ne telefonní čísla, tak jich tam bylo 50 v tom prvním seznamu. Ale měli hodně sdílený ty telefony, on to tam nějak, já nevím přesně, jak to tam motali. Ale třeba v Čechách, tohle byl rok 1876, a v Čechách, nebo v Česku obecně, v Československu, v Rakousku-Uhersku, nevím, asi to bude Rakousko-Uhersko, to bylo roku 1883.
1: Jo.
0: Takže když si to vezmeš o 7 let později,
1: vlastně
0: už jsme tady
1: dobrý.
0: Měli taky. Hmm. A vtipně se to jmenovalo Abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou. Co je PT, nevím.
1: Taky
0: ale název senzační.
1: Krásný. Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: To, že Lucie bylo velmi oblíbené jméno v 80. letech, potvrzuje fakt, že jen tady u nás v rádiu jich je asi 67.
1: A... No a pak přišly 90. léta a byla tam Kateřina a to potvrzuje, že 67, nebo co jsi to říkal, 97 jich je na Evropě.
0: Tak, tak. Ale proto se i skupina Lucie jmenuje Lucie, v té době velmi oblíbené. Ale skupina Kateřina není, viď? Skupina Katka.
1: Katka, no ale...

0: toho textu. Někdy to zkus.
1: A jako holky za 50.
0: No, to ono celkově tam těch výrazů je víc. Nastydlý Mindy třeba. Je to divoký výraz. Tak, my si dáme zprávy už za chvilku. V nich bude spousta bahna, že, Lucie?
1: Jo, určitě.
0: Ne,
1: co by jsem ještě chtěl?
0: Ne, jako, že ti to mám nadiktovat. Teda.
1: A běda, jestli nebude.
0: Já ti to jdu přepsat.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
6: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Nachystala je Lucie Šmídová.
1: Krásné ráno.
7: Hezké ráno, na Česko míří další silné bouřky. Z Ostravy hlásí kritický nedostatek krve. D10 je po požáru kamionu stále neprůjezdná. Dnes a v noci na sobotu zasáhnou Česko velmi silné bouřky i vydatný déšť. Napršet může až 70 mm. Varuje Český hydrometeorologický ústav. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. První přeháňky a bouřky se mohou ojediněle objevit už kolem poledne. Hlavní vlna srážek ale dorazí až odpoledne. V Čechách se začnou tvořit četné bouřky a postupně se k nim přidá také bouřkový systém, který dorazí od jihozápadu z oblasti Alp. Kritický nedostatek krve ve fakultní nemocnici Ostrava trvá. Přestože ministerstvo zdravotnictví minulý týden vyzvalo veřejnost k darování krve, zájem dárců zatím zůstává nízký. V prvních třech dnech tohoto týdne přišlo denně jen kolem 50 dárců plné krve, přičemž pro pokrytí potřeb nemocnice by jich centrum potřebovalo nejméně 100 denně. Silničáři dnes zprovozní dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Výjimku ale má půlkilometrový tunel Homole. Důvody vysvětlil Frekvenci 1 mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
8: Stavba tunelu Homole je samostatná stavba. A to znamená, samostatně jsme stavili těleso dálnice a samostatně jde výstavba tunelu, a to proto, že ten tunel je v hodně složitých geologických a technických podmínkách. To znamená, měl jiný harmonogram než výstavba tělesa.
7: Naopak uzavírku. Na obě víkendové noci kvůli zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka hlásí silničáři na D1, a to mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Uzavírka potrvá vždy od 20 hodin do 8 hodiny ráno. České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Když byl evropský šampionát v Brně v roce 1997 naposledy, získali české volejbalistky bronz. Utkání začne ve 20 hodin.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině zemí déšť, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Zdržíte se na D7 a pozor, problémy hlásí z D10.
9: Dálnice D10 je ve směru z Prahy na Mladou Boleslav neprůjezdná. Na 26. kilometru před sjezdem na Benátky nad Jizerou se odstraňují následky včerejšího požáru kamionu. Odklon je veden na 21. kilometru. Se zdržením do 10 minut, když počítejte v omezení úle.

0: letiště na dálnici D7 na příjezdu do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
1: A také po 7. hodině pokračuje Ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
2: Jsme tu, hezké ráno.
1: Krásné páteční ráno.
2: Jak si užíváte prázdniny, přátelé, a dovolené?
1: No tak no. Jdeme do finále, že jo?
2: No prosím tě, nestráž, dítě 21. teprve.
1: Právě. No počkej, já jsem včera šla v jednom pražském obchoďáku a to bylo příšerný. Představte si, že oni tam postavili školní lavice. Prodávají tam aktovky, tam vystavená celá třída.
0: Celá třída.
1: Celá třída.
2: Tak to bych měl z toho depku, teda jako by mě dítě vezli nohama napřed. Já jsem se lehl, že řekne, že tam mají Mikuláše nebo něco, jo, už jako
1: to
2: nechystaný.
1: Ne, ale pro mě bylo strašný tohle. Představ si, že řekneš doma těm dětem: děti, jedeme do obchoďáku, koupíme něco dobrýho, dáte si zmrzlinu, jo. A teď tam dorazí a tam ta školní lavice.
0: No to tak mají manažera, co dostal nápad, no.
2: Celá třída. No to je strašný teda.
0: Jako manažeři s nápadama jsou strašný.
2: Oni jsou strašní i manažeři bez nápadů. Ona se v tom těžko vybírá.
3: Míra Michálek a Lubka

0: 7 hodin, 11 minut vás zdravíme, frekvence 1, páteční vysílání s datem 21. srpna.
1: Krásné ranko.
0: Jak jsem před chvilkou mluvil o tom, jak jste si užili dovolenou, tak z dovolené si přivážíme spousty věcí. Jsou to suvenýry, jsou to nemoci.
1: Vzpomínky
0: a tak dále. Já jsem teďka zrovna dával vzpomínku, jak jsem kdysi dávno byl v Maďarsku, a dával jsem tam vzpomínku na to, že jsem si tam dával smažený sýr s rýží. Oni to nejí s bramborama nebo s hranolkama jako my, ale s rýží. A myslím, že i ve Slovensku jsem viděl řízek s rýží.
1: To mám kamaráda a je to Čech a ten si dává řízek vepřovej, teda zásadně s rýží.
0: No a mělo to samozřejmě na tom Instagramu ohromný zásah. Já jsem tam teda napsal, že jako něco takového jsem ještě neviděl. Na ty komentáře radši nekoukám, protože
1: vždycky se najde
0: tam
1: někdo chytrý, kdo už to viděl.
0: Vždycky napíšu, tak tohle jsem ještě neviděl a někdo mi potom napíše, protože jsi dement.
1: Jo. Je to tak, no.
0: Je něco zásadního, třeba nečekaného, co jste ochutnali letos někde na svých cestách?
1: Můžu.
0: No.
1: A není to letos, je to taky vzpomínka.
0: Tak pojď.
1: S náma na tábory jezdili v době takový té socialistické družby, tak s náma jezdili děti z nějakého ruského divadla. Jo? Já jsem jezdila s plzeňským divadlem a s náma jezdili děti z ruského divadla. A měli jsme tam jahodový knedlíky a oni si je dávali z hořčicí.
0: A kremskou nebo plnotučnou? To je zásadní.
1: Plnotučnou,
0: tak to jde.
1: Takže co netradičního jste ochutnali? Nebo co třeba netradičního sami vaříte? Dejte nám klidně vědět na 736 304 44.
2: Frekvence.

0: 1995. Jsem na diskotéce, tam hraje tahle písnička. Já sedím v rohu, slintám si do piva a říkám si, taky bych chtěl s nějakou holkou si zatancovat a pak jdu zase domů.
1: To by nikdo neřekl, že za tou holkou musíš jít.
0: Já jsem se hrozně styděl, ale jako úplně pekelně. Řešili jsme tady nestandardní jídla nebo nečekaná jídla, která jsme ochutnali letos třeba na dovolené. Píše nám jakýsi kuchař z Boskovic, ahoj, letos ve Francii, už ani nevím přesně název, něco jako penis, ale bylo to plněný střívko vnitřnostmi. Aj, tak to, aj. To teda bych jako fakt nemusel.
1: Zpráva od Hedviky, další, jo. Zdravím, Lubko a Míro, já na táboře v Polsku za totality u Baltu poprvé měla bramborák ocukrovaný, ale vrstva cukru na bramboráku. No nic moc.
0: Jo, tak to bych si teda taky jako úplně asi nechtěl dát.
1: Mě normálně, já jsem hrozně jakoby senzitivní na tyhle ty
0: představy. Vidím tu husinu.
1: Jo, tak mě vždycky normálně fakt jako naběhne, ale jako normálně viditelně, husí kůže.
0: Dana píše, na Slovensku jsem dostala k obědu řízek, rajskou omáčku a knedlík.
1: Jo, počkej, bacha, jo.
0: Ano, no.
1: Michal, no. Východ Čech, řízek se zelím a knedlíkem.
0: Ještě jednou, řízek se zelím a knedlíkem.
1: A nebo guláš s bramborovou kaší.
0: To by mi asi tak nevadilo, ale je fakt, že ten jako smažený, obalený řízek s omáčkou vlastně, ve který se to rozblemcá celý, je divnej. No, ale je tady k tomu ještě přihozený zeťáček v naší, vaří v restauraci v Ostravě, kde chodí Poláci, objednávají si smažák, knedlík a ďábelku. Ďábelka, nevím, co je, ta si omáčka, jaká ďábelská.
1: Ta ďábelská směně, jsi bych řekla. Hele,
0: a míchají to dohromady.
1: Lunchhot, Tvrdonice na Břeclavsku. Rajská s řízkem. Jirka.
0: No vidíš, a to tady bylo před chvilkou taky.
1: To je ta omáčka.
0: Tak možná se to tak běžně jí. Musíš to vyzkoušet, Lubko.
1: A ještě jedna, ještě jedna. Naše tradiční rodinné jídlo je grilované kuře a špagety. Můj recept jsou klasické tvarohové buchty s uzeným.
0: Tak pojďte do nás, klidně píšte nám.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

0: Každé ráno na Frekvenci 1 hrajeme o peníze hned dvakrát.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: A že nám to tam krásně naskočilo k dnešnímu ránu 34 000, telefonní číslo 257 400 999.
0: Tak, kdo pak by chtěl vydělávat na dovču ještě na poslední chvíli? Co, hezké ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobrý den, tady Julius.
3: Julie? Julku. My vás zdravíme. Krásné ráno vám přejeme. Máme tady větu Petry Hřebíčkové.
0: Ta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
4: No já myslím opar.
3: Opar. Pojďme to prověřit.
0: Zkusme opar.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Není to ani opar. Není.
3: Není, no.
4: Nevadí.
0: Mějte se krásně, naslyšenou, hezké ráno.
4: Taky, pěkný den.
3: Přihodíme 500.
0: No, takže hrajeme přesně za hodinu. O kolik, otázka?
3: O 34 500.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: roku 69, my vzpomínáme neradi na léto roku 68.
1: Jo.
0: No.
1: No ale počkej, no. Mí rodiče měli svatbu, já to teda tímto pozdravím své rodiče aspoň, mají dneska zlatou svatbu, protože...
0: Zlatou už, jo,
1: mí rodiče jsou... ale já jsem se narodila až po svatbě.
0: Ty ses narodila po svatbě?
1: Já jsem se narodila po svatbě, je to
0: já
1: tak.
0: Já taky, ale bylo to ochlup.
1: Ne, ale maminka právě chtěla datum, aby ho tatínek nezapomněl, takže právě vybrala 21. srpen.
0: Na to se nezapomíná.
1: Jasně. Na to se nezapomíná. Každopádně, jaké počasí nás čeká dneska, tak to ví meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Krásné ráno. Cítíte ten klid po bouři, ale i ten klid před bouří? Ano, i během pátečního odpoledne a ve večerních hodinách očekáváme místy velmi silné bouřky. Ty budou opět doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Vypadá to, že porivy větru ve velmi silných bouřkách budou dosahovat rychlosti až 90 km za hodinu. Chybět nebude krupobytí a přívalové deště o intenzitě kolem 30 mm během několika málo desítek minut. Celkově ale může spadnout až 70 litrů na metr čtvereční. Během odpoledních hodin začne zesilovat vítr, a to na čerství. V bouřkách budou porivy větru samozřejmě nejintenzivnější. Odpolední maxima se zastaví mezi 23 až 28, ale pocitovou teplotu bude velmi výrazně během odpoledních hodin snižovat čerstvý vítr. Rozhodně bychom se v odpoledních a večerních hodinách neměli vydávat nikam na horské tury a měli bychom raději zůstávat v bezpečí našich domovů.
0: Teď je přesně minuta po půl osmé, krásné zprávy.
4: Krásné nejsou, ne, dobré ráno.
0: Tak krátké, Lucie Šmídová.
4: V Českých Budějovicích v noci na dnešek hořel záložní zdroj v hotelu, nikdo nebyl zraněn. Z hotelu evakovali 70 lidí. Stavba lávky přes Labe pod zámkem Brandýse nad Labem potrvá kvůli komplikacím až do jara příštího roku. Změna technologie stavby si vyžádá i navýšení ceny z 85 na 99 milionů korun. Vapování může u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím, varují před tím lékaři v Británii.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A po D10 stále neprojedete.
5: Dálnice D10 z Prahy do Turnova je neprůjezdná. Na 25. kilometru u Benátek na Rýzerou se odklízejí následky po požáru vozidla. Poslední volný sjezd je exitem 21 Tuřice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: 2 minuty po půl osmé, řešili jsme tady před chvilkou, jaké zážitky gastronomické jste si dovezli někde ze zahraničí.
1: Netradiční jídla,
0: no. A mě nenapadlo, že se to může stát i tady u nás v Čechách, že si dovezeš, nebo v Česku obecně, nějaký netradiční zážitek z gastronomie, ale může se tak stát.
1: No.
0: Dobrý den, reagují na řízek se zelím a knedlíkem. U Náchoda se to jmenuje řízek Pavliš a když strouhanka natáhne to zelí, nevěřila jsem, ale je to fakt dobrý, Lenka nám píše.
1: Ale víš, že jako jo, to si zrovna umím teda představit, když ten trojobal to nasákne, že to bude dobrý.
0: No právě,
1: o víkendu
0: no.
1: Na Slapech jsem měla uzenou krkovici jako řízek. Nebylo to špatné s bramborovou kaší. A to už jsem ale viděla, obalovaný uzený.
0: Mm-hmm.
1: V trojobale, smažený.
0: Jo. Koukám, že nám píše Láďa Hruška, snaží se to schovat pod Tomáše. Jo. Ahojte, já miluju obalovaný plátek tlačenky, smažený jako řízek. Já mám pocit, že něco takového Láďa tenkrát smažil někde v
1: Tomáše. Jo, asi jo.
0: No,
1: tak,
0: co tam máš dál?
1: Dobrý den, u Balatonu dělali v restauraci synovi ke smaženému sýru rýži a něco jako marmeládu. Požádali jsme o hranolky a tatarku a vyhověli nám.
0: A ťukali si na čelo potom. Klidně dejte ještě vědět, číslo je 736-300-444 a nebo můžete napsat na naše Instagramy.
1: Moderátor na cestách nebo Lubka Ponížilová.
0: A nebo tady máme taky apku Frekvence 1, kde můžete nechat přímo svůj krásný hlas.
1: No a nebo nám to klidně pošlete pěkně po storu, po holubovi.
0: Ne, poštou ne, prosím vás, to už bude pryč.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Přejeme hezké ráno z Frekvence 1, přátelé, pojďme opět na cesty. Ano. Tentokrát míříme k nám domů.
1: Je to tak, je tady pátek a už jsme si zvykli, že na Frekvenci 1 pokračuje soutěž o 3 vouchery na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend od AAA Auto. Největší prodejce ojetých aut v České republice, který nabízí na českém trhu neuvěřitelných 34 let hromady a hromady aut, celkem jich je 19 000 hned k odběru. A těch poboček je více než 70.
0: Ve 4 zemích dokonce.
1: To je neskutečný.
0: Kdyby vám nestačilo Česko?
1: Kdyby vám nestačilo Česko, přesně tak.
0: Tak za volant samozřejmě dnes usedne taky náš kolega Tomáš Fíla, který ovšem teďka s námi ve studiu, aby nám prozradil vše důležité, podrobné. Tome, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno vám přeji. Tak náhodou pro ty, kteří v posledních 15 letech nezaznamenali, odkud si ty si říkal a uváděl to, že dnes jedeme k tobě domů, to znamená do Liberce.
0: Ano.
2: Takže dnes AAA Auto Liberec, které sídlí na ulici k Bauhausu 608. Já tam budu přesně v 10.00 a vezu pro první tři, kteří tam za námi přijdou a dotknou se auta, vouchery, díky kterým si budou moci vybrat auto dle vlastního výběru. A nejen v té liberecké pobočce, ale po celé republice.
1: Ano.
2: A budou si ho moc půjčit na, jak jste říkali, na celý víkend zdarma s plnou nádrží.
1: Já řeknu, co jsem se tě ptala, jo? Tomáš mi říkal, no tu nádrž dostaneš plnou a vracíš ji prázdnou. A já říkám, jako fakt? Mm-hmm. To zní totiž jakoby k neuvěření, že to takhle je, že můžeš vlastně vrátit auto s prázdnou
0: nádrží.
1: No
0: hlavně já bych chtěl samozřejmě podojít do posledního
1: No přesně, do
0: lipříku,
1: poslední kapky.
0: Tak to si musíte hodně teda pohodit.
2: Tak jak tě znám, tak by tě to nechalo třeba kilometr ne, před těma Ačkama zpátky, když bys to vracel.
1: On by to dotlačil na neutrál.
0: Ale tam někdo tlačí naše auto? Tak tady vám to vracím s tou prázdnou nádrží.
2: Takže já jenom připomenu, dneska 10.00 AAA Auto Liberec, je to v ulici k Bauhausu 608, potkáme se tam pro první tři voucher, no a auto na celý víkend zdarma.
0: Možná důležitý zmínit, že na téhle pobočce 400 aut hnedka k odběru, takže z čeho vybírat, čo?
2: No tak jako na první pohled, jo, a jinak samozřejmě na webu.
1: Jasně, aauto.cz, že?
2: No jasně, ne, ale fakt to funguje, když si tam vybereš nějaký auto a řekneš, já bych tohle auto chtěl, tak oni ti ho třeba z Ostravy do toho Liberce dovezou a budeš ho tam mít připravený.
1: Hustý.
2: Jo, to je super.
0: A já mám Dobře, nechme to. Chtěl jsem ještě říct jedno moudro, ale nebudu sem tahat. My jenom připomeneme, že právě teď v AA Auto probíhá letní slava, až 100 000 korun a vybírat můžete z nabídky právě 19 000 prověřených vozů napříč celou sítí poboček.
2: No a příště možná bude i to moudro.
0: Tak hezké ráno, Tome, šťastnou cestu.
1: Ahoj, krásné ráno.

0: Páteční ráno na frekvenci 1. Já malý koutě, jak se to říká, já malý poupě, já tu stojím v koutě, já vinčovat neumím, já se za vás pomodlím.
1: Jo, tak to neznám.
0: Tak to byla taková gratulka směrem k Ondrovi Rumlovi, který dneska slaví půlkulaté narozeniny.
1: Ondřej má dneska narozky.
0: A teď si ale typ, jako mě překvapilo, že chlapec není tak mladý, jak vypadá.
1: Myslela, že je mladší.
0: Já jsem si myslela, že je mladší. Minimálně o tu půlku.
1: Ondra Ruml je taky v hitparádě frekvence 1. Paprsky zatančí na listech. Jak jinak než s písní k vinohradům?
0: Jasně.
1: Já jsem se s Ondrou potkal, člověče, zrovna na vinobraní v Mikulově jednou, kdy se tam po pár skleničkách urval. A zpíval. Vyhnal nějakou cymbálovku.
0: Nespustil s cymbálem?
1: Ne, mám pocit, že se s nima nějak domluvil, že jenom tak na ně koukal a pak tam vylez a domluvil se s nima, jestli by mohli tohle a zaspíval to jen tak gratis tam pro všechny
0: hezký,
1: a bylo to moc hezký.
0: 45 mu je, prosím tě.
1: Tak byť teda jablonečák, i tak ho zdravím. Hezké ráno. Frekvence 1.

0: Za chvíli bude 8, po 8 hodině ještě jednou hrajeme o peníze, zásadní informace.
1: Ano, máme tam 34,5 tisíce, ještě stále s vámi řešíme netradiční jídla, takže klidně pište na 736 304 44.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: 8 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Hezké páteční ráno vám přejeme.
1: Zprávy má Lucie Šmídová.
8: Dobré ráno, je tu další vlna falešných e-mailů, varuje celní zpráva. Otevírá se další úsek D35 a čekají nás silné bouřky a déšť. Celní zpráva varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. E-mail vyzývá adresáta, že musí okamžitě zaplatit daň z přidané hodnoty. Celní zpráva uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím podobných e-mailů. Pokud dostanete podezřelou zprávu, neklikejte na odkazy, neotvírejte přílohy a neposílejte žádné peníze. Informaci ověřte přímo u celní zprávy. Řidičům se dnes zprovozní dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Výjimkou je ale tunel Homole. Geologické podmínky odsunuly zprovoznění až na léto v příštím roce. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
9: Stavba tunelu Homole je samostatná stavba, a to znamená, samostatně jsme stavili těleso dálnice a samostatně jde výstavba tunelu, a to proto, že ten tunel je v hodně složitých geologických a technických podmínkách. To znamená, měl jiný harmonogram než výstavba tělesa dálnice.
8: S uzavírkou naopak musí počítat během sobotní i nedělní noci řidiči na D1 mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Důvodem je noční zátěžová zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka potrvá vždy od 20. hodiny do 8. hodiny ráno. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty. Ti mají policistům pomoci s běžnými úkoly. Policejní roboti v Číně ale nemají zbraň ani pravomoc zatýkat. Navíc se místo mechanického kroku pohybují na kolečkách. Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě Vysoko 0-3 a výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta je na programu za týden na západě Čech. Fotbalisté Hradce Králové vybojovali v Aténách remízu 2-2. Odvetu si zahrají za týden na východě Čech.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině území déšť. Místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: Bouralo se na D1 a problémy hlásí z D10.
10: Dálnice D10 z Prahy do Turnova je neprůjezdná. Na 25. kilometru u Benátek nad Jizerou se odklízejí následky po požáru vozidla. Poslední volný sjezd je exitem 21 Tuřice. S opatrností projíždíte po dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 188. kilometru blokuje levý jízdní pruh nehoda. Počítejte se

0: držením do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: A po zprávách pokračuje Ráno na frekvenci 1 s Mírou Michálkem a Lubkou Ponížilovou.
2: A splníme žaludky.
3: Přesně tak, jako plná je naše schránka 736 300 444. Přetýká to ven, tak máme tady další zprávy. Zdravím do rádia, známý si dopřává koblihy s houbovou omáčkou.
2: To si teda neumím moc, jako sladký, jo.
3: Jako asi.
2: No ale pozor, hele, další houbovka. Ahoj, aha. Řízek s rýží přelitý houbovou omáčkou a bramborák s jablečnou přesní dávkou a cukrem. To je fakt, že mají, myslím, v Německu někde.
3: Asi jo, no. Mm-hmm. Počkej, ráno v Polsku na táboře. Borůvková, mléčná, vlažná polévka. Polské děti chrochtaly blahem, borůvky kolem lítaly, české dětičky držely pusu, aby, je tady takový jasný. Ten blinkací smajlík.
2: Okay. Tak to dorazíme za chvilku, hezké ráno.
3: Dobré jutro.
4: Míra Michálek a Lubka Poní.

0: trošku se nám tady strhla vlna originálních jídel. Chtěli jsme ty ze zahraničí a zjistili jsme, že i u nás jich máme relativně hodně.
1: Že i u nás jsou šílenosti, teda já nechci říkat šílenosti, že píšete, že vám to chutná, ale dorazila zpráva od Veroniky. Dobrý den, u nás se už od dob prababičky jí koprová omáčka s vejcem a jako příloha bramborák. Všichni nad touto kombinací vždy kroutí hlavou, ale je to fakt luxus. Všichni to doma milujeme.
0: Tomu nevěřím, teda. Kroutím hlavou.
1: Zkus to.
0: Tak, koukneme se dál, co tady je. Když jsem byl malý, měl jsem rád tyčinku pistáciovou, deli a slaný rohlík. No jo, tak to se dělá. To jsem si všiml, že někdo dával minule i tip, že rozřízne rohlík a do něj nacpal právě nějakou takovou tyčku. Jo. A dokonce myslím, že to dal do toustovače. Ještě navíc.
1: No tak až to rozpekli, jo. U nás sváteční jídlo skopové nebo jehněčí na česneku. Houskový knedlík a bramborový salát, píše Hanka.
0: Přišlo, že kamarád ze Švédska, že mu tak chutnali český knedlík, jestli v restauraci objednal štiku s houskovým knedlíkem.
1: Ne.
0: Taky teda celkem úlet. No, je to hodně, co posíláte. Já jsem viděl minule nějaký rozhovor s šéfkuchařem, který říkal takový ty špeky právě z restaurace. Říkal, třeba objednala si paní smažák medium.
1: To je dobrý.
0: Jasně. Ten já většinou dostanu a nechci. Já bych chtěl právě, aby byl jako vel medium nic moc teda. No tak jo, děkujem za spolupráci. My si teďka dáme cranberries. Nezapomeňte, taky za vás platíme vaše účty. Zkusíme zavolat za chvilku.
1: Zkusíme.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Pojďme zkusit proplatit další účtenku, posílá nám ji Eva. Teda já tam vidím tři účtenky, tam vidím, člověče. To by bylo celý.
3: Jo, to je...
2: Tak to nachystej víc peněz ještě.
3: Tak, ne, píše nám Eva, že nás poslouchá už x let a teď zrovna je po operaci očí, tak poslouchá celé dny. A protože právě kvůli té operaci očí nemůže vařit, tak koupili grilovaný kolena. Opravdu excelentní. Pokud by náhodou byla účtenka proplacena, byl by další oběd. No tak to bychom možná mohli, ne?
2: Jo. Teď přemýšlím zkusit něco uvařit se zavřenýma očima. Víš, se zavázanýma.
3: To je fakt jako... To je fakt jako těžký, to je jasný.
2: Hlavně, jak by to chutnalo.
3: Na to koukám. Ježiš, já jsem blbá. No. Já to mám na papíře, ne? A takhle vezmu ty prsty.
2: Jo, to taky dělám.
3: Chci to zvětšit jak na mobilu.
2: Já takhle zvětšuji, tak. Když na něco koukám a nemůžu tam dohlídnout. Tak,
3: tak je to skoro tisícovka.
2: Uh-huh. Evi, slyšíme se, tady Míra s Lubkou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
2: No,
3: Evi, jak se daří po operaci?
4: Ale jo, už to jde, ale ještě je to... Není to ještě ideální, ale jde to.
2: To už si troufnete uvařit aspoň něco málo, čaj třeba?
3: Aspoň čaj nebo vajíčka.
4: Čaj mě vaří manžel.
2: Jo, tak to máte
3: jo,
2: dobře zařízený.
3: To máte krásně.
4: A ještě možná chvilku mě to bude zlobit, když mě tak vždycky vaří.
3: Jasně. Já si vzpomínám na svoji paní profesorku z Vysoký a ona vždycky říkala, děvčata, dáma má být roztomile nešikovná.
2: Tak dorazila k nám tedy účtenka za něco dobrého do žaludku. My to za vás velmi rádi zaplatíme. Přejeme vám brzké uzdravení a třeba zas někdy naslyšenou.
3: No a ten další oběd, pořiďte si ho, třeba už dneska.
4: Je, moc děkuju.
2: Mějte
4: děkuju,
2: se.
4: Děkuju, jste zlatí, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
4: Taky si mějte hezky.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: na Vysočině, nevím, nevím. I když podle předpovědi to tak vypadá, tak buďte prosím vás opatrní, protože se na nás opět žene silný vítr, kroupy a přívaly vody, a to hlavně odpoledne a večer, kdy hrozí silné bouřky. Od 16. hodiny dokonce platí výstraha vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem. Ty nejvyšší odpolední teploty 23 až 28, odpoledne ale pocitovou teplotu sníží vítr.
1: Teď už jsou tu krátké zprávy, přesně o 8:30.
2: Hezké ráno, závada na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy zastavila provoz na koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Omezení se dotklo desítek spojů. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 proběhnou v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: D10 zůstává zavřená a bouralo se na D1.
4: S opatrností projíždíte po dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 188. kilometru blokuje levý jízdní pruh nehoda. Počítejte se zdržením do 20 minut v koloně, která začíná na 190. kilometru. Dálnice D10 z Prahy do Turnova je stále neprůjezdná. Na 25. kilometru u Benátek nad Jízerou se odklízejí následky po požáru vozidla. Poslední volný sjezd je exitem 21 Tuřice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Krásné páteční ráno na Frekvenci 1. Přesně před hodinou jsem tady mluvila o tom, že mý rodiče mají dneska zlatou svatbu, takže já zdravím do Plzně maminku Evu a tatínka Jindřicha. A vlastně jim děkuju za to, že tady jsou. Ale dorazila ještě jedna zpráva. Lubko a Míro, taky jsem vybral datum naší svatby na 21. srpen 2004. Přišlo mi to pro ztrátu svobody symbolické.
1: Tak tomu nemám co říct, na mrzí mě, jsem to nevymyslel já.
0: Počkej, ale no. Píše, je to David z Brna teda, je tady ještě jeden pozdrav. Ještě jednou děkuji za kemp Frekvence 1 v Roudné v kempu Pohoda. Jste prostě úžasní.
1: Děkujeme.
3: Frekvence 1. Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, teď 9 minut po půl deváté. Lubka přichází ze zásadní informací.
1: Ano, titulek z novin. Rodina skončila v nemocnici po nahánění netopíra. Přibývá očkovaných proti vzteklině. Přátelé, není to zahraničí, je to Ústecký kraj. Mm-hmm. A fakt buďte opatrní, protože ono se to zdá jako takový krásný zvěřátko.
0: No, krásný, viděla jsi ho někdy pořádně zblízka. To prostě myšoun.
1: Já ne, ale viděli ho zblízka. Známí, kteří se vrátili z dovolené, nechali otevřenou ventilačku. Omylem.
0: Měli ho doma.
1: Kdyby jednoho.
0: Kolik?
1: Asi 500.
0: 500 doma. Tak asi se jim tam líbalo.
1: Museli jako vymalovat samozřejmě všechno, že jo. Tenkrát musela přijet deratizační firma. A celkově to bylo tenkrát docela náročný. Takže to jsem si úplně vybavila. No ale jako mně přijde netopír hezký, takový kouzelný, jo?
0: No tak je, že jo.
1: No.
0: Čím je váš otec? Netopír. Už jste s ním měli co do činění, přátelé.
1: Ano, dejte klidně vědět. 736 300 4444.
0: A my si dáme krásnou letní záležitost. Hezké ráno.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: A kolik?
3: 34,5. Je to taková podchlazená teplota. Tak, kdo by to chtěl, ty peníze? Nedokončená věta Petry Hřebíčkové, telefonní číslo 257-400-999.
2: A tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno. Haló?
4: Dobrý den, tady Marie, Novojčínsko.
2: Marušku, moc vás zazdravíme. Jak pak se máte takhle po ránu? Doma, klídek, pohoda, nebo?
4: Jedu panu doktorovi.
2: Zkusíme vám to trošku zpříjemnit, tu cestu. Máme tady 34 a kousek.
3: Půl.
2: Ta věta zní takto. No jo, už to skočilo. Věta zní takto.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Co myslíte?
4: Andersena.
2: Jsme to, 34,5 ve hře.
5: Zdovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není to Andersen,
3: ale logická úvaha samozřejmě.
2: Krásná logická úvaha, no, jasně. Nevadí. Maruško, tak pozdravujte u doktora, ať to dobře dopadne, mějte se, naslyšenou.
4: My taky, nashledanou, hezký den.
3: A přihodíme, Míro.
2: Přihodíme na půl kolatý teda.
3: Přesně. O 35 hrajete dneska dopoledne.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: že Šímene Topíry na frekvenci 1. Krásné páteční ráno. Mám tady zprávu, prosím tě, která dorazila. Taky se nám to stalo. Otevřené střešní okno. Nejen, že byl pokoj vytopený vodou a koberec na vyhození, ale ještě tak 50 netopírů všude a samozřejmě bez pojistky. Takže dovolená 50 tisíc dalších dalších pade za malíře, koberec a nové matrace. Tenkrát jsme zjistili, že existuje i společnost na ochranu netopírů. No, já spíš potřebovala psychologa.
1: K tomu pustím Ozzyho, počkej, to máme, tě trošku zaplašíme, jo? No, to si vůbec nevím představit teda, no. Hlavně jako tam už nebydlíš v tu chvíli, že jo?
0: Jasně.
1: Jako vůbec prostě, tam bydlí někdo jiný.
0: Jsi najednou v podnájmu a doprošuješ se. Ještě jedna SMS-ka, no. Iveta z Teplic píše, netopír nám vletěl večer do obýváku. Koštětem jsem ho navedla k oknu. Mm-hmm. A jeden se utopil ve vaně plechový s dešťovou vodou.
1: Našim se to stalo taky, že vletěl dovnitř do obýváku.
0: Fakt?
1: A naháněli ho, říkal mi bratr, jako to trvalo fakt dlouho, já nevím, půl hodiny třeba.
0: No.
1: A že ho konečně vyhnali, vyletěl tím oknem ven a než ho stihli zavřít, tak se zase tím oknem vrátil zpátky.
0: Chudák.
1: No nic, tak dávejte na sebe pozor, my si dáme Veronu a přejeme vám hezký pátek. Dobré ráno.
0: Krásné ráno.

0: čtvrtek. Tady není Miloš moc vidět, protože někde leží za rohem v knihách.
1: A šrotí.
0: A šrotí na další kvíz.
1: Já jsem vlastně, já jsem ani nekoukala, jaký je téma. Tak já na to jenom mrknu, abych odhadla, jestli to dáte nebo to nedáte.
0: Můžete mrknout společně s Lubkou, protože nás čeká dnes další kvíz se střel Miloše.
1: Už na to koukám.
0: No. A Lubka se usmívá.
1: To je zase...
0: Půjde nám to, i když ono je to stejně vždycky takový jako zákeřný.
1: Uvezu to.
0: A teď, pane Lorenz.
1: Přesně, pane Lorenz, uvezu to.
0: A hele, pan Lorenz přichází.
1: Taková nápověda maličká, pánové.
0: Nazdar, zrovna tady.
2: Leště, šroubovák, pajku, no. Kladivo,
0: kolečko, bantanomové, doporučuji.
2: Mám všechno.
0: No, tady řešíme, jestli nám půjde dnešní kvíz nebo ne. Já teda téma nevím, ale vidím výraz Lubky.
2: Pochopitelně, že nám půjde. Dneska se cítím jako ve formě.
0: Jako ve formě.
3: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
4: Aktuální hity.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Nachystala je Lucie Šmídová.
2: Dobré ráno, večer nás čekají silné bouřky. Vlaky mezi Prahou a Českým Brodem zastavila závada na trakčním vedení. D10 zůstává zavřená. Asi 4,5 tisíce domácností a firem zůstalo po nočních bouřkách bez elektřiny na jihu Moravy. Počasí nejvíce komplikovalo život na Břeclavsku a Hodonínsku.
3: Nejčastější příčinou výpadků byly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky. Na odstraňování montéři průběžně pracují. Pokud nenastanou další komplikace, měl by se proud vrátit do domácností ještě dnes dopoledne. A desítky zásahů měli také jihomoravští hasiči. Nejčastěji čerpali vodu ze sklepů nebo řešili polámané stromy. Navíc to není vše. Další vlna bouřek se chystá dnes. Výstraha meteorologů platí na jižní Moravě od dnešního odpoledne do páteční 1 hodiny v noci. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
2: Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Úvalech u Prahy byl dnes ráno zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Už se povedlo obnovit provoz po jedné koleji. Podle údajů Českých drah se dá za místem omezení očekávat navýšení zpoždění o 10 až 45 minut. Cestujícím z vlaku, který zůstal stát poblíž stanice v Úvalech, pomohou s evakuací hasiči správy železnic. Silničáři dnes otevírají nový úsek dálnice před Vysokým Mýtem. Na průjezd tunelem si ovšem řidiči ještě téměř rok počkají.
4: Původně se měl úsek D35 Ostrov Vysoké Mýto otevřít v prosinci. Kvůli zdržení se stavbou tunelu Homole nakonec stavbaři zvolili jiný harmonogram. Přesně 6,2 kilometrů dálnice otvírají s tím, že půlkilometrový tunel se bude do jeho dokončení, které má být v červnu příštího roku, objíždět po souběžné silnici 1/17. Kvůli rizikovému odbočení je zároveň se zprovozněním dálnice uzavřen poslední úsek této silnice ve směru od tunelu k Zámrsku. Oldřich Tamáš, Frekvence.
2: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po dlouhých 29 letech vrátilo do Brna. Když byl evropský šampionát v Brně v roce 1997 naposledy, získali české volejbalistky bronz. Utkání začne v 8 hodin večer.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ještě dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť. A jak už jsme říkali, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: D10 zůstává zavřená.
5: Dálnice D10 z Prahy do Turnova je stále neprůjezdná. Na 25. kilometru u Benátek nad Jizerou se odklízejí následky po požáru vozidla. Poslední volný sjezd je exitem 21 Tuřice. S opatrností projíždíte po dálnici D1 z Brna do Prahy. Na 188. kilometru blokuje levý jízdní pruh nehoda. Počítejte se zdržením do 20 minut v koloně, která začíná na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Zprávy končí. Miloš Pokorný připraven. Hezké ráno.
6: Hezké ráno, přátelé. Je to neuvěřitelný. Je pátek opět. Zase to uteklo jako voda 21. 21. okolo bere. Šťastné číslo pro mnohé. Tak si můžete vsadit dneska. Dneska zase samozřejmě, už to jsme to měli ve zprávách. A tak dále. Prostě chce to jenom trefit, taková drobnost. No, ale vy můžete dneska trefit náš kvízíček, protože ten je standardně v 9.45 se otevře registrační místnost a k tomu všemu se ještě dostaneme. Tak tedy Johanám, všechno nej k svátku, jdeme si zahrát, pak se lehce podíváme, co se děje a pak už manuál, jak se zúčastnit standardně dnešního kvízu, pokud jste to ještě nikdy neskusili. Hezké ráno z Frekvence.
0: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.
7: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Tak, Míro, za půl hodinky registrační místnost, to znamená, že se přihlásíte třeba jako Johana, když má dneska svátek, www.frekvence1.cz, tam se objevíme, skvělá fotografie, vy se přihlásíte, registrujete, ve 3:45 stačí a jste ve hře, pokud máte jakýkoliv chytrý přístroj, telefon, laptop, počítač, já nevím, co všechno možný. A pokud by to z jakéhokoliv důvodu nešlo, nevadí, protože vy určitě třeba pojedete v autě nebo něco podobného a můžete si hrát sami pro sebe. Jenom tak jako pro zábavu, jak jste na tom. Ale než se k tomu dostaneme, tady čtu, že princ Harry se svojí drahou polovičkou se vrací do Velké Británie. Říkám si, jaký je to vracet se domů, když pohaníš vlastní rodinu.
1: Jasně, tam ale ten několikrát, nebyl úplně ideální.
0: Ne, a několikrát, jo. Naskneš je z rasismu, tím pádem hodíš i celou Velkou Británii vlastně jako do takového jako divného odstínu. A teď se snažíš vrátit, a ten důvod je jasný, prostě Ameriku to nezajímá. Jo? Prostě bylo vidět, oni asi čekali, že tam prostě kromě pár party, kde si všichni přijdou nějak jako ze slušnosti a jako že dobře, tak je to přeci jenom jako jeden z královské rodiny a pak to končí, že jo. No a zájem nula, no tak se vracím domů a uvidím, co se dá ještě to vyrazit, jako jo. Ale vlastně už tenkrát mi bylo divný, že oni se vlastně úplně jako minimálně teda tím, jak to víceméně prezentovali, úplně odstřihli od královské rodiny, ale vlastně vůbec by jim nevadilo používat různý loga na biznes, protože to se dá dobře prodat, ale jinak jsme hrozně nezávislí. Jako, jo. No a pak se diví, že ti Anglie neplatí ty ochranky a že ti neplatí tyhle ty jako vymoženosti, které mají členové té blízké části královské rodiny. No, říkám si, že to Harrymu úplně nepřeju, ten návrat.
1: Jsem přitom na to
0: Angličani ho měli rádi, ale
1: jasně, no.
0: Říkám, když tam
1: já myslím, potom... že i jí docela ne. Jako,
0: To nevím. Možná ze začátku, protože prostě filmová, no, hvězda je silný výraz, ale jako dobře, hvězdička, tak, nebo spíš seriálová, teda, je to úplně přesný seriálová hvězdička. Nemyslím si, že to bude mít chlapec jednoduchý, ale prostě tak si to nastavil.
1: No já si úplně vybavuju takovou tu maďarskou poštu pro tebe. Vybavuješ si to, jak to obíhalo internet? Jo. Tak jsem tady. Jo?
0: Tak jsem tady, jo.
1: No, ale třeba to mají domluvený už.
0: No, tak jako...
1: Nějak jako hezky.
0: Tak přece jenom, král má dva syny, že jo, co se budeme povídat a jako každý usmíření vlastně, jako se rodiče přejou v určitém věku. Tak na to dobře dopadne, hlavně je to dost o princovi Harrym, jestli teda bude mít tentokrát dost rozumu a nebude podlehat tlaku své ženy. Tak jo.
1: Takže za devatero horama žil král a ten měl dva syny.
0: Ano.
1: Jo, tak uvidíme, jak bude pohádka pokračovat.
0: Pokračovat, uvidíme. Hezké ráno.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: mám pro tebe jazykolam.
1: No tak pojď.
0: Protože se hrála konferenční liga, Hradec uhrál v Řecku skvělou remízu 2-2. Naopak, nebo to, tam se ještě dostanu, ale řekni třikrát zase rychle pana. To ne. Já vždycky, když mám říct pana de Tykajdos Atény, tak
1: no jde to, viď?
0: Ono to je Panathinaikos Atény.
1: Panathinaikos Atény.
0: Je to jeden z nejznámějších řeckých fotbalových klubů. Aha. A vždycky se snažím vyhnout.
1: Nejde to.
0: Panathinaikos Atény. No tak teď snad jo, teď. No. Tak ta hra, jenom tak, že tam hráli 2-2.
1: 2-2, jo, tak těsně možná začít. Panathinaikos.
0: Jablonec prohrál jenom 1-0 ve Skotsku z Rangers, což je hratelný. Jediný, teda to asi, co asi už moc hratelný nevypadá, a to je souboj Plzně, která prohrála v Bělehradě 3-0. To už je takový, jakože to je Evropská liga a tam si myslím, že to bude spíš už jako no. No ale takhle, zázraky se dějí. Zrně ještě jednou,
1: Panathinaikos.
0: Teď si to řekl skvěle.
1: Krásný.
0: To je tak, teď jsme zařídili hrací postup.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít spřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
5: A jsou tady krátké zprávy, hezké dopoledne. Toxikologové řeší v létě možné otravy bazénovou chemií. V první půlce prázdnin konzultovali přes 50 případů. Lidé na informační středisko volají kvůli kontaktu přímo s přípravkem, ne s vodou v bazénu. Policie hledá svědky sobotní nehody 3 aut na D1 u Klimkovic na Ostravsku, při které se lehce zranilo 5 lidí. Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip-Hop Camp, který měl začít dnes na severní Plzeňsku. Na Facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Nehodu hlásí z Hradecké D11 a D10 zůstává zavřená.
6: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se odklízejí následky po nočním požáru vozidla. Na 25. kilometru u Benátek nad Jízerou je dálnice neprůjezdná. S opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 36. kilometru u Poděbrad se vyšetřuje nehoda. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Tak poslední verbung, jdeme na to.
1: Poslední varování.
0: Přátelé, www.frekvence1.cz, tam se rozklikneme. Fantastická fotografie, vynikající úplně. A vy se zaregistrujete.
1: Fotografie jo, ale ten člověk na ní.
0: Míro.
1: Já už tě připravuju, víš, aby se trošku rozehřál.
0: Klidu. Takže, teď jsi úplně rozhodil sandály. To znamená, že ještě jednou www.frekvence.cz a vy se zaregistrujete třeba jako Johana, že má dneska svátek a dostáváte se tím do registrační místnosti, která se otevírá za 5 minut a můžete s námi hrát kvíz Sestřelte Miloše. Tak. Co ještě něco? Co já potřebujete? Máš doplnit, co potřebujeme, ne?
1: Já jsem se kouk na téma.
0: Míro, nenech se rozhodit zbytečně. Pojďme říct národu, jak se připojí, to je důležité.
1: Tak, frekvence 1.cz, přátelé, to je to místo, kam teď musíte.
0: Ano, to už jsem ale říkal.
1: Kde si kliknete na tu fantastickou fotku.
0: Ano.
1: Já jsem se šel podívat, jestli tam je pořád ta stejná, víš?
0: Ano, dobře, tak dál.
1: No,
0: a počítač.
1: Počítač, telefon.
0: Chytrý, laptop.
1: Ano, nebo jenom rádio.
0: A nebo jenom rádio, no, přesně.
1: A můžete sestřelit Miloše.
0: Můžete mě sestřelit. Jinak děkujeme, že i během prázdnin máme kolem 1000 hráčů, což je fantastický. A na podzim nám to ještě naroste. To je takový jako můj cíl v podstatě. Tak, přátelé, neváhejte, registrujte se. Téma nechci znát jako vždy. Ty už ho víš.
1: Já vím.
0: A nevypadáš dobře.
1: Dobře,
0: tak jo.
1: Teď už ani já.
0: Není to chemie třeba. Ne. To by mě zabilo. Ještě potom rostlinky neumím. Ne. Taky ne.
1: Ale lepší to není.
0: Broučky. Taky ne. Dobře, OK.
1: Pojď překvapenej.
0: Dobře, tak jo.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: pojď, pojď. Mám pro tebe nápovědu, jo?
1: Ano.
0: Chceš? Sleduj,
1: ano.
0: Sleduj.
1: Ano.
0: Jo. Ten nápověda k dnešnímu tématu.
1: Chleba.
0: No, no. A pak dej co?
1: Dělání.
0: Když cihlu.
1: Cihlu.
0: Cihlu. A tak se jmenuje dnešní téma.
1: Když má, tak to no, se.
0: Ty, ano. Sestřel
2: Miloše. Máme už skoro 1000 hráčů a hráček. Děkujeme, skvělý. Tak. Takže
0: já si narovnám mikrofon a těm je dobře vidět do obliče, když už jsem včera navštívil barbershop.
1: Vypadáš fantasticky.
0: Vypadám skvěle.
1: Vypadáš fantasticky. No, no.
0: Takže 30 vteřin do začátku, můžete se přihlásit na frekvence1.cz.
1: Ano.
0: Zkusit se střelit Miloše.
1: Pozor, my máme 11 hráčů, chápeš?
0: To je fantazie. No tak téma táhne, že jo? Jsme jako kutilský národ, takže cihlu k cihle.
1: Mm-hmm.
0: Myslím, že by mohlo fungovat.
1: Tak.
0: Jseš připraven, začínáme za 15 vteřin.
1: Dostal jsem kurz, jak jsem mačká na myš, takže
0: jo,
1: dobrý.
0: V tomhle věku jdi. Od čárky, jo, tady.
1: Dobře, tak pojďme.
0: Tak, frekvence 1.cz, ještě chviličku máte. 1130 hráčů, to je skvělý.
1: Úžasný.
0: Dnešní téma zní tedy cihlu k cihle.
1: Mm-hmm.
0: Pojďme na první otázku. Co je krov? Co je krov?
1: Já... Základ domu,
0: základ domu, nosná konstrukce střechy, výstuž betonové podlahy.
1: To vím.
0: To ví snad každej, ne?
1: To snad ví každej, ale pokud to není nějaký chyták zase.
0: Uh-huh.
1: Ale to je snad jasný, ne? Mám to dobře, nosná konstrukce.
0: Ale bál se trošku víc.
1: No ne, to je vždycky, jak si říkám, tutovka, tak je to hotový. Ale Miloši, dobrý start.
0: Jenom 16 lidí to vědělo blbě.
1: Ano, takže jsem 1023. Tak zase tak jenom, aby to bylo s tou myší jasný.
0: To je tou rychlostí,
1: no jasně.
0: Pojďme na další. Ve kterém z těchto sitcomů je jednou z hlavních postav architekt? Takže za A, jak jsem poznal vaši matku, za B, přátelé, za C, 2,5 chlapa. To vím úplně přesně.
1: Já teda nevím vůbec, že mi to uteklo už tyhle věci, takže budu...
0: 2,5 chlapa, tam je alkoholik.
1: Výborně, tak jsem dal 2,5 chlapa. Moc si děkuju, skvělý.
0: Je to taky na A. Potěší tě
1: jak
0: to?
1: Jak jsem poznal vaši matku. To jsem v životě neviděl.
0: Ne, je to výborný seriál.
1: V životě jsem to neviděl. Proč dáváte seriály, který já už jsem neviděl?
0: už
1: jsem na ně neviděl.
0: Stihneš,
1: už jsem na ně neviděl.
0: Je to jako hodně seriál, stihneš to, myslím.
1: Tak, pojďme dál.
0: Na kterém hradě se natáčela pohádka Tři oříšky pro
1: tak,
0: popelku?
1: Tak, teď se dívej na tu rychlost.
0: Jo, za A Karlštejn.
1: Ježíš, počkej, to se točilo v Německu.
0: Za C Švihov.
1: Ježíš, to se točilo v Německu.
0: No, ale částné. Část,
1: no tak člověče. To odhaduju, já vím německý město, kde se to točilo. A neřeknu ho svalně.
0: A tak se stěšilo, víš.
1: A mám dobře Švihov, dobrý.
0: Chci švihnul jednu, kdyby tohle bylo v blbě.
1: NDR se točilo.
0: NDR, jo?
1: No jistě, tam do dneška tam je výstava, chodí tam, jezdí tam německý autobusy, Trabanty, Warburky.
0: Filip je král na prvním místě,
1: ano.
0: Luka je na druhém tisící. Na třetinka.
1: Já jsem
0: tisící. Z jaké země pochází značka Lego?
1: Pojďme.
0: Pozor, to by si mohl dát, ne? Za A z Norska, za B z Dánska, za C ze Švédska.
1: No, je to buď Dánsko nebo Norsko a je to Dánsko. Za mě teda.
0: Já jsem dal taky Dánsko, takže jestli to bude mít blbě, tak opak.
1: Takhle já jsem moderoval jednu akci pro ně a říkal jsem to asi 1000krát, tak jestli je to blbě, jak jsem úplně idiot. Dobrý.
0: Fuj.
1: No. Z Dánska. Dobrý.
0: Lego.
1: A. Fuj, to by bylo trapný. Takže, víš, jak seš po tisící. Značka pochází.
0: Ale seš, ale pozor, seš pod litr.
1: To jsem hodně v hospodě vždycky. Tak.
0: Která slavná stavba vznikla pro světovou výstavu v roce 1889? Za A Eiffelova věž,
1: jasný,
0: za B Westminsterský palác,
1: on.
0: Za C Socha svobody.
1: Ano.
0: Nevím.
1: Je to jednoduchý. Ani Socha svobody, ani Westminsterský palác nevznikl pro tento účel. To si pojďme říct. Eiffelova věž. Namontovali, chtěli rozmontovat zpátky a pak už ji tam nechali. No. Kvám, měla to být jednorázovka. Hele, jak pomalu stoupám.
0: To mi taky stalo.
1: Na čas. 7-3-8. Pojďme, přátelé.
0: Která zpěvačka se v jednom ze svých videoklipů houpe na demoliční kouli?
1: Pojďme.
0: Miley Cyrus, Pink, Katy Perry.
1: Vím, naprosto přesně. Jsem to režíroval.
0: Nevím, tohle nevím. Já byl připravený zaškrtnout Evu Farnou a to tam není.
1: Jenom ti řeknu, hned jsem to kliknul. Hned. A stejně to bude prplatný. Miley Cyrus.
0: Tak to jsem po.
1: Stejně to bude prplatný, protože stejně budu nějaký tohle. No.
0: Štve, protože já ti nechci trápit, já byl 20. A jsem 300. Kamo,
1: ale tak
0: jedna špatná odpověď.
1: No, já jsem 594, ale je vidět, co tady na mě připravují za techniku.
0: Jaký materiál drží cihly ve zdivu pohromadě? Štuk, beton, malta.
1: Dcera se moje vrátila před týdnem z místa.
0: Ze štuku
1: a jela přes beton a skončila na maltě. Tak.
0: Beton se pívával, ale je to Malta, no.
1: Je to Malta, je to Malta.
0: Takže jdeme na osmičku.
1: Tak.
0: Martin na prvním, Pavka na druhém, ty mi na třetím. Já už to nedoženu, no. To mě teda mrzí.
1: Já vůbec nechápu, jak můžeš mít takovýhle místa.
0: Hlavním účelem velké čínské zdi bylo.
1: OK, pojďme.
0: Ježišmarja. Spojit Čínu s Mongolskem, bránit se kočovným kmenům, vyznačení obchodních cest. Nestavili pro turisty.
1: Já tady odhaduju, že fakt nevím, tohle je chytáček, to jako
0: spojit,
1: a mám to dobře.
0: No, zaplať pámbu.
1: Mám to dobře.
0: Spojit Čínu s Mongolskem.
1: No. A proč problém, zeď?
0: No, určitě.
1: A proč zeď?
0: No, jasně.
1: Proč zeď?
0: Takže.
1: 509. jsem.
0: Mrzí teda, člověče, ta koule. Kterou z těchto staveb momentálně Miloš Pokorný nazývá svým domovem? Podkrovní byt v centru města, mezonet s terasou, dvoupatrový dům se zahradou. No, člověče, máš všechny tři, to vím, jo. Ale který nazýváš domovem?
1: Tak jestli si pamatuju, kde jsem dneska byl, ráno.
0: A s kým?
1: Ano, ano. Ano,
0: ta...
1: ano.
0: Dal
1: ano.
0: Jsem mezonet s terasou.
1: Ano, dělal
0: jsem dobře.
1: Dobře. Ano.
0: Představujte si palác žádný, prosím
1: vás. Ne, je to velmi skromný. Potkáváme se tam. Tak, 3-3-2 jsem nakonec. Jedna chybička, jedna jediná chybička a totálně svetovaná myš. No, takže... Takže to je výsledek, prostě, kde já mohl být, kdybych měl kvalitní materiál.
0: Máš k ní šňůru? Není to tím?
1: Ne,
0: ty tam nemáš šňůru?
1: To je prej jako bez toho, no. Bezkontaktní. Prej jako, prej. Hey. Jsou tam dvě brzdy. No.
0: Takže prosím vás, Pavka na prvním místě, na druhém Joli, na třetím Klára,
1: ano.
0: Pozice zlatého hráče, tedy Miloše, 332. místo.
1: Ano.
0: A já jsem to bohužel pohnojil.
1: Kolikátej jsem byl?
0: Já jsem byl, v tu chvíli jsem byl 25.
1: Na to se už nikdo neptá.
0: Když jsem
1: udělal tu kouli. Nikdo neptá, ne.
0: A dotáhl jsem to na 121.
1: Já sválně příště zkusím hrát přes mobil.
0: Zkus to.
1: Já to zkusím, protože to není možné. Mm-hmm. Jedna chyba, klikal jsem hned a stejně jsem 300. Dobře, jsem jako furt, jako, není to ostuda, ale není to jako na šampaňský. Takže takhle. Přátelé, děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Vážíme si toho, že i o prázdninách hrajete s námi. Mm-hmm. A pokud byste neměli co dělat, tak příští týden, poslední kemp Frekvence 1, kemp Kristýna.
0: Hraješ tam živě?
1: Hrajeme živě, kvíz se střelte Miloše. Je to něco, je to mezi Libercem a Žitavou. Je to tam moc hezký, loni jsem se tam byl podívat, takže všechny zveme a doufejme, že bude hezký počasí, protože i to je pro můj kvízíček důležitý, aby nelilo, protože ty lidi stojí přede mnou a mají ty mobily a tak, aby liby mokrý, je to zbytečný. Moc se na vás budeme těšit a samozřejmě v pátek standardně se střelte Miloše tady v rádiu na Frekvenci 1. Hezký víkend a pokud bude aspoň chviličku s frekvencí, tak budeme moc rádi a jinak já se těším v pondělí.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj půl. Ty největší hity posledních let. Hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Nyní ve Skontu.

0: kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Přejeme hezké dopoledne, připravená už je Lucie Šmídová.
3: Dobré dopoledne, připomínáme si výročí okupace Československa. Pozor na falešné maily. Nehodu hlásí z hradecké D11 a D10 zůstává zavřená. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pětní akty k událostem z roku 1968 probíhají v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. E-mail vyzývá adresáta, že musí okamžitě zaplatit daň z přidané hodnoty. Pokud dostanete podezřelou zprávu, neklikejte na odkazy, neotevírejte přílohy a neposílejte žádné peníze. Informaci ověřte přímo u celní správy. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média také psala o rodině, která po honu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinářů lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na zvířata opravdu není dobré sahat.
4: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
3: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout, stačí kontakt s jejich slinami. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně.
1: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: Dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině území déšť. Místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. A nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Krátce po 10. zkontrolujeme dopolední provoz.
6: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova se odklízejí následky po nočním požáru vozidla. Na 25. kilometru u Benátek nad Jízerou je dálnice neprůjezdná. S opatrností projíždějte po dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové. Na 36. kilometru u Poděbrad se vyšetřuje nehoda. Dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: A po zprávách už je čas na to nejlepší z muziky.
7: Ano.
3: A nejlepšího Robina Sobka.
2: Ano, to si řekla hezky, úplně jsem si o to řekl, že jo?
3: Trošičku, no.
2: Trošinku, malinko. No, takhle, přátelé, 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ano, to je sice hezké, že na to vzpomínáme, ale neple si to se státním svátkem. Pokud jste zůstali dneska doma, mám pro vás velmi špatnou zprávu. Okamžitě zvednout zadky a do práce.
3: Ne, to už nějak okecáš.
2: Jo, myslíš?
3: Zůstaňte doma.
2: Ale když jsem zmínil tu práci, jaká práce by vás bavila? To by mě zajímalo. Takzvaná práce snů. Nás se teda jako neptejte s Lucí, my ji děláme.
3: My děláme, no.
2: Ale co vy? Je nějaká taková? Pojďme si dát takovou malou páteční pohodovou dopolední anketu.
3: Víš, jaká by ještě mohla být práce snů?
2: Nevím.
3: Kdy nemusíš vylézt z postele a chodí ti ty penízky.
2: Jakože za to ti budou platit?
3: No.
2: Takzvaný spáč roku.
3: No, třeba.
2: Dobře, tak to je jedna práce snů. Co další? 736-300-444. Servírujte to na naší SMS bránu a my pro změnu budeme servírovat to nejlepší z muziky. Pojďme na to, hezké dopoledne.
3: Příjemný poslech.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Ace of Base otevřeli dnešní páteční dopoledne tady u nás na frekvenci 1:15. Teda vy jedete, vy píšete o 106 na 736 300 444. Jaká práce by vás bavila? Na to jsem se ptal. Takzvaná práce snů. Ahoj Robine, já jsem dispečerka kamionové dopravy už 22 let a pořád mě to moc baví. Tímto zdravím se úžasné šéfy v české spedici Hradec Králové Hanka. Hani, po dnešku dostanete přidáno, 100%. Jako po 22 letech posílat pozdravy šéfům přes rádio, to chce přidat. Tak doufám, že vám nepřidají práci. Pojďme dál. Ahoj Robine, moje práce snů je dělat osobní řidičku nějakému majiteli nebo majitelce velmi dobře prosperující firmy. Občas se kouknout i služebně za hranice, to by byla pecka. Pavlína z Hradce Králové. Pavlíno, tady můžete fantazírovat. Vy můžete být vlastně čímkoliv. A vy chcete být pouze řidičkou svého bohatého nadřízeného. Co kdyby to bylo naopak? On by vám dělal řidiče, vy byste lítala po světě, byla byste šéfka prosperující firmy. Pavlíno, můžete být čímkoliv. Takhle, na druhou stranu, ta zodpovědnost, zaměstnanci pod vámi, stres, řešení. Jako být majitel prosperující firmy taky nemusí být teda žádná výhra, jo, ale třeba více stresu v tom životě. Takže za mne, já bych třeba volil něco mnohem klidnějšího. Válet se někde na pláži, u moře, beze stresu. Jednou měsíčně by vám to tam cinklo, nevím za co, ale prostě cinklo. Nebo byste předtím brala nějaký jackpot. No prostě pohodička. Já vždycky říkám, že ten život je fakt krátký na to, abychom v něm byli nešťastní, nebo abychom jenom přežívali. Je potřeba žít. No a Tonda tento úplně zabil. Ahoj Frekvence 1. Já, malý kluk, chtěl být dámským doktorem. Jsem zedník. S pozdravem Tonda, Ždírec nad Doubravou. Těsně vedle, Toníku. Skoro to vyšlo.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle byly Kamufláž na frekvenci, my máme 10:30 dopoledne, my tady řešíme, jaká práce by vás bavila, takzvaná práce snů, a konečně někdo zmínil zvířátka. Přátelé, co si budeme povídat, dělat s lidma, to je peklo. Ale zvířátka jsou boží. A kolikrát jsme vlastně i doma probírali, že pracovat v zoo musí být super. A Iveta z Teplic nesklamala, ta napsala: ahoj Robine, mě by bavila práce v zoo, krmit třeba tučňáky nebo surikaty, anebo by mě bavilo vychovávat asistenčního psa. Vidíš, to mě třeba vůbec nenapadlo, Iveto. No, tak snad někdy v příštím životě, píše Iveta z Teplic. Tady se vlastně potvrzuje charakter, přátelé, i když vlastně Iveta mohla napsat cokoliv a být čímkoliv, tak napsala vlastně práci, která, nebo u které by se zaměřila na ten nejlepší stvoření, na zvířátka. Tady nejde o prachy, ale o práci, která by vás fakt bavila. V tomto případě jsou peníze až na druhém místě. Takže super. Mám tady další tip, je mi teda stejně sympatický jako práce se zvířátky. Tady se mi někdo trefil opravdu přímo do chuti, a to doslova do písmene. A ochutnávat plzínku. No, není to žádná reklama, přátelé, ale s tím se opravdu nedá nic dělat. Život je dost krátký na to, abychom pili blafy. No, takže, Peťan mi tady napsal: ahoj Robine, nejlepší práce je asi ta, na kterou máš talent, jasně, takže ti jde vlastně sama od ruky. Přesně. No, a teď? Já bych třeba rád dělal ochutnávače tankové Plzně, kde i mají prostě nejlepší. Beru tě sebou, no to jsem rád. Šel bys do toho se mnou, no tak to snad, to je za otázky tohleto. No jo, no to se mi někdo trefil tady, jenom do vkusu, ale opravdu, jak jsem říkal, do chuti, a tím si to můžeme potvrdit. Tady mám totiž další odpovědi, které se týkají ochutnávání.
1: Práce snu je cestovat, ochutnávat jídlo a mít za to velký peníze a moc v té práci času netrávit.
2: Tak je ochutnávač v čokoládovně třeba, no, který jenom ochutnává čokolády celý den a nemá nic jiného na práci.
0: A nebo pivo.
2: Možná michelinský inspektor, který hodnotí restaurace, taky vyšlo.
3: Tak práce snů vždycky, aby to bylo dobře zaplacený a aby to člověka bavilo.
0: Přesně. Frekvence 1. Doprava. Líb bych to neřekl. 2 minuty po 10:30, pojďme taky na dopravu.
4: Stále je uzavřená dálnice D10 na 26. kilometru ve směru na Turnov z důvodu požáru nákladního vozidla a v místě probíhají odklízecí práce po požáru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojištit okolo hodiny. A porouchané nákladní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D48 na 68. kilometru ve směru na Český Těšín. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak, aktuální doprava za námi, před námi Lubeck a Kelly Clarkson, taky Kateřina Marie Tichá, takže máte cirka 15 minut na to, abyste tentokrát popřáli k někomu k narozeninám. Je pátek, 21. srpna. Kdo z vašich milovaných slaví, to teď posílejte na naši SMS bránu 736 300 444. Mažu stopy.

0: Je to tady, přátelé, 11:15 dopoledne a my slavíme narozeniny a vy jste mi napsali takovou, řekl bych, až neuvěřitelnou zprávu, protože jakože bych tady někdy se pokoušel volat někomu, kdo slaví 95 let, to si fakt nepamatuju, že by se vůbec někdy v našem éteru stalo. V případě, že jsme tady nevolali někdy nesmrtelné tetě paní Jiřince Bohdalové. To je zase jiná věc, to je něco mezi nebem a zemí, ale z nás normálních smrtelníků to tady nepamatuju a dneska to zkusím na vaše přání. Protože píšete, dneska slaví neuvěřitelné 95. narozeniny teta paní Hana Laláková z Brniště. Já jsem sám zvědav, jestli nám to Hanička zvedne. Jestli si na nás udělá čas, jestli bude mít chuť, náladu, jestli bude mít tu správnou energii vůbec. Halo. No? Je tam paní Hana Laláková z Brniště?
1: Ano.
0: Paní Haničko, já nevím, jestli to je pravda, nebo si ze mě tady někdo dělá alegraci a vystřelil si, my vám voláme z rádia Frekvence 1, tady je Robin Sobek a napsala mi tady paní Jiřina Přílepková, znáte tuto
1: paní,
0: dámu?
1: Paní, prosím vás, počkejte chvilku, jo? Dano, vem si to, prosím, já ji nerozumím.
2: No, prosím, ještě jednou.
0: Tak, paní Jiřina Přílepková s rodinou mi tady napsala neuvěřitelnou zprávu, že paní Hana Laláková z Brniště slaví 95. narozeniny. Je to možné?
2: Je to možné.
0: A teď mluvím s kým teda?
2: Se snachou.
0: Se snachou. Tak víte co, já, my nebudeme otravovat vůbec tetičku, ale vzkažte jí, že tady mám napsáno a rádi bychom, abyste jí popřáli hodně zdraví do dalších let. Teto, máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší ke krásnému jubileu. Jiřinka Přílepková s rodinou. Vyřídíte to všechno?
2: Určitě.
0: Jo, pozdravujte Haničku, je to jako neuvěřitelný věk. Fakt se to tady ještě nestalo, že bychom volali někomu, kdo slaví 95 let. Tak klobouk dolů a pěkně si to tam oslavte, jo?
2: Jo, děkujem.
0: Tak jo, mějte se krásně, naschledanou. Přátelé, fú, no, jako 95, klobouk dolů. Pojďme dál, mám tady hezkou zprávu, ale to bych chtělo zase nějaký poetický podkres. No, to je ono. Třeba tenhle. Hezký den, prosíme o popřání k narozeninám naší Káje Ťokanové. Když si nemůžeme připít vínem, pomůžeme si aspoň rýmem. Úsměv na tváři, pohodu v duši, štěstí a lásky v životě až po uši. Mnoho slunečných východů a včasných pracovních příchodů. Máme tě rády, Týnuše, Jolča a Janča. S Jančou! Tak všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Jak Káji Ťokanové, tak samozřejmě taky paní Hance Lalákové z Brniště. Co se týká těch známých osobností, tak dneska, ale to si teda poslechněte, to je normálně sportovní výkvet. Slaví tenistka Karolína Muchová, jamajský sprinter a olympijský vítěz Usain Bolt, slaví polský fotbalista Robert Lewandowski, taky hokejista Dominik Kubalík. A aby to nebylo jenom o těch sportovcích, musím tam přihodit i herce Filipa Blaška, ročník 1973. Vám všem všechno nejlepší, vám všem ostatním, kteří jste nám nenapsali. Zahrajeme vám k narozeninám a jo, nám k svátku to nejlepší z muziky.

0: pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Je to tak, pojďme na ně, přejeme hezké dopoledne, zprávy má Kateřina Vavřínová.
8: Pěkné dopoledne, dnes si připomínáme výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na Aljašce havarovalo letadlo a komplikace hlásí z Pražského okruhu a D10. U budovy Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech začíná v této chvíli tradiční pietní setkání. Připomene vpád vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.
9: Památku padlých během okupace ze srpna 68 uctí prezident Petr Pavel, šéf sněmovny Tomio Okamura nebo předseda senátu Miloš Vystrčil. Šéf horní komory pak dorazí odpoledne i na zahájení 5. ročníku kulturně společenského festivalu Nevermore 68 na pražském výstavišti. Hudba proti zapomnění se potom odehraje ve spodní části Václavského náměstí. Program se ale koná i v dalších městech po Česku. Vojska Varšavské smlouvy dorazily do Československa v noci na 21. srpna, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.

0: Firma Vapol VTE. Počtácká radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří větrných elektráren. Na Aljašce havarovalo letadlo se dvěma piloty a šesti cestujícími na palubě. Všichni přišli o život, informovali podle agentur americké vzdušné síly. Čtyři české posádky se představí na mistrovství světa ve veslování, které v pondělí začne v Amsterdamu. Největší pozornost bude upřena na Pavlínu Flamínkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos ovládly celkové hodnocení světového poháru v kategorii dvojek bez kormidelnice.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ojediněle s přehánkami, dopoledne přechodně i polojasno, odpoledne a večer bude od jeho západu postupně na většině území pršet, čekáme přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách naměříme maxima kolem 20.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Pozor, dejte na Pražském okruhu a D10.
2: Dejte si pozor na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň, kde došlo ve středním místním pruhu k dopravní nehodě dodávky s osobním vozidlem. A stále je uzavřená dálnice D10 na 26. kilometru ve směru na Turnov z důvodu požáru nákladního vozidla a v místě nyní probíhají odklízecí práce po požáru. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
0: Krátce po 11. hodině se od mikrofonu Frekvence 1 hlásí Robin Sobek.
3: A já jsem pro vás připravil penízky, když máme před víkendem, je zapotřebí do toho víkendu vkročit.
0: No, udělat se ho hezkej.
3: To je jasně. Prostě hezký víkend vám chceme dopřát. No, tak já nevím, 35 tisíc by stačilo na víkend.
0: To by šlo.
3: Jo, šlo by to? Jo. Já jsem se bál, že řeknu malou částku. Tak to je v pořádku, máte to potvrzené a schválené. No tak budeme hrát o tyto peníze v 11:30. Poslední slovo je připravené, stejně tak i věta herečky Petry Hřebíčkové, tak volejte za půl hodiny na 257-400-999. No a do té doby No Doubt, bossem taky Anaka, budeme hrát to nejlepší z muziky, budeme se bavit, je pátek, bláznu svátek, pojďme na to.
0: Jo.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Máme to nejlepší z muziky, tohle jsou No Doubt. Na frekvenci 1 máme 11:45 dopoledne. Ještě než si dáme poslední slovo a budeme hrát o balík peněz o 35 000 korun, jak jsem zmiňoval, tak přečtu ještě jednu a poslední zprávu od Renči, protože jde vidět, že tady stále ještě někdo řeší práci snů a ona mi napsala vlastně pěknou SMSku. Krásný den, Robine, já pracuji na home office a moje práce mě velice naplňuje. Ale co je pro nás všechny nejdůležitější, je žít ve svobodné zemi a v míru vzhledem k dnešnímu datu, který byl v minulých dobách pro naší zemi velmi zdrucující, takže svoboda, pěkný den, Renče. Líbych to neřekl, Renio, díky moc za zprávu. No a teď už se pojďme navnadit na poslední slovo, protože za čtvrt hodiny budeme hrát o 35 000 korun. Pevné nervy, no a hlavně dobrý tip přejeme. Do té doby toto, Cut and Move a taky Alex Varen.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: To nejlepší z muziky toto a taky Afrika za chviličku 11:30. 35 tisíc korun, přátelé, to je krásná částka, kterou si můžete odnést v pátek v čase oběda, vkročit s těmito penězi do víkendu a pěkně to, a pěkně ten víkend roztočit. No nic, ale je zapotřebí si ty peníze vysoutěžit a ten čas je zde právě teď. Číslo 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: A já se ptám, kdo se dovolal dneska jako první, hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Brč Šnajdrová, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Šnajdrová. Jméno, chci slyšet jméno.
3: Radka.
0: Radka, ano, to je krásná odpověď. Radko, odkud voláte?
3: Volám z Děčína.
0: Dobře, tak možná
3: z práce.
0: Tam, z práce, tak možná ano. Rovnou do práce vám pošleme ty prachy, ať můžete odejít, ne?
3: Ano, to by bylo hezký.
0: Rovnou to v práci zabalit. To by asi nevadilo, nebo vadilo by to, ne? 35 tisíc, co? Dala byste si krásný. Ještě dovču. No, že jo, minimálně do konce prázdnin, pěkně. No, tak, Radko, konec legrace, teď vážně. Já tady mám větu, ano. Petry Hřebíčkové, jste připravena?
3: Ano.
0: Pouštím, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Zánět.
0: Teda nevím, na co myslíte, Radko.
3: Na mokrý plavky.
0: A takhle to máte. Ženské problémy. Vy máte pod čepicí. Tak pojďme zkusit.
3: Ano.
0: Co udělá slovo zánět?
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
0: Ne. Ani zánět nevyšel.
3: Tak to mě mrzí.
0: No, ale jako...
3: To jsem brala jako tutovku.
0: Jako
3: takovou.
0: Tutovku, že jo? Já to poznám z našeho hlasu. Vy jste byla úplně přesvědčená, že teď prostě si odejdete z práce
3: ano.
0: na polední pauzu a už se nebudete vracet do práce zpátky. No, minimálně do konce prázdnin. Já to cítím z vašeho hlasu. Je mi to líto, no, není to tak. Není to to správné slovo. Tak je zapotřebí prostě takzvaně to
3: prostě dorubat
0: to tam.
3: Ano.
0: A bohužel po víkendu zase vyrazit. Taky do práce. No co se dobře. Dá dělat? No já teda přihodím. Aby tam bylo víc, protože ještě ta šance bude dneska v 5:30 odpoledne.
3: Dobře,
0: jo?
3: Zkusím.
0: Tak zkoušejte a mějte se v Děčíně krásně, to rychle uteče v práci, jo?
3: Moc děkuju.
0: Tak díky, naslyšenou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: No jo, no, co se dá dělat? Zánět, nezánět? Jedeme dál na frekvenci 1, teď teda s aktuální dopravou.
5: Dejte si pozor na Pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň, kde se vyšetřuje v levém jízdním pruhu dopravní nehoda dodávky s osobním vozidlem. A stále je uzavřená dálnice D10 na 26. kilometru ve směru na Turnov z důvodu požáru nákladního vozidla a nyní zde probíhají odklizeci práce po požáru. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Yeah.

0: Hrajeme Eurythmics a taky Sweet Dreams na frekvenci 1 za chviličku 3:15. Já připomenu, že dneska se náš kolega Tomáš Fíla vydal do autocentra AAA Auto v Liberci, aby udělal radost třem našim posluchačům voucherem na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend. A já už mám Tomáše na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru přímo z místa, takže se těším, jak to tam vypadá. Tome, povídej, hezký den, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím z Liberce, kam jsem dnes dorazil před další z poboček AAA Auto a i tady na nás naši posluchači čekali. Já už je tady mám u sebe, byli to ti první tři, kteří se dotkli naše auta, protože si prostě chtějí nějaké to auto půjčit. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Jirka,
3: Eva a Sonja.
1: Já vás všechny zdravím a už teď vám můžu pogratulovat, protože vy získáváte tu cenu, pro kterou jste si přišli, ale než vám ji předám, tak mi řekněte, víte už třeba, jaké auto byste si chtěli půjčit, nebo jaká auta se vám líbí?
2: Já jsem Volvák, takže největší Volvo.
3: Já bych si přála Mercedes Agmatic.
1: O, a co vy?
3: Já bych asi zkusila elektroauto.
1: No, výborně, dobrá volba. A teď už k tomu budete mít i ten nejlepší prostředek, což je voucher, který má platnost jednoho roku a vy si můžete takhle půjčit jakékoliv auto z AAA Auto. Takže tady ho máte.
4: Super, díky.
1: Radost tady je. Samozřejmě jeden máme i pro vás.
4: Je, bezva. Bezva, děkuju.
1: Slyšíte to sami, no a do třetice všeho dobrého.
3: Je, děkuju.
1: Tak i tady je velká radost. My vám ji samozřejmě přejeme pro dnešek ze slunného Liberce. Mějte krásný zbytek dnešního dne a hezký víkend. Tak ahoj.
3: A všem posluchačům ahoj. Děkujem.
0: Za málo ahoj. Zdravíme z Prahy do Liberce. Jirka, Eva, Sonja a taky Volvo, Mercedes, elektroauták. Takový je vkus našich výherců, tak si to užijte. Gratulujeme. A připomínám ještě jednu z výhod nákupů v AAA Auto. Vybraný vůz si můžete 3 dny v klidu vyzkoušet a pokud vám nebude vyhovovat, tak máte možnost ho až do 60 dnů vyměnit za jiný.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky Nick Cayman na frekvenci 1, v celou si dáme další zprávy. A pak třeba Bellini. Krásně se tady kroutí v bocích naše kačka Vavřinka.
1: To jsme měli na přetančení, na maturitním plese.
0: Já jsem si říkal, že to není náhoda. Jsi se tady rozvolnila. Taky Erasure. No a zprávy už za chvilku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně. Kačka Vavřínka je připravená. Hezké poledne.
1: Pěkné poledne. I dnes v noci hrozí místy silné bouřky. Ministerstvo financí začne přijímat objednávky na státní dluhopisy a komplikace hlásí D10 a D1. Pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm srážek. V aktualizované výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Česko si dnes připomíná 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968.

0: vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Rezort financí v pondělí začne přijímat objednávky na druhou emisi dluhopisů republiky. Nabízí pouze 3měsíční obligace s úrokovou sazbou 3,75% ročně. Polská tenistka Iga Świątecková díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skračovala kvůli zranění kotníku. O finále čtyř hry si zahraje český deblový pár Linda Nosková, Marie Bousková.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne a večer bude od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné, jak jsme ostatně říkali na začátku zpráv. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách naměříme maximálně 20.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Brzdit budete na D10 i D1.
2: Dálnice D10 na 27. kilometru ve směru na Turnov je v místě požáru nákladního vozidla opět průjezdná levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 31. až 27. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. A dejte si pozor na pražském okruhu na 15. kilometru ve směru na Ruzyň, kde se vyšetřuje v levém jízdním pruhu dopravní nehoda dodávky s osobním vozidlem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
0: A po zprávách pokračuje vysílání Frekvence 1 s Robinem Sobkem.
3: Po dlouhých 29 letech se dneska do Brna vrátí volejbalové mistrovství Evropy žen, tak se na to podíváme pěkně zblízka. Podíváme se těm ženským na zoubek. A to ve 3:15 na jednu odpoledne se sportákem Alešem Svobodou. V půl vás bude bavit Petr Jablonský. No a za chviličku filmový odborník, takže je to opět nabušené. Budou taky Black, Marek Ztracený a mezi tím tvoje maturitní píseň Samba de Jané.
0: No tak to já jdu tančit, jdu se rozcvičit.
3: Tak jo.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Wonderful Life a taky Black. Máme čtvrt na jednu odpoledne a to je nejvyšší čas dát si filmového odborníka. Dneska je tady ten páteční, to znamená opět malý předkrm k obědu v podobě dvou nádherných ukázek z českých snímků. Pojďme na ně a vyvolejte 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Vník se odstěval do Úpolce.
1: Filmový odborník.
0: A já se rovnou ptám, kdo je tam. Hezký den, hezké odpoledne.
3: Hezký den, dobrý den, tady Marcela.
0: Marcelo, já slyším tu energii, panečku. Co se vám událo v životě hezkého dneska?
3: No nic.
0: Nic?
3: Ale už půjdu zase do školy.
0: Jak do školy, Marcelo? Jakože ty chodíš...
3: Jako učitelka, jako příští týden už zase.
0: Tak já už najel rovnou na tykačku, že se bavím se studentem a ty jsi učitelka.
3: A to je v pohodě.
0: Je to v pohodě. Dobře, Marcelo, tak jo. Tak to se teda omlouvám, já jsem si říkal, aha, tak Marcela chodí do školy, moje studentka asi je, naše posluchačka. A máme tady paní učitelku. Tak, Marcelo, my si dáme takové filmové učivo, jo? Já si dneska zahraju na pana profesora, na pana učitele a ty teda na studentku, když už jsme to takhle nastínili, ne?
3: No, dobře,
0: jo,
3: dobře.
0: Super.
3: Příjemná změna.
0: Je to, že jo, to může být příjemná změna. Dobře, tak já si tě, Marcelko, pěkně vyzkouším. Mám tady pro tebe takovou nádhernou filmovou ukázku. Musím říct, že ta filmová ukázka je z 30. let. Pozor.
3: A sakra. Tak to jsem ještě nebyla úplně na světě.
0: Nebyla Marcelka na světě, byla na houbách. Ano, to jsem si mohl myslet. Ale to vůbec nevadí. To neznamená, že třeba netrefíš název tohoto nádherného československého snímku, jehož ukázka zní takto.
4: Mě to tady nebaví, ono to časem unaví, život baví na chvíli, když se z toho vlastně nestřílí.
0: Tak, a já se podívám do třídy, kdo se hlásí. A vidím Marcelku, tak ano.
3: To bude něco s Voskovcem a Verichem.
0: No, já bych touhle cestou úplně nešel. Scénář napsal Hugo Haas, to znamená, když psal a podíval se na scénáři s Martinem Fričem, který režíroval tuhle tu československou komedii, tak Hugo Haas si zahrál jednu z hlavních rolích vedle Adiny Mandlové a to už je velká nápověda.
3: No a to jsou úplně ztracená teda.
0: Marcelka je ztracená. Tak to máme dneska zabúráno, to nevadí. Tak.
3: Třeba oprava bude.
0: Ano, možnost opravy tady ještě bude. A tenhle ten snímek se jmenuje Ať žije neboštík.
3: Tak to neznám.
0: Neznáš?
3: Budu se muset na to podívat, abych se rozšířila své znalosti.
0: Tak to teda, to chce normálně ještě hodinku navíc nějakou, doučování by to chtělo. Poučování a sledování filmu. Dobře, tak ať je neboštík je správná odpověď, ale já si myslím, že teď v tom druhém případě, kde je možnost nápravy, tak je to mnohem jednodušší. Ukázka zní tak.
3: Tak nebudu taky marná.
0: Uvidíme.
5: Kdyby ten americký čmuchal tušil, že dláždí cestu mé pomsty. Je to hodná diva. Kam pak na nás?
6: Na nás nikam, pane.
0: No... Československá komedie.
3: No, taky trošku starší, že jo?
0: Ročník 1978 a malá nápověda, je to tak trošku sci-fi. Oldřich Lipský režíroval tenhle ten snímek. Podle hlasu určitě si Marcelo poznala Miloše Kopeckého.
3: Jo, jo.
0: No, pak si tam zahrál i Rudolf Hrušinský a teď ta největší nápověda. Hlavní roli. Michal Dočolomanský.
3: Takže Adéla ještě nevečeřela?
0: Takže Adéla ještě nevečeřela. Já jsem věděl, že toho Dočolomanského si mám nechat pro sebe.
3: Ještě, že ty nápovědy existují.
0: Že jo.
3: Jo, jo.
0: No jo, já to věděl, že když ho vlastně prásknu, tak to už bude asi naprosto jasné. A kdyby ho neřekl, tak myslíš, že by si věděla, tušila?
3: Jo, jak už tam byl ten Kopecký, tak už Kopecký. Potom jo, tam už mi to bylo takový povědomí.
0: No tak poloviční filmová odbornice, já myslím, že to je dobrý výkon.
3: Tak hele. To je za tři, to je dobrý, to je... jo.
0: Sama, ale paní učitelka si to sama oznámkovala, no, je to, ale je to dobrý. Přesně tak, je to dobrý, je to v pohodě, navíc pozor, ještě jsou pořád prázdniny, jo, takže pohodička.
3: Tak ještě tam můžou být výpadky, že?
0: Přesně, ještě tam můžou být výpadky. No a já budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme?
3: Tak já bych to asi chtěla nechat zahrát tobě, že jsi mi dal ty pěkný nápovědy.
0: Děkuju.
3: A potom tady mýmu příteli, kterýmu tady pomáhám.
0: Super.
3: Na skladě.
0: Super. A jak se jmenuje?
3: Martin.
0: Martinovi zahrajeme, tak super, tak jo. Tak já budu hrát to nejlepší z muziky a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
3: Měj se hezky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Mr. Big, to nejlepší z muziky máme půl jedné odpoledne. Před námi sportovní novinky, taky aktuální doprava. Ale teď Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, frekvence 1. Kdo je na druhém konci?
2: Ahoj Petr, na druhém konci je Tomáš Werner.
1: Tomáši, já tě zdravím a zeptám se tě rovnou, s kým bys si tak dneska rád pohovořil?
2: Rád bych si popovídal s bývalým prezidentem Václavem Klausem.
3: Ano, dobrý den, dobrý den.
2: A rád bych zeptal na to, jestli má rád sport.
3: No tak samozřejmě, že já myslím, že každý to ví, že vždycky jsem sportoval, jsem hrál tenis velmi, velmi dobře, dokonce jsem mnohokrát porazil i takové borce, jako byl třeba Miloš Zeman v rámci opoziční smlouvy, takže také jsem lyžoval, ano, lyžoval jsem velmi rád, protože to není levicový sport, je to pravicový sport, na snowboard bych nevlezl, to je odporně levicové. Ale lyže, ano. A v tom jsem byl také velmi dobrý. No a musím říci, že skutečně od té doby, co naše Česká republika má nového šampiona v motorsportu, Filipa Turka, tak fandím i tomuto sportu. Ano.
2: Tak a jste jezdil lyžovat?
3: Tak já jsem jezdil všude možně, já jsem procestoval samozřejmě Alpy, že jo, takže tam jsem jezdil, samozřejmě ty české a slovenské kopce, Tatry, všude jsem byl, možná jsem vlastně byl úplně všude, to se neptejte, jako když se mě zeptáte, kde jste nebyl, já vám řeknu, já jsem všude byl. Naschledanou.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
4: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
7: Aktuálně uzavřený Pražský okruh ve směru k dálnici D1 na 21,5 kilometru z důvodu vážné dopravní nehody. Poslední možný sjezd před nehodou je na 23. kilometru exit Chrášťany. A dálnice D10 na 27. kilometru ve směru na Turnov je v místě požáru nákladního vozidla opět průjezdná levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 31. až 27. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci jedna Erasure. Chcete-li Erasure, máme skoro 3/4 na 1 odpoledne. A před námi je sport, protože po dlouhých 29 letech se dneska do Brna vrátí volejbalové mistrovství Evropy žen. No a právě Moravská metropole je jedním ze 4 hostitelských měst letošního šampionátu. Jaké ambice české volejbalistky před startem turnaje mají? A s kým se vlastně v Brně utkají? To nám řekne sporták Aleš Svoboda. Vítej, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Češky se v brněnské skupině šampionátu postupně utkají s Řeckem, Rakouskem, Srbskem, Ukrajinou, taky Bulharskem. Tak jak těžká skupina to je, Aleši?
1: No, já mám za to, že to je nejméně čitelná skupina ze všech 4 na evropském šampionátu. Nicméně má svého papírového favorita a tím je Srbsko. Jsou to mistryně světa z leta 2018 a 2022, které na posledním evropském šampionátu před 3 lety brali stříbro. Velmi dobře se jeví také Ukrajina. To může být takovým tím černým koněm skupiny. No a potom už by si své měli říci Češky, bez šance nejsou ani Bulharsko a Rakousko a jako outsider skupiny se jeví Řecko.
0: Na posledním evropském šampionátu hrály Češky čtvrtfinále, což byl jejich nejlepší výsledek od roku 2011, tak jaké jsou ambice tento rok?
1: No, ideál je to zopakovat. Jednoznačným cílem je postup ze skupiny, což se ze 6 zmíněných týmů povede 4 z nich. A určitě to je reálná ambice. Češky by měly podle papírových předpokladů se přidat k Belgii a Ukrajině a rozdat si to o 2 zbylá postupová místa s Bulharskem a Rakouskem. Takovým tajným snem je napodobit výsledek z doby, kdy se evropský šampionát volejbalistek hrál v Brně naposled. To Češky tehdy v roce 1997 brali tam.
0: Úřadujícími evropskými šampionkami jsou Turkyně. Jsou i největšími favoritkami letošního šampionátu?
1: Klidně bych řekl, že ano, Turecko je 3. nejvýše postaveným týmem světového rankingu a nejlepším ze všech evropských zemí a Turkyně jsou i vítězkami prestižní Ligy národů, která se dohrála v tomhle roce. Titul, který Turkyně získali před 3 lety, pro ně byl sice prvním v historii, ale pokaždé z posledních 4 evropských šampionátů brali Turkyně medaily. A když bychom měli říci týmy, které by měly Turkyně nahánět, tak mě napadá Nizozemsko, Itálie, Polsko a určitě i Srbsko.
0: A já ještě doplním, že Češky vstoupí do turnaje právě dneska duelem proti Řecku. Zápas začíná v Brně v 8 večer, to znamená ve 20:00. Tolik sportovní novinky na Frekvenci 1, tolik Aleš Svoboda a my se uslyšíme zase po víkendu v pondělí odpoledne. Hezký víkend a v pondělí naslyšenou.
1: Hezký víkend.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Hrajeme Rembrandt, to nejlepší z muziky a hned po zprávách třeba OMB nebo taky Madonna.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
8: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně připravené, Kateřina Vavřínová.
9: Pěkné odpoledne, podvodníci se vydávají za celní správu. Hip-hop camp byl na poslední chvíli zrušen a provoz brzdí na Pražském okruhu a D1. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. E-mail vyzývá adresáta, že musí okamžitě zaplatit daň z přidané hodnoty. Pokud dostanete podezřelou zprávu, neklikejte na odkazy, neotevírejte přílohy a neposílejte žádné peníze. Informaci ověřte přímo u celní správy. Zhruba 1300 odběrných míst ve Zlínském a Jihomoravském kraji zůstávalo dnes dopoledne bez dodávky elektrické energie. Důvodem byly bouřky ve čtvrtek večer a v noci na dnešek. Detaily řekl Frekvenci 1 mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.
10: Nejvíce zasažené oblasti zůstávají na Slušovicku, kde je bez elektřiny přibližně 600 odběrných míst a bez proudu nadále zůstávají také Nezdenice na Uherskohradišťsku, kde evidujeme zhruba 460 domácností bez dodávek elektrické energie. Další větší poruchu řešíme ve Velkých Němčicích na Břeclavsku, kde je aktuálně bez proudu přibližně 200 odběrných míst. Předpokládáme, že většinu zbývajících poruch se podaří obnovit ještě během dneška.
9: Nejčastější příčinou výpadků jsou popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení a další prvky distribuční soustavy. Pořadatelé na poslední

0: Hirt, jenž sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne a večer bude od jeho západu postupně na většině území pršet. Čekáme přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na horách naměříme 20 a meteorologové vydali taky výstrahu před povodněmi. Dnes v podvečer a večer očekávají přechodné, ale výrazné vzestupy hladin s překročením prvního stupně povodňové aktivity a ojediněle i druhého stupně na menších přítocích Dolní Vltavy v Praze a taky na severu Čech.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A krátce po 13. hodině míříme na silnice.
2: Pražský okruh ve směru k dálnici D1 je v místě dopravní nehody na 21. a 5. kilometru opět průjezdný levým jízdním pruhem a kolona se tvoří mezi 26. až 21. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 179. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně pojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blaťka.
0: 4 minuty po 13. hodině posloucháte Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
3: Taková klukovina mě napadla, když to tak poslouchám v těch zprávách, že bych uspořádal teďkom o víkendu u mě doma Stodola Camp, že bych všechny pozval, i lidi z Evropy, vybral bych vstupné a pak bych to zrušil. Že mi to nenapadlo dřív, to je biznis, co?
0: Máš zajímavý nápad.
3: Že jo, no ještě, že mě to takhle napadlo až takhle pozdě, no nic, no uděláme to, zítra to uděláme, posílejte, já vám dám QR kódy a číslo účtu.
0: A co budeš hrát?
3: Co budu hrát? No, každý si bude hrát a pouštět potom, až to zruším.
0: No nebudeš hrát nic, když to zrušíš.
3: Až to zruším, tak každý si bude pouštět a hrát, co bude chtít. Tam bude sedět někde na mezi. Takhle to i dopadlo, ne? No.
0: No.
3: Všichni tam teď sedí na Plzeňsku a něco se tam pouštějí. Pohodička. No. Jo, takže takhle to uděláme. Jo, plán je to dobrý. Nic, pojďme se bavit. Já se bavím dobře, nevím jak vy a k tomu vám budu hrát to nejlepší z muziky, jak jsem sliboval, OMD, Madonna, nebo taky tady mám Beautiful Reason. Na frekvenci na hezké odpoledne.
0: Pěkný pátek.
3: Ať to cinká, ale.
1: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin

0: To nejlepší z muziky OMD na frekvenci na pár minut po čtvrt na dvě odpoledne. Pokud máte, přátelé, nějaké zajímavé plány na víkend, klidně mi je sem hoďte na 736-300-444, můžeme inspirovat ostatní. Je pravda, že já jsem tady teď před chvíličkou v rádiu probíral různé varianty výletů na víkend, jako vyrazit směr Brdy, Berounsko, Skály, Adržbach, Krkonoše. Na druhou stranu, tam jsem koukal, že má pršet v sobotu, slunečno má být až v neděli, tak těžko říct, jestli vyrážet tímto směrem. Je taky pravda, že přes všechny tyhle ty nádherné typy, které jsme tady konzultovali, tak jsme skončili u sudu s pivem doma na zahrádce. A klidně s tou nějakou domácí grilovačkou, to vůbec nezní jako špatný nápad, ale třeba vy vymyslíte něco originálnějšího, tak pište na 736-300-444, co by mohlo být tak originálně, jako třeba, nevím, pozorovat zatmění měsíce, ale to nás čeká až příští pátek, ale opravdu nechlu přesně za týden, příští pátek časně ráno, bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce, viditelné by mělo být bez dalekohledu, a to z celého území České republiky. Nejlépe ho ale lidi teda uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Ale to jsou plány na příští pátek, ne rozhodně na tento nebo na tento víkend. Takže pokud máte nějaký nevšední tip, pochlupte se, 736-300-444, můžete použít taky aplikaci Frekvence 1. My si dáme to nejlepší z muziky, Survivor, taky Aqua nebo Xindol X.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Nejlepší z muziky Survivor, není zapotřebí říkat, že tohle je hit z filmu Rocky. Vzniká mimochodem nový životopisný film s názvem Já Rocky, v originále I Play Rocky, který mapuje dramatické pozadí vzniku původního kultovního snímku z roku 1976. O čem ten film bude? Ten film bude o opravdu skutečném příběhu, o mladém a neznámém chlapíkovi, který se jmenuje Sylvester Stallone. Stallone vlastně napsal tehdy v těch 70. letech scénář a odmítl lukrativní nabídky všech těch amerických studií, protože trval na podmínce, že hlavní roli Rockyho musí hrát on sám. A to vlastně nikdo nechtěl. Proč by mu někdo dával roli, když ho nikdo neznal a tak dále. Takže tam byla spousta nápadů slavných herců, kteří by Rockyho právě měli hrát. Díky bohu, že to dopadlo, jak to dopadlo. O tom vlastně bude. Celý ten snímek v USA by měl vstoupit do kin někdy v listopadu 2026, pokud se nepletu, tak už teď se píše, že do českých kin by měl dorazit 19. listopadu, takže to je fakt zanedlouho, no, a to datum je tak trošku symbolické, protože je to těsně před 50. výročím premiéry původního Stallonova díla. A samotný teda Sylvester Stallone uvedl, že se na tomhletom novém životopisném projektu tvůrčím způsobem nijak nepodílí, tak jsem zvědav, co na něj řekne. Nicméně já jsem se ptal na tipy, na výlety, co budete mít v plánu nebo máte v plánu. Helena z Dešne v Orlických horách napsala: ahoj Robine, co o víkendu? No tak dcera 19, tady k příteli, syn 16, pojede za holčinou taky, má pršet, takže s manželem hodíme něco na grill a pak vlezeme do peřin. To je skvělý plán. Helena, Dešne v Orlických horách, pěkně si to užijte, Helenko. Lukin s Fritku Mistko napsal: čus amigo, můj plán s rodinkou a taky přáteli je jasný, na sobotu posezení na chatě v Pržně s grilovačkou, bazínkem, pěkně, mám čerstvý narozeniny i se synovcem, takže bude fajně, nemělo by pršet, já to přeložím, jo, do češtiny, pršet, v sobotu, no a v neděli, jak bude poprchávat, tak to bude taková těžká robota, vidím to na gaučing u televize. Po obědě perfektního šlofíka, tomu říkám plány. Ahoj Lukáš, Frýtku Místku, tak my zdravíme do Frýtku Místku. Ať už máte v plánu cokoliv na víkend, tak si to pěkně užijte. My se teď na Frekvenci napodíváme taky na aktuální dopravu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy od Ostrovačic až ke sjezdu na Břeclav. Počítejte se zdržením okolo 30 minut. Dopravní nehoda se vyšetřuje na pražském okruhu směrem na Modlatice na kilometru 21. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením. V opačném směru ve směru na Ruzini se nárazově tvoří kolona od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A práce na silnici u Ruzině způsobily 10-minutové zdržení na příjezdu do Prahy po D7. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Senorita.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
0: A ještě než se pro dnešek budeme loučit, tak pojďme se podívat na poslední letošní Radio Kemp frekvence 1, který nás čeká ve středu 26. srpna v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. Takže pokud máte chuť, máte čas, přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. O 2 odpoledne se na vás opět bude těšit naše odpolední duo Jana a taky Vojta. Těšit se můžete i na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě, s tím, že večer od 19. tentokrát rozezní kemp, zpěvák, rapper a muzikant Marpo. A protože jde o poslední zastávku letošních rádiokempů, tak nebude chybět ani pořádná dávka letní pohody. Soutěže o hodnotné ceny, táborák, špekáčky, kelímky štěstí, samozřejmě i závěrečné afterparty. Když jsem zmínil, přátelé, i tu letní pohodu, tak se zastavte na čerpací stanici OMV a ochutnejte letní ledové kávy Viva z výběrové 100% arabiky z Brazílie. Můžete vyzkoušet espresso sunrise, espresso tony, kokosovo-jahodové latte, vanilkové frappe nebo ledové matcha latte. Až do 30. září. Navíc platí, že s aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma. Více najdete na omv.cz. Tak se mějte, smějte, užijte si víkend a já se budu těšit zase na startu nového pracovního týdne v pondělí v 10 dopoledne. Pa, pa, ahoj.

0: 14. hodina před námi, posloucháte Frekvenci 1. S Janí Knížkovou se na vás za malou chvíli těšíme společně s Bruno Marsem. Nebo s Enigmou. Taky s Rihannou. A s Káťou bude pro nás mít zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rady. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Káťa Vavřínová ve studiu. Káťo, hezké odpoledne.
8: Pěkné odpoledne. Silničáři zprovoznili další úsek D35. Španělská policie zatkla 5 podezřelých kvůli pašování migrantů a provoz brzdí na D1 před Brnem. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky. Trasu ale jinudy vést nešlo, řekl dnes generální ředitel ŘSD Radek Mátl. A dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady se dnes večer kvůli noční zátěžovací zkoušce mostu Šmejkalka uzavře v obou směrech až v 10 hodin večer. Původně ředitelství silnic a dálnic informovalo o uzavírce od 20 hodin. S obnovením provozu se počítá v sobotu v 6 hodin ráno. Web iDnes.cz píše o rodině, která se doma snažila vyhnat netopíra, skončila ale v péči lékařů. Kousnutí netopírem nebo i kontakt se slinami totiž představuje zdravotní riziko. Proč jsou tito savci nebezpeční, popsala Frekvenci 1 viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
9: U netopíru je rizikem, že přenášejí vzteklinu. Je to jiná vzteklina, než která se vyskytuje u lišek v jiných zemích. My jsme prosliví té klasické vzteklini, toto je jiný kmen a při tom pokousání může dojít k tomu, že je ten virus přenesen. My nemůžeme vědět, jestli ten netopír je nakažený nebo ne, tudíž je nutné vyhledat lékaře při pokousání a případně toho netopíra vzít sebou.
8: Pokud tedy doma netopíra najdete, ideální je zhasnout, otevřít do kořán a nechat zvíře vyletět. Pokud se to nestane, je nutné při manipulaci s ním použít silné, ideálně kožené rukavice, které zvíře neprokousne. Španělská policie dnes oznámila, že zatkla 5 lidí podezřelých z toho, že ze Seuty ležící na africkém pobřeží pašovali migranty na Pyrenejský poloostrov. Za osobu si údajně účtovali až 9 000 eur, tedy asi 216 000 korun. Fotbalisty Artisu Brno posílil defenzivní univerzál Albert Labík. 22-letý člen kádru české reprezentace do 21 let přestoupil k nováčkovi první ligy z pražské Slávie a v novém působišti podepsal smlouvu na 4 roky. Artis

0: nehoda se vyšetřuje na pražském okruhu směrem na Modlatice na kilometru 21. Okolo projedete se zvýšenou pozorností s minimálním zdržením. S 15 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 17. a 24. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A krátce po 14. hodině mají na frekvenci jedna slovo Jana Knížková a Vojta Efler. 14. hodina je za námi, dneska je pátek a jako nechtěla jsem to říct, ale musím to říct, protože to je docela důležitý, to je předposlední prázdninový pátek.
2: No, to je, no. já jsem rád, že si v srpnu roli škarohlída v naší dvojici převzala ty.
1: Ale tak jako začínáme tím prudit docela pozdě, ne?
2: No a dneska je, pokud se nemýlím, 21. srpna, ano, no. Datum 21. srpna. To znamená, že vlastně i výročí takové té nehezké věci, co se nám stalo. Věc. Ale to nás neovlivní. Naopak, já mám pro vás hned na začátek jednu takovou věc, která vám vyvrátí právě jednu ošklivou věc, která vůbec není ošklivá. Jako obrátím v pozitivno vaše negativní myšlenky ohledně jedné konkrétní věci.
1: No, já myslím, že konkrétně jsme začít nemohli. No.
2: Tak za malou chviličku, dobrý den.
3: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte frekvence?
1: Frekvenci?
0: Frekvenci jedna.
1: Pátek.
0: Pátek
1: prostě.
0: A ještě po kempu, no. Co byste chtěli?
1: Pojďte, to už jsou dvě noci po kempu. To už by se mohli být pořád.
0: Ne, kdyby bylo 27, tak jsem v pořádku už včera.
1: Tak každopádně je pátek.
0: Je pátek 21. My jsme tento týden něco opomněli. Opomněli jsme jednu velmi důležitou věc a to je Mezinárodní den černých koček.
1: Jo, to bylo, jo.
0: Byl v pondělí. A ten den je velmi užitečný, protože u nás je černá kočka spojovaná s čarodějnicema, se smůlou, s neštěstím, posel pekla a tak dále a tak dále.
1: Každá, ale když přeběhne nějaká kočka přes cestu, je černá, tak si vždycky říkám, ona měla určitě drobet na náprsence bílýho třeba.
0: Jo.
1: Nebo na konci ocásku měla tři chlupy bílý třeba.
0: No, takhle. Já, když mi přejde černá kočka přes cestu, tak si řeknu, aha, ona někam jde. ale ten den je vlastně mezinárodní proto, že některé organizace bojují proti těmhle předsudkům. Třeba v Británii je černá kočka považovaná za symbol štěstí a prosperity.
1: No vidíš, tak jo, to máme každý jinak.
0: To je jenom tady u nás. Mm. A vlastně díky tomu bohužel černí kočky zůstávají nejdýl v útulkách. Nebo se dočkají třeba nehezkýho zacházení od lidí. Jenom proto, že prostě někdy ve 12. století nějaký tamhle inkvizitor řekl, že černá kočka prostě je symbol čarodějnictví, protože nějaká dáma, na kterou měl zálusk a ona ho odmítla, tak ji označil za čarodějnici, chovala černou kočku.
1: To je dobře, že je takovýhle den, který to jako vyvrací. Prostě černá kočka neznamená jako špatná kočka.
0: No. A pak by mohl být se stejným účelem den placení daní, jako převrátit to v radost.
1: Jo, jupi, dneska platím daně.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1, přátelé, my jsme mluvili o kočkách a teď od koček úplně odbočíme. Tady mám totiž takový zajímavý článek, který popisuje, jak tvoje intimita dokáže ovlivnit tvoji úspěšnost v práci.
1: Já to mám připravený jako téma, to jsi mi trošku vyfoukla.
0: Vážně?
1: No ano, taky
0: fakt,
1: jsem to čet, taky jsem to čet.
0: A jako některé ty myšlenky mi přijdu takový docela zajímavý, jo?
1: No.
0: Sex může prospět pracovnímu životu. Příjemný intimní život souvisí totiž s lepší náladou, větší pracovní spokojeností a s vyšším nasazením. Když máš dobrou náladu, s kterou si nabil v ložnici, přináší to pozitivní emoce, které přetrvávají i během následujícího pracovního dne. Prostě když se ráno jako uděláte hezky, tak to prostě v práci je lepší. Jo? Když je to lepší v té posteli, tak máš méně stresu, protože pravidelná intimita pomáhá lépe zvládat náročné situace a pracovní tlak. Potvrzuješ všechno?
1: No jasně.
0: Lepší spánek, zejména orgasmus, podporuje uvolnění a může usnadnit usínání i kvalitnější odpočinek.
1: Jasně, ale radši si potom dejte hořčík, ono je to jistý.
0: Víš, to svý zkušenost.
1: Ty křeče nejsou úplně jako...
0: Takhle já bych ten hořčík doplňovala už jako od samého začátku.
1: Ne.
0: Počkej.
1: Já jsem se rozpustil horčík, přestávka.
0: Ale počkej, já bych ještě teda se zastavila u jednoho bodu, který mě hodně jako zaujal. Představte si, že je jistá studie, která našla souvislost mezi častější sexuální aktivitou a vyššími příjmy.
1: Jo, jinými slovy, nedržte se doma na úzdě, jinak budete chudí.
0: Jinak budete chudí, no. Jakože prostě, když víc sexujete, tak to prý přináší
1: víc
0: vyšší
1: peněz.
0: Příjmy. Ale ono to samozřejmě jde ruku v ruce, protože...
1: To pokud je... to máte jako zaměstnání, tak to dává smysl.
0: Ne, tak když chodíš do práce s úsměvem prostě, jo, a jako seš plný elánu, nadšení a... Děláš tu práci rád, tak to je jasný, že vám dají víc peněz, jo. Nebo ne?
1: Jsme si zrovna s ženou říkali, že bychom se mohli každý ve své práci zeptat, jestli by nám přidali, tak asi na to bude muset zapracovat.
0: Musíte jinde, ne u šéfa.
2: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Tak co, poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: Frekvence 1 nabízí polové zprávy a pak se vrhneme na příběhy.
1: Ano, příběhy buď pravdivé, anebo zcela smyšlené, čili že pravda nebo blábol.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hezké odpoledne. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů. Méně jich o senát bojovalo jen v roce 1998. Produkce základních obilovin letos klesne podle agrární komory o 17,5% na 6,4 milionů tun. U řepky klesne o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Kvalita je ale dobrá. Na agrosalonu země živitelka to dnes řekli zástupci agrární komory. Saúdská Arábie byla i v červenci největším odběratelem ruského topného oleje přepravovaného po moři, uvedla s odkazem na data agentura Reuters.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Provoz brzdí na D1 před Brnem.
4: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete od Ostrovačic až ke sjezdu na Břeclav, ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. A 15 minut naberete také na Pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství Silnic a dálnic Martina.
1: Pravda nebo blábol, rubrika, kterou slýcháte každý všední den po 14:30, i dneska vám ji neodepřeme.
0: Mám tady takový pěkný příběh, který je o jak to popsat, prostě
1: oh,
0: já jsem taková zpomalená, nemůžu ty slova vůbec najít v té hlavě, ten guajakurán dělá
1: prostě, ty to lupeš to furt.
0: Já to furt, protože ty záda mě furt bolej, ale každopádně je to prostě o naprosto úchvatným jednom činu jednoho člověka, takhle vám to řeknu úplně prostě, jak kdybych mluvila do rádia.
1: Proč to neřekla hned?
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Pravda nebo blábol, naše rubrika, ve které vám představujeme příběhy, a teď jde o to, jestli ty příběhy jsou pravdivé anebo zcela smyšlené. Takže něco o nějakém člověku, jak jsme pochopili před malou chvíli.
1: Je to strašně pěkný příběh, no, jo. No. Odehrála se jistá situace, která vlastně připomněla, že sport není jenom o tom vyhrávat. Jistému vedoucímu závodníkovi, který byl úplně jakoby na... Už měl vlastně nakročeno k tomu být první.
0: Těsně před cílovou pásku.
1: Přesně tak. V závěru, byl to cyklistický závod, v závěru mu upadl pedál a jeho kolo se stalo neovladatelným. Soupeř, který jel těsně za ním, ho během chvíle dojel. Stačilo málo. Opravdu stačilo, aby on do těch pedálů šlápnul, protože on je měl na rozdíl od toho druhého. Mohl ho předjet a získat první místo. Místo toho ale udělal jedno takový naprosto úchvatný gesto.
0: Sesedl z kola a pomohl mu s opravou.
1: Ne, záměrně zpomalil. Záměrně zpomalil tak, aby tenhle bez toho pedálu tím cílem projel.
0: Hele, jsou chvíle, kdy ztrácím jako víru v lidství, jo. Ale tohle jsou ty okamžiky, které mi vždycky aspoň na chvilku vrátí. Já doufám, že tohle je pravda.
1: Tak uvidíme.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: Podle informací šlo o závod Cup Rim Challenge v Peru. Je to rok... Není to tak dlouho, tyjo. Ono to je totiž letos na jaře se to stalo. V březnu, rok 2026. A stalo se to přesně tak, jak popisuju.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je jako hodně, je to moc hezký. Otázka je, jestli ho za to doma pochválili, když se vrátil.
1: Hele, já myslím, že jo.
0: Jo?
1: Jako já bych asi taky chtěla mít vedle sebe někoho, kdo udělá takovýhle gesto.
0: Jako Fran, to bylo to od tebe moc hezký a mohl si vyhrát.
1: Mohl si vyhrát, no. Ale prostě udělal si něco, co... Já smekám, já bych smekla.
0: No, takže prosím vás pěkně, vemme si z toho příklad
1: je to hezký.
0: A špetku tý naděje.
1: Prostě upadlá šlapka, i přesto můžeš vyhrát.

0: Jsem si jedna spojit s naším kolegou Tomášem Fílou, je opět v terénu.
1: Dneska se vydal do autocentra AAA Auto v Liberci, kde předal 3 vouchery na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend našim posluchačům.
0: Teď už máme na telefonu a ptáme se, jak to celé dopoledne probíhalo.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojti, zdravíme z Liberce z AAA Auto, kam jsme dnes opět dorazili s dalšími vouchery pro naše posluchače a já už je tady mám u sebe. Dobrý den.
3: Jirka?
4: Eva?
3: Sonja.
2: My vás všechny zdravíme, ale než vám ty vouchery předám, abyste si mohli půjčit vaše vysněné auto, tak prozraďte, jaký typ auta máte rádi?
3: Elektroauto.
2: Elektro. No, i na ty tady narazíte a je jich tady spousty. Co je váš sen?
3: Já bych si přála Mercedes G-Matic.
2: Tak tady už je to jasný typ. No a co vy?
5: Já Volvo XC90.
2: No tak Ježišmarja, na tu tady zrovna koukáme. V každém případě vy k tomu ale budete potřebovat voucher, který já pro vás mám, takže tady je.
3: Děkuju, super.
2: Jeden i pro vás.
3: Děkuji, frekvenci 1.
2: No a my samozřejmě děkujeme taky a do třetice všeho dobrého.
5: Super, díky moc.
2: Slyšeli jste to sami, spousty radosti jsme dnes přivezli sem do Liberce. No a my se opět uslyšíme v pondělí, takže mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
0: Ještě dodáme, že v AAA Auto můžete využít program Swap, díky kterému můžete svůj stávající vůz vyměnit za jiný vůz a získat k tomu ještě bonus až 50 tisíc korun.
1: Samozřejmostí je také 100% garance původu vozidel s možností výhodného financování na míru.

tak jako každý všední den i v pátek si můžete na televizi Seznam dopřát po 15. hodině mysteriózní krimi seriál Maigret. Slavný detektiv bude řešit další zapeklitý případ, který má jako vždy překvapivé rozuzlení. Páteční večer na televizi Seznam ve 20 hodin a 10 minut bude patřit francouzské komedii s Pierrem Richardem. Majitel firmy na výrobu vtipných pohlednic Matias má hluboko do kapsy, ale za to spoustu šarmu. Na riviéře se zamiluje do krásné a bohaté dědičky, jenže ta má sestru, své identické dvojče a obě chtějí Matiase nebo jeho údajného bratra. Jak to celé dopadne, když vlastně není jisté, jestli nějakého bratra vůbec má. Po 22. hodině přijde na televizi Seznam na řadu akční film Hitman 3 Likvidátor s Chuckem Norrisem. Policista Cliff Garrett je při akci zrazen a oficiálně prohlášen za mrtvého. Ve skutečnosti ale dostane novou identitu a po letech výcviku se vrací jako neúprosný likvidátor, který má proniknout do mafiánského klanu v Seattlu. Jenže do hry vstoupí další gang a z utajené mise se rázem stane boj o přežití. V neděli ve 20 hodin a 10 minut nabídne televize Seznam francouzskou kriminální záhadu Stíny smrti, vražde na ostrově Oléron. Na starém hřbitově je nalezeno tělo významného chovatele ústřic. Vedle mrtvého leží lastura se jménem oběti. Náhoda nebo vzkaz vraha? Pátrání začíná na malebném ostrově, kde má každý svá tajemství. Víkend na televizi Seznam bude stát za to. Pierre Richard, Chuck Norris a francouzská kriminálka z ostrova Oléron. Od komedie přes akci až po pořádnou detektivní zápletku. To je pestrá nabídka televize Seznam.

0: Skvělá muzika je připravena na Frekvenci 1, taky mezi 15. a 16. je pošleme a teď vám prozradíme, jaká že to bude. Máme tady takovou ochutnávku.
1: Ano, takže třeba Čury Mury Fuk. Neboli Abrakadabra od Lady Gaga, potom Ordinary World od Duran Duran. A taky Shotgun od George Ezry. A Breaking News od Káti už za malou chvíli.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Káťa Vavřínová, hezké odpoledne.
0: Pěkné odpoledne, očekávané bouřky zvednou hladiny řek v Praze a na severu Čech. Fotbalový kouč plzeňské Viktorky Martin Hyský končí a popojíždět budete na D1 a na Pražském okruhu. Kvůli očekávaným silným bouřím se mohou dnes večer a v noci na sobotu výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na poli u Počtátu na Přerovsku začala dnes ráno skupina techniků odstraňovat trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. V okolí jsou další tři zařízení stejného typu. Starosta obce po společnosti Vapol VTE, která je provozuje, žádá důkladné kontroly. Jak řekl Frekvenci 1 mluvčí Libor Hejtman, věcí se zabývá i policie.
5: Postupujeme podle paragrafu 158 odstavce 1 trestního řádu, který činí všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečnosti, zdali byl nebo nebyl spáchán trestný čin nebo jiné protiprávní jednání. Na základě zhromážděných informací stanovíme další postup ve věci. V případě, že zjistíme, že je dáno podezření ze spáchání některého z trestného činu, zahájíme ve věci úkony trestního řízení.
0: Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Zemědělské plodiny letos zatím podle Generali České pojišťovny nejvíce poškodilo krupobytí a jarní mrazy. Celkové škody na plodinách dosud za letošní rok dosahují na 315 milionů korun. Meziročně jsou zhruba o 35 milionů vyšší. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Odpoledne a večer bude od jihozápadu postupně na většině území pršet. Čekáme přehánky, místy i bouřky, které mohou být až velmi silné, jak zaznělo na začátku zprávy. Doprovázet je má silný vítr s nárazy 60 až 100 km v hodině. Čekáme taky 2 cm kroupy a napršet může i kolem 70 mm srážek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 23 až 28 stupňů. Na horách naměříme 20.
6: Frekvence 1.
4: Doprava.
0: Brzdí se na D1 a Pražském okruhu.
7: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna. Po D1 od Prahy popojíždět budete od Ostrovačic až k exitu Holubice na kilometru 210, ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. A 15 minut naberete na Pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Posloucháte Frekvenci 1, teď už mají slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Po 15. hodině, pátek 21. srpna, hezké odpoledne přejeme.
0: A jeden hezký den je dnes, jeden básníků.
1: O, to je krásné.
0: Nějakou básničku by to chtělo.
1: Ano.
0: Tak ty jsi ten herec.

0: Na frekvenci jedna jdeme právě teď, přátelé, takhle při pátku proplácet účtenku.
1: A komu a kam dneska zavoláme?
0: Dneska voláme do Slanýho a voláme Romaně.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Já znám Romanu z Příbrami. Všichni znáte Romanu s Příbrami, pokud posloucháte Frekvenci.
0: Narvou.
1: No, jasně.
0: No, to je naše kolegyně. Tady je napsáno, já doufám, že to vyjde, protože tady je takový stesk. Doufám, že se na mě tentokrát usmíš.
4: Prosím, hálova.
0: A dobrý den, Romanko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
1: No samozřejmě.
0: Máme ohromnou radost, zrovna tady čtu, že nějak se vám nedochází, nebo respektive nedostává štěstí, že se vám nějak vyhýbá, tak dneska se na vás usmálo.
1: To je hezké.
4: Já to jsem moc ráda.
0: Máme tady účtenku v ruce, tak schválně za co?
4: No, tak nevím, že by to bylo za naftu?
0: No, jasně.
1: No jasně, kolik vám to žere?
4: No.
0: Je to jedno a beru vždycky za 500. Ne, vy tady píšete, že to máte 10letýho miláčka, tak ten asi bude, ne?
1: Ten si vezme trošičku, že jo?
4: Jo, a ještě jsem tankovala prémiovou naftu.
0: No.
1: Že jste si dopřála, jakože...
4: No, prostě... že jsem mu dopřála.
0: Že jste mu dopřála.
1: A je to znát na tom autě, když natankujete prémiový palivo?
4: No, myslím, že jo.
0: Jo, cítíte no. To, jo? Asi jo? Tak neštěká, ne, tak se tam říká.
1: Nevrčí. A vy tady, no vrčí, nebo přede.
0: Vy tady ještě píšete, že s ním jezdíte, teda tím svým plechovým miláčkem, na jezero, na paddleboard. To je evidentně nějaká ano. Vaše kratochvíle teď.
4: Ano, jo, to miluju.
0: Tak vidíte.
1: Kolik super. Vám dáme za tu naftu?
0: Pamatujete si?
4: Ježiš, no.
0: Je tady necelých 1821 korun.
1: A to je hezká částka, to je krásný.
0: To moc gratulujeme. Tak ať vám autíčko slouží a paddleboard drží.
4: Vás. A já taky na něm.
0: Přesně tak.
1: Držte se, ano, držte se.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé, je období okurek, už jsme to řešili mnohokrát, dokonce i na radiokempu na to došlo. Všichni vám strkají okurky.
1: Ano, ano, nebo cukety, že jo?
0: A nebo cukety. Já teď chodím kolem takový zahrádky, tam je takový sympatický Mičurin, neustále říká, nechcete paní, nechcete okurku, tak jsem si jich pár vzala. Byly jako fantastický, když jsem přijela k našim tátovi, tak ten je taky takový zahrádkář, taky byly okurky. Hmm. Prostě okurky teď vládnou světu.
1: Ano, a tak jako taková okurka, to je poklad, že jo? Protože já si pamatuju, když jsem byl malej, měli jsme klasický nakládačky, takový ty nízký keře na zahradě, ono to strašně píchalo.
0: Ono to píchá.
1: No, no. Ale ty okurky, když si člověk utrhne čerstvou nakládačku, to prostě na to žádná salátovka nemá, to je tak dobrá chuť. Jo. No, my to potom zkazíme tím octem,
0: když
1: že
0: to
1: jo?
0: Právě, no, ono to takhle, já jsem si vždycky myslela, že zavařená okurka je ultra zdravá, ale ono to asi tak úplně nebude, viď?
1: No, takhle, rozhodně je to zdravější, než kdyby si prostě jako třeba dala pikao, nebo něco takového, jo?
0: Mňam, zrovna pikao, no. Teda ne s okurkou, jako, a už vůbec ne s kyselou.
1: No tak jsou situace, kdyby se to možná, to je jedno, ale jako taková okurka nakládačka, to je takový malej zázrak a pamatuju si, když jsem byl malej, že jsme prostě s babičkou vždycky ty okurky pěchovali do těch sklenic, který babička předtím vyvařovala. A říkala, nejdřív tam dej tu snídku toho kopru, pak tam dej těch pár koleček té mrkve a teď to tam takhle skládej a do toho prosypávej to koření, že jo. No a byl to takový malý obřad. No.
0: Mm. U nás doma se teda taky hodně zavařujou okurky. Zrovna můj teďka, jak je zahrádkář, tak dělá i to, že když se mu prostě jako urodí nějaká dávka, tak on jde, nelení a prostě zavařuje. Jo. Má třeba jenom dvě sklenice, ale zavaří to, protože to chce mít zavařený, že jo.
1: No, nečeká
0: se.
1: To je krásný.
0: Mě to moc nebaví.
1: No tak, hele, třeba k tomu časem dojdeš taky.
0: Tak pojďme si o těch okurkách povídat. Já tady mám krásný článek, 7 konkrétních typů, co s okurkou. A to, co a myslí, Vojta, je tam taky.
1: Tak moderní žena CZ.
0: Tak nám pojďte napsat a můžete nám psát na Instagramový profil Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Případně napsat na 736 300 444 anebo na Facebook.
0: A taky můžete využít naší aplikaci a namluvit nám hlasovou zprávu.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme. Země zpět do roku 2015.

0: Budou půlové zprávy na Frekvenci 1. Tradičně v tento čas slýcháme i něco o počasí od Dagmar Honcové, tak schválně, jestli pak se dneska něco dozvíme.
1: Já jsem zrovna nedávno slyšela takový zvláštní rozhovor, jak si dva mladí lidi někde v metru stěžovali na to ochlazení. Jako takový to, jako, to mě tak bavilo, že jsem ráno vstál a mohl jsem mít ty kraťasy a teď musím mít tu mikinu. A já jsem si tak v duchu říkala, mě to vlastně taky bavilo, ale má to svoje ale.
0: No jo? Tak jako bylo to přes čáru, to si pojďme říct, ale já jsem byl regulárně v pondělí a v úterý smutnej, že se jako zatáhlo. Mě třeba v úterý ráno mi psala mamka, jo, a říkala, nebo psala, konečně prší, konečně se ochladilo, já mám takovou radost a já jsem jí odepsal, mě je zima.
1: Jsme prostě prohřátý, no. Ale jako buďme rádi za to, že aspoň tak a hlavně, že aspoň něco málo spadne z té oblohy.
0: Ať prší, ale pro boha, ať je u toho teplo.
1: Jako ideální by bylo, kdyby prostě přes den 27 a v noci déšť. Nešlo by, zavolej dáš, že se by to nešlo zařídit.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
5: Hezké odpoledne, vítejte u krátkých zpráv. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Ve středoněmeckém městě Hofkaismar najelo dnes auto do lidí na pěší zóně. Zranění jich utrpělo 8 informací. Informovala agentura DPA. Podle policie měl řidič zřejmě zdravotní obtíže. Americká a jihokorejská armáda dnes o 6 dní dříve ukončily své pravidelné vojenské cvičení. Ze strany Spojených států mělo jít o vstřícné gesto vůči Severní Koreji, připomněla agentura AP.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: A s Martinou přidáme pohled na silnice.
6: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete od Ostrovačic až k exitu Holubice na kilometru 210, ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. A 15 minut naberete na Pražském okruhu u exitu Ořech směrem na Modlatice. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na víkend. Ten bude velmi příjemný. Zatímco během noci z pátka na sobotu ještě očekáváme místy déšť a také velmi silné bouřky, tak během sobotního rána a dopoledne už budou srážky velmi rychle ustávat a oblačnost se protrhávat. A tak sobotní odpoledne bude ve znamení polojasné až oblačné oblohy a přehánky se budou vyskytovat pouze ojediněle, a to zejména na horách. Nejvyšší odpolední teploty o víkendu naměříme na jižní Moravě 27. V Čechách to budou teploty v intervalu od 18 do 23 stupňů. A neděle už bude opět zalitá sluncem. Očekáváme až 12-hodinovou délku slunečního svitu.
1: Na frekvenci jedna si povídáme o okurkách a ptáme se na vaše zajímavé tipy, co s okurkou, jo. Já tady jeden tip mám, který tady na mě vyskočil a přijde mi hrozně zajímavý, protože mě osobně to strašně chutná. A je to jenom úplně blbá okurková limonáda.
0: No to je skvělá věc.
1: Strašně mi to chutná.
0: Okurková limonáda. A nebo, když už jsme tady u těch netradičních receptů, tak já miluju okurkový saláty. Ale ne takovej ten klasický strouhaný s tím octem.
1: Ne.
0: Já mám doma totiž recept a já ho zkusím najít na internetu, jestli ta kuchařka je v nějaký elektronický podobě. Na okurkový salát s ingrediencema, který by vás nenapadly. Je to strašlivě dobrý.
1: Co tam můžeš tak dát?
0: No je tam, je to jako taky trošičku na kyselo, ale úplně jinak dělaný.
1: Okurky s kyselýma okurkama. Výborný salát.
0: Taková čalamáda, no.
1: Tak to proberem za chvilku.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek, to znamená zítra na večer všeho necháte, ať už budete kdekoliv, třeba budete uprostřed grilování, ať se to spálí. Hlavně, že uslyšíte českou hitparádu na Frekvenci 1.
1: Já myslím, že se dá jako poslouchat i při grilování. Já vím, že vy chlapi to úplně neumíte dělat dvě věci najednou. Prská to, no. Prská. Já jsem teda asi taky trošku chlap, já taky jako nedokážu dělat moc věcí najednou.
0: Nezvládáš multitasking?
1: No, nějak mi to nějak nejde, jo.
0: Já chytám paniku, když se po mně chce víc věcí najednou.
1: Jakože třeba odpovídej. Já nevím,
0: něco
1: žehli, vytírej, já bych taky byla v panice. No ale my vás chceme na tu hitparádu teď pozvat jedním songem, který teď aktuálně bojuje o vaši přízeň. No a překvapivě je to vlastně, jak bych to řekla, je to půlka jisté kapely.
0: Ano, půlka bývalých kompletních UDG. Mm-hmm. UDG samozřejmě fungují dál, ale ta oddělivší se skupina si teďko říká Demigods. Mm-hmm. A je to píseň, kterou vypustili ven jako svůj, řekněme, pilotní single. A pozor, na tomto singlu se podílel autorsky i Ondřej Ládek alias Xindlix.
1: Ten to má, ten to strká všude prostě, to svoje umění, a to je super.
0: Ano, umění.
1: Já myslím, ale že to je trošku cejtit. Víš, když jo? Někde jako Xindlix zafunguje, někde...
0: No, on má velmi specifický rukopis
1: přesně.
0: V textech.
1: Jo. Schválně si to poslechněte, my vám za chvilku tu písničku pustíme a jestli to v tom uslyšíte. Tady jedna taková citace od muzikantů. Nestrácíme čas ohlížením se zpátky víc, než je to nutné. Tady evidentně mluví o tom bolavém rozchodu. Mm-hmm. Teď je pro nás hlavní hudba a to, abychom se co nejdříve viděli s fanoušky na různých koncertech pod názvem Demigods.
0: Ale pozor, zas na druhou stranu, podle členů Demigods skladba slouží jako otevřená zpověď a v podstatě reakce na neschody a rozpad původní sestavy. A je to vlastně taková, řekněme, takové zauvažování nad slovy, která byla vyslovena, způsobila spoustu bolesti.
1: To se tak někdy stane. Já občas taky někdy, když jako chci říct prostě něco ošklivého, tak si to třikrát rozmyslím, protože pak to je lituju. Už to nemáme zpátky, kdo toho rádia. Jsem jednou takhle zrušila koncert. Prostě
0: fakt,
1: řekla,
0: jo?
1: Že supporti v Brně nebudou.
0: Oni tam byli. A...
1: Ten večer byli koncert.
0: Byla tam akorát četnářka.
1: Tak přátelé, pozvání na hitparádu, která je tady pro vás každou sobotu po 19. hodině a to pozvání prostřednictvím jedné z písniček, která se uchází o vaše hlasy.
0: Tady jsou slova od Demigods.
2: Česká hitparáda Frekvence 1.
3: Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Dneska si povídáme o okurkách a netradičním zpracování okurek. A mě tady nadchla jedna SMS-ka, kterou napsala Olina. Zdravím vás na Frekvenci 1. My doma děláme okurkové čipsy. Jenom nakrájet na velmi tenké plátky, osušit, osolit. Dáváme péct při nízké teplotě, dokud nebudou křupavé. Hodí se to k super zobání. K tomu nějakou sírovou dobrotu. To je dobrý.
1: Co by ne.
0: A myslíš, že to může jako skřupatět? Že by nemohlo, vy?
1: No,
0: ale jako v té troubě si se to spíš nerozblemcá.
1: Tak třeba zůstane křupavý povrch a vnitřek je potom vláčný.
0: A nebo ten sýr na to dát ještě předtím, než to dáš do té trouby.
1: Aha. Já jsem našel ten recept, o kterým jsem mluvil.
0: Ty jsi říkal nějaký
1: speciální.
0: Malý okurky si paní velkýma.
1: Ne, ale pozor, ono je to opravdu o tom, že je několik typů okurek.
0: No, jasně.
1: A for tohodle salátu spočívá v tom, že ne, že byste nastrouhali, ale nakrájíte na tenký kolečka salátovku, polňačku, nakládačku, prostě všechno, co máte po ruce. Dáte to do mísy.
0: Všechny ty typy okurek.
1: No, samozřejmě sůl, pepř, klasická věc, trošku cukru, to tam může být. Ale nedává se tam klasický ocet, ale dává se tam vinej ocet a trošku balzamika.
0: Tak to už jako kombinace těchto chutí mi připomíná nějakou Itálii, to už takový hodně exotický světový.
1: No, ale je to jak trošičku vody, aby to zase trošičku jak v něčem plavalo, ale není to takový ten klasický plovoucí salát. Je to spíš takový jako hezky navoněný těma octama. A potom ještě jeden, a ten vím, že tenhle salát miloval můj dědeček. Salát se smetanou.
0: Jo, to je vlastně jako rozumím, já jsem to měla nedávno, taky mi to moc chutnalo.
1: Ale jako oni jsou dva druhy. Jo. Jeden je s klasickou smetanou ke šlehání a jeden je se zakysanou smetanou. A řeknu vám, že nakrájená nebo nastrouhaná kysaná okurka s kysanou smetanou.
0: S nakrájenou smetanou.
1: S nakrájenou smetanou. A do toho ještě třeba trošku kopru. To je úplná lahoda.
0: To už je skoro jak ceciky.
1: To je jak ceciky, ano.
0: Ne ceciky, caciky.
1: Ty jsou taky fajn.
0: To je prostě vidět, na co ty myslíš.
1: Na okurky.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
3: I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: 16. hodina a frekvence 1. Po 16. hodině pro vás chystáme dávku další skvělé muziky do pátečního odpoledne a tady je ochutnávka.
1: Třeba Jennifer Lopez a Pitbull jsou nachystáni. Potom paní Dua Lipová. A co bude pak? Třeba Krištof. Pak myšleno po zprávách s Káťou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
1: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy. Se zprávami Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
0: Dobré odpoledne. Od ledna by se měly zvýšit důchody o 300. Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí na střední škole ve Švédsku a provoz brzdí na D1 u mostu Šmejkalka směr Brno. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Útočník ozbrojený mečem dnes zranil několik lidí při útoku na střední škole ve švédském městě Fagersta, severozápadně od Stockholmu, uvedli podle agentury Reuters tamní úřady. Radnice dále uvedla, že policie pachatele postřelila a zadržela. Počet zraněných úřady zatím nezveřejnili. Energetici dnes odpoledne obnovili dodávky elektřiny na všech odběrných místech ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Nejvíce zasažené bylo okolí Srušovic na Zlínsku, kde bylo dopoledne bez elektřiny přibližně 600 odběratelů. Frekvenci 1 to řekl mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.
8: Aktuálně tedy neevidujeme žádné poruchy na našem vedení. Pro srovnání, dnes kolem 11. hodiny zbývalo přibližně 1300 odběrných míst bez dodávek elektrické energie a ve čtvrtek večer kolem 19. hodiny bylo po přechodu bouřek bez proudu zhruba 4500 odběrných míst.
0: Mistrovství Evropy volejbalistek v Brně zahájila jasná výhra srbských favoritek nad Rakouskem. Obhájkyně stříbra ve skupině B vyzvou Češky v neděli.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Postupně bude od jeho západu na většině území pršet, místy se objeví i bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V noci bude od jihu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. A v sobotu bude převážně oblačno až polojasno. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 21 až 26 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A po 16. hodině míříme na silnice.
9: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete mezi Kývalkou od 185. kilometru až k exitu Holubice na kilometru 210. Ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Od 11. po 15. kilometr pojedete v hustém provozu, kde se poprvé zastavíte je na kilometru 18. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krátce po 16. hodině se od mikrofonu na Frekvenci 1 hlásí Vojta Efler a Jana Knížková. Okurkové odpoledne tady na frekvenci 1. Okurek je všude tolik, že vám to strkají horem, dolem, prostě... Rozumíš?
10: No jasně, prostě nevědí, co s tím, no, tak se to
0: nechceš
10: snaží.
0: Nechceš to vyhodit, no. Věnuješ tomu spoustu. Já teda nevím moc, jak moc je náročná okurka na pěstování.
10: Hele, asi to chce nějakou péči, ale pamatuju si, když jsme byli ještě mladí chlapci s mým bratrancem, kterýho ty znáš taky.
0: S Kubou.
10: Tak jeho babička měla na zahradě dva velký foliovníky. Mm-hmm. Takový ty velký, dlouhý.
0: Vím, dokážu si představit.
10: A tam pěstovala okurky. Hadovky.
0: No.
10: A ono je normálně, jako tenkrát se to odevzdávalo do JZD, ale
0: jo.
10: I se to jako prodávalo samozřejmě jen tak pod ruku, aby byla nějaká korunka, že jo. A těch okurek měli vždycky strašně moc a já vždycky, když jsem šel kolem, tak ona, ta paní, na mě jako zavolala a říká, pojď si pravokurku. A šli jsme do toho foliáku, tam bylo to parno, že jo, to vlhko, a ona vždycky sáhla, takhle sebrala tu největší okurku a říká, na a dej si. A já jsem jí tak, jak mi jí dala, jenom jsem si jí jako od té hlíny očistil

0: Frekvence 1 a okurkové vysílání.
1: No, spíš okurková sezóna.
0: Okurková sezóna.
1: Není moc o čem teďko, že?
0: Hele, píše nám tady Ota. Mm-hmm. Vyzkoušíte okurkovou polévku.
1: To já nemůžu.
0: Jí se za studena.
1: No, ale to já nemůžu. Jako gazpáčo mi nevadí, a to je rajčatový a paprikový, že jo? Ale prostě okurkovou polívku já prostě nějak nedávám.
0: Ale on je to dost podobný tomu, co jsi jako trošku říkal. Okurky, bílý jogurt, česnek, kopr, citronová šťáva. Je to osvěžující polévka, nemusí se vařit.
1: Já vím, ale
0: to rozemeleš vlastně ve finále.
1: Ono je to takový, jako je to polívkový, kdežto ten salát, jenom když si to tím ochutíš a neplave to v tom, tak to je něco jiného. No.
0: Jinak tady v těch SMS-kách se samozřejmě vracíte k té klasice. No. Což je ocet. Jak je to ten poměr? Myslím, že 5-3-2. Jak to je? No, 5 držíček octa? Ne, 500.
1: Já mám poměr PCH podle chuti.
0: PCH?
1: No,
0: podle cuti.
1: Takže nějaký poměr.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je pátek a pátek to znamená víkend před námi. Co jiného dělat do víkendu, než si něco hezkého přečíst?
1: Ano, to je pravda. Nebo vás možná ještě čeká, že jo, dovolená. Jsou tací, co prostě se vysmívají těm, co mají tu dovolenou za sebou. A oni teprve teď v poslední týden prázdnin vyráží na dovolenou a my pro vás máme skvělé čtení, něco, co vás každopádně určitě vzdělá.
0: Ano, je to další číslo magazínu National Geographic. Jeho šéfredaktorka Barbora Litterová s námi teď na telefonu. Hezké odpoledne, Báro.
1: Dobrý den.
0: Takže co se dočteme v novém čísle National Geographic?
2: Já zdravím posluchače Frekvence 1. Naše srpnové číslo je nabité, tak já se pokusím vypíchnout jen ty největší zajímavosti. Obálkové téma věnujeme Itálii, Vezuvu, protože je to téměř 2000 let, kdy došlo k jedné z největších přírodních katastrof v dějinách, k erupci Vezuvu. A my tu katastrofu velmi detailně rozplétáme. Součástí čísla je krásná vyklápěcí příloha, takže určitě stojí za to si to číslo pořídit. Další zajímavá zastávka je v Maroku. Máme reportáž o vzestupu marockých jezdkyň. To je zajímavé, protože tradiční jezdecký sport, kterému se říká turida, se stále častěji stává ženskou záležitostí. Pak bych vaše posluchače velmi ráda pozvala do floridských mokřadů, kde rostou tísovce a vytvářejí přírodní zázrak, ale můžeme se podívat i do České republiky, do Českých Milov, kde je krásné muzeum a galerie věnovaná sklu, a nebo máme krásné fotografie od japonského fotografa, který zmapoval, jak vypadá život hmyzu, a jsou k tomu opravdu unikátní snímky. A ještě, jestli můžu zmínit jednu perličku, tak to je objev českých jeskyňářů ve Slovinsku.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Na frekvenci 1 půlové zprávy a pak poslední slovo. V posledním slově jde o peníze.
1: Stačí uhodnout poslední slovo ve větě jedné z celebrit, kterou tady pro vás máme nachystanou, a peníze jsou vaše.
0: Tak držíme pěsti.
2: Pěkné odpoledne. Vláda v pondělí přidělila armádní letadlo pro zářijovou cestu prezidenta Petra Pavla do Spojených států, kam se hlava státu chystá na jednání valného shromáždění OSN a pracovní návštěvu státu Nebraska. Světová tenisová jednička Jannik Sinner nedoléčil zraněné pravé koleno a nebude startovat na US Open. Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde zvítězil. Prince Harry, Elton John a další čtyři žalobci musí zaplatit deníku Daily Mail náklad 9,5 milionů liber spojené s jejich neúspěšnou žalobou, píše agentura AP.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Provoz brzdí na D1.
4: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete za Kývalkou od stého 85. kilometru až k exitu Holubice na kilometru 210, ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Od 11. po 15. kilometr pojedete v hustém provozu, kde se poprvé zastavíte je na kilometru 18. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Volejte 257-409-999, to je číslo sem k nám do studia.
0: V posledním slově peníze čekají na vás. Vy musíte uhodnout jedno jediné slovo. Už to říkáme mnohokrát, nevymýšlejte žádný jako složitosti. Je to opravdu jedno jediné slovo, které potřebujeme slyšet. Je to to nejdražší slovo na světě.
1: Jo. No, tak možná jsou i dražší
0: jak
1: slova.
0: Se veme, no, jak se to veme.
1: Takhle, rozhodně za jedno slovo tolik peněz jen tak někde nedostanete.
0: Víš, který slovo je nejdražší?
1: Jaký?
0: Ano.
1: Jo, to je pravda.
0: Bereš si mě. Ano.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak dopak to dneska řekne za celebritu. Dobrý den.
2: Dobrý den, telefon Verča.
0: Verčo, zdravíme a nabízíme. Já se prosím, podívám, abych vám neřekl nějaký nesmysl, ale je tam hodně, je tam 35,5 tisíce korun za poslední slovo. By bylo fajn, ne?
2: To by byla úplná paráda.
0: Tak schválně, jestli pak to vyjde. Máme tady větu Petry Hřebíčkové, herečky, stačí jedno jediné slovo, to správné, samozřejmě peníze jsou vaše. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Výborně, věta zní takto.
3: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Typujte.
2: Řekla bych knihu.
0: Knihu? Tak zkusíme knihu.
3: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Bohužel.
2: To,
0: no jo, a hezký tip, děkujeme za něj, hezký víkend přejeme.
2: Taky, mějte se krásně, naschle.
0: Naschle. Tak kniha není to slovo, schválně si pak nám padne v pondělí. Po ránu u Lubky a Míry. Tam bude 36 tisíc korun.
1: Poslední slovo.
4: Aneb, řekněte to za celebritu.
5: Say low.

0: Frekvence 1.
1: Tak a jdeme do finále. Je to tady. Tak na pouti, viď?
2: Ano. Prodloužená jízda. Kupujte žetonky. Přijďte do Hrádku nad Nisou.
1: Ano, Hrádku nad Nisou, to přátelé. Všechno uzavřeme a já věřím, že to bude stát. Za to je to totiž poslední radiokemp tohoto léta 2026.
2: Takhle, těch kempů už máme za sebou 7. Jeden byl lepší než druhý. Já jsem se tady tento týden potkal s Mírou Michalkem.
1: Ne, nebylo jich 8.
2: Ne, tenhle je 8. Ten, co nás čeká.
1: Jo, máš pro... No. Rozumím.
2: Dva jako rany, takhle, já jsem se o tom bavil s Mírou Michalkem, kterýho jsem tady potkal v úterý a říkal jsem mu, jaký byly kempy. A on říkal, hele, bylo sice vedro, ale bylo to super letos.
1: Bylo to super. No. Mě si postižovalo, že to bylo moc. Oni totiž oni vychmátli ty radiokempy, které byly fakt v těch úplně nejteplejších dnech.
2: A proč tobě, proč tobě si stěžuje a mě říká, jak to bylo super?
1: No, tak podle mě tě mín zná.
2: Ne, nechtěl vypadat jako frfňa.
1: Ale on si nestěžoval, ale říkal teda, že to bylo opravdu jako, že to bylo v některých momentech docela nepříjemný, protože třeba ve Strážnici měli fakt vysoký teploty, nebo jasně, v té pohodě, jo. Jenomže víš co, oni jsou to prostě...
2: Oni jsou to kopretinky něžný.
1: Ne, já si chtěla říct právě moderátoři kovaní a oni to zvládli. No, my to taky zvládneme, těšíme se na to v Hrádku nad Nisou. Čeká na vás všechno, na co jste zvyklí, pokud jste to už někdy s námi absolvovali a pokud ne, tak teď jenom v krátkosti, cože tam zažijete.
2: Od 2 hodin živé vysílání Frekvence 1 až do 7 do večera, potom během odpoledne mimo éter samozřejmě, ale na místě spousta zábavných soutěží a po soutěžích třeba opékání buštu v 6.
1: No a v 7 hodin koncert a ten bude fantastický, zahraje Marpo, není to poprvý, už s námi byl párkrát.
2: Bude to po druhý.
1: A večer potom po 22 nebo do 22 hodiny bude hrát to prostě už, prostě aby to skončilo.
2: Frekvence 1.cz.
0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Blíží se nám 17. hodina, budou samozřejmě i páteční velké hlavy a ty taky pustí super muziku. Jaká že to bude?
1: Třeba ta od Klok Klok. Tak je připravena Meghan Trainor. A nebo paní Nelly Furtadová. Ptáček vlétla do studia Káťa Vavřínová. Za malou chvíli pro vás bude víc zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Tak tvrdlikej, Káťo, co je nového?
0: Dobrý podvečer. Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a popojíždět budete stále na D1 směrem na Brno. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která pohonu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
10: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
0: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Postupně bude od jeho západu na většině území pršet, místy se objeví bouřky, které mohou být velmi silné. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V noci bude od jihu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou mezi 16 až 11 stupni a zítra bude převážně oblačno až polojasno. Místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle ještě bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Tak ještě před dopravou řekneme, jak to bude zítra s teplotami. V Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 26. No a konečně k dopravě komplikace hlásí stále zde jedničky.
11: Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Popojíždět budete za Kývalkou od svého 85. kilometru až k exitu Holubice na kilometru 210, ale mění se to. Počítejte se zdržením okolo 40 minut. S 20 minutami navíc počítejte u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Od 11. po 15. kilometr pojedete v hustém provozu, kde se poprvé zastavíte, je na kilometru 18. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Ze zpráv je to vše, tak jsou na Frekvenci 1 na řadě Velké hlavy.
12: Jsme tu všichni čtyři a všichni máme hlavy velké.
13: Věděli jste, že v mnohých afrických krajinách veria, že zapálenie jednej sviečky od druhej prináša smolu?
12: Vážně? Kdo to dělá z vás?
13: Já pravidelně
14: dělám. Já taky.
12: To šetřím sirky, že
14: jo?
15: No, vy si zapalujete svíčky, jo?
12: No. Zapaluju si svíčky.
15: To ještě ne, já mám čas ještě.
14: Tak přátelé, co dnes budeme řešit?
15: Tak mrknem do Číny, tam mají velký venkovní eskalátor.
12: A koukneme se na zoubek realitním makléřům.
2: Velké hlavy, Frekvence 1.
14: Pojďme ale do Británie. Zaměstnanci řetězce supermarketů Coop v Británii dostali pokyn, aby nijak nezasahovali, jestliže si všimnou v prodejně zloděje. Pokud pracovník pokyn poruší, může to být i důvod k jeho propuštění.
13: A co tak zrušit pokladně?
12: Já myslím, že si to prostě dobře spočítali. Nemocenská pro aktivního pokladního, který dostane přes hubu, vyjde prostě dráž než čornutej Johnny Walker.
15: Obzvlášť, když toho Walkera pak pokladní mu strhnou z platu.

0: Pojďme se podívat na čínský dlouhatánský eskalátor.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Nejdelší venkovní eskalátor na světě otevřeli letos v čínském Chongqingu. Měří téměř 1 kilometr. Jízda po něm trvá 21 minut a během oslav čínského nového roku se po něm svezlo kolem 450 tisíc lidí. Přezdívá se mu bohyně, protože prý působí, jako by vedl až do nebe.
3: Oh. Če, já na tom po minutě usínám.
4: Já jsem teraz někde čítal, že Číňania budou tu u vás v Česku robiť 400 kilometrov diálnic.
0: No, taky jsem to slyšel, to už ale bohužel padlo. Číňani nám vzkázali, že se jim nevyplatí k nám jezdit na 14 dní práce.
2: To je starý for, ale dobrý.

0: Skvělý Paul Jean. Ne, to ne, to je Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo by se dožil 93.
1: On chcel být buď hercom, alebo to druhé bolo.
0: Závodníkem.
2: Zpěvákom.
3: Boxerérem.
2: Sportovcem.
1: Čo si hovoril to?
3: Kaskadérem.
1: Kaskadér, už jsem to tam počul, ale...
0: Boxerem.
1: Boxerem. No. Jsem někoho z vás počul, že boxerem.
0: Já jsem to řekl.
2: On to řekl.
0: Zkusil s nějakým kaskadérem.
2: A ty jak špatně rozumíš česky.
1: No právě. No, no. A víte o tom, že otec Belmonda bol Talian?
0: No jasně.
2: No, jasně.
1: A Belmondo preto v taliančeně znamená...
2: Belmondo,
1: Belmondo
2: je krásný svět.
0: No jasně.
1: Jak mi vyrazil.
0: No, my jsme totiž máme takovou knížku velkou tlustou a tam jsme se to dočetli.
2: A jmenuje se to Cesta kolem světa za 70 dní.
0: Belmondo.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: A raz, dva, tři, 4,21.
6: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok.

0: se vám vůbec, vy, co prodáváte ty byty, teď se obracím na tebe, Tomáš.
1: Proč
0: se makléři? Vám říká makléři?
2: Makléř.
1: Já nevím, je to podle mě špatně, protože makléř, správně je to jako...
2: Jak by se vám mělo říkat? Jako, obchodníci z nemovitostí.
1: Nerealitní agent by to správně jako
2: agent,
1: mělo být.
2: Agent,
0: když řekneš agent, tak už je vidím s kufříkem.
2: No, já taky, no.
1: Prostě agent černý brýle.
3: Jak strháš tím kufríkom, plným penězí.
2: To taky děláte, ale...
1: Ale makléř je vlastně špatně, protože to by měl být ten burzovní.
0: Ale vadila, nemají kufřík, oni mají igelitky.
2: Tak rozeberem to za chvilku. Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Se zdržením okolo 20 minut počítejte na D1 u Brna směrem na Ostravu mezi stým 90. a stým 96. kilometrem. 20 minut naberete u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Osobní auto havarovalo do svodidel na 44. kilometru dálnice D5 na Prahu. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
2: V Česku přibývá makléřů a někteří nejsou příliš profesionální. Diskutuje se téma, zda jsou provize realitních kanceláří adekvátní.
3: Tak ale možno to někdo o Tomášovi nevěť, ale on je známý realitní makléř.
2: Teď někde vystupuje v televizi.
3: V televizi.
2: V košili a v teplákách.
0: Ale tramvaje.
3: Mohl by si nám povedať, to ma vždycky zaujímalo, akú proviziu ty si dostal, keď si predal zámok knížete Kinského?
1: Tak to si pamatuju přesně, to bylo přesně 630 000 korun.
0: To je na zámek nějak málo, ne?
1: Tak bylo to jenom DPH.

0: 359.
1: Louvre.
2: V Louvru se konala veřejná výprava.
1: Výstava.
2: Výstava. A teď si řekl 359, já nevím, co to znamená.
3: 359 let to je. Ježíš, jak bys, jako bys to nepamatoval.
2: Už.
4: Velké hlavy. Frekvence.
1: Ty jsi stál tý
2: frekvence.
3: Ty si těm lidem trhal líst.
2: Přijel jsem na oslu.
0: To by si teda mohl vědět, protože ľudia chodia do muzea v Louvru hlavně kvůli komu?
1: Monalize.
0: No dobré, ale čo je druhý vyhledávaný exponát?
1: To naproti. To je nějaký.
2: A je to taky hřiště. Da Vinci.
0: Je to takisto Da Vinci, správně,
2: chlape.
1: A je
2: řeknu...
1: to...
0: No, jsou to tři slova, ten obraz se volá na tři slova.
2: Je to něco, počkej.
1: Něco v trávě.
0: Je to, takže v Tatrach by to mohlo být, alebo někde jinde, protože
3: jako
0: je to...
3: český turista.
0: Ne.
1: Dobré, československý.
0: Tak prvé slovo vám povím a potom si vymyslíte metaforu na Tatry. Madonna
2: ve skala.
0: Ve skala.
2: Já jsem si chtěl spomenout, já jsem si nemohl vzpomenout. No.
3: Já tam byl, já se na to nepodíval.
1: Madonna, chyba. Mia. Na mě furt koukala.
0: No, z každého úhla.
2: Přesně, kam se, i ze zadu, v druhý místnosti.

0: Mohli sa potkávim.
1: Chcem vedieť, mohol byť Vlasta Burian kmotrem Petra Naďa? Stretli sa oni vekovo, časovo?
2: No, na první pohled by človek řekl, že ne. Mm-hmm. Ale jak tie známe...
3: On je totiž docela starý. Petr Naď tomu bude nejaký...
1: Je starší
3: 66,
1: 67. On má dneska 67
3: 7. rokov.
4: 67. Mm. A víte, že mu pře... Míra Michálek mu přebral holku.
1: Fakt?
4: No,
2: ja si myslím, že...
3: Jo, ja to já tomu, znám vlastne.
2: Kolik měl Petr Naď holek, tak není problém mu nějak
3: přebrat. Tu Kristýnu, že mu přebral.
4: To nevím, jak se jmenovala, ale měla tak ráda se... Boubín.
1: Aj.
4: Jiro, sorry. Tak, prosím tě, nemoh.
1: Nemohol mu byť.
3: Boh, s ním,
2: ja si myslím, že taký moh.
1: Mohol, pretože Vlasta Burian odišiel v roku 62 a v tom roku už mal Petr Naď 3 roky.
3: No, hej. Mm-hmm.

0: dva, tři. Tak teď jdeme do finále.
1: Jsem připraven foukat.
2: Tohle je prostě moudro od velkých hlav.
3: Už jste mali 30 rokov a jste stále single. Gratulujeme. Statisticky jste se vyhli prvému rozvodu.
0: No, na tom něco bude. Mějte se moc hezky a ahoj.
3: Dobrý.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
7: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
8: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
9: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
7: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
10: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
11: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
12: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
13: 18 hodin na vteřinu přesně. Dáme si prodlouženou jízdu s Káťou Vavřínovou. Jsou to další zprávy, Káťo, vítej.
14: Dobrý podvečer. Přívalové srážky můžou zvýšit hladiny toků v Praze a na severu Čech. Kvůli suchu může dočasně zlevnit hovězí maso a provoz brzdí na D1 směrem na Vyškov a Brno. Kvůli očekávaným silným bouřím se mohou dnes večer a v noci na sobotu výrazně zvednout hladiny menších přítoků Dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek krmiv způsobený suchem může podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové dočasně zlevnit hovězí maso. Chovatelé totiž nebudou mít dost krmiva na uživení stád a bude se tak víc porážet. Vzniklý přebytek zlevní hovězí. Později se ale situace nejspíše zase obrátí a snížený stav skotu povede podle Večeřové naopak k růstu cen. Výluka na železniční spojnici mezi Pardubicemi a Přeloučí komplikuje konec prázdnin a začátek školního roku. Místo vlaků budou ještě celé první dva zářijové týdny jezdit autobusy.
15: Práce doteď omezovaly provoz regionálních vlaků především na Kolínsku, aktuálně se přesunuli na Pardubicko. Autobusy tak budou až do soboty 5. září pendlovat mezi Přeloučí a Pardubicemi. Definitivně výluka skončí až v neděli 13. září. V první etapě do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín Záboří nad Labem. Výjimkou zůstávají dálkové spoje, u kterých je potřeba počítat se zpožděním. Oldřich Tamáš. Frekvence 1.
14: Světová jednička Jannik Sinner se odhlásil z blížícího se US Open. Italský tenista dnes na sociálních sítích uvedl, že stále nedoléčil zranění pravého kolena. 25-letý Sinner hrál naposledy ve Wimbledonu, kde získal 5. grandslamový titul.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
14: Máme oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku. Na většině území bude pršet. Čekáme přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné, jak zaznělo na začátku zpráv. V noci bude ale od jihu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů. Jak to bude zítra? Bude oblačno až polojasno, místy déšť nebo přehánky, ojediněle s bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 26.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
14: Brzky budete na D1.
1: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na D1 u Brna směrem na Ostravu mezi stým 90. a stým 96. kilometrem. Pokud pokračujete dále po D1 na Vyškov, čeká vás dalších 15-minutové zdržení u Rohlenky mezi 202. a 209. kilometrem. 20 minut naberete také u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A po zprávách pokračuje v prodloužené jízdě na frekvenci 1 Vojta Epler.
13: Voda už padá.
14: Je to tak.
13: Protože když se podíváte alespoň tady v Praze a od Prahy na západ ven, tak neuvidíte nic jiného než šedivou oblohu a déšť. Naopak od Benešova směrem na východ, možná s výjimkou Brna, Olomouce a Zlína, to je zatím bez deště.
14: Jedem.
13: A ono se to má tak jakoby posouvat spíš směrem k severu. Takže vlastně ten východní cíp středočeského kraje a Vysočina by měly být ještě nějakou tu chvilku bez deště a bouřek. Pokud bydlíte ve středních Čechách, tak to nejhorší teprve přijde podle radaru zhruba za hodinu a půl. Nicméně, jak to bude přesně s počasím, to si řekneme s Dagmar Honcovou zhruba za 40 minut. No a protože večery patří hudbě na frekvenci 1, tak probereme datum 21. srpna, což je dnes, překvapivě, že? Z hudebního hlediska už za malou chvíli. Hezký večer.
14: Pěkný večer.

skvělá hudební klasika na frekvenci 1 ve čtvrt na 7, v podvečer v pátek 21. srpna. V Praze prší, co prší, abych se nebál použít slovo leje. Zatímco třeba u vás někde jinde je krásně, přišla mi zpráva od Eli z Kyjova. Krásný večer, Vojto. Zrovna jsem vylezla z bazénu, sice pod mrakem, ale 27 stupňů. Jo, vy se máte. Nám to tady začalo padat a asi to ještě chvilku padat bude a možná to bude ještě horší za chvíli. Dagmar Honcová zhruba za půl hodiny, počasí se upřesníme. Teď si pojďme probrat 21. srpen, dnešní datum v hudebním světě. Samozřejmě to datum je velmi specifické, zejména na domácí hudební scéně. Ale než se na domácí hudební scénu dostaneme v tomhle povídání, tak mi dovolte jednu vzpomínku na 90. léta. Pamětníci znají. A možná si taky vybavují ty diskotéky, flanelový košile, cigaretový kouř a mixelu nebo houbu v ruce a pařili jsme na Prodigy v 90. letech. Nebýt toho, že se frontman kapely Prodigy Liam Howlett 21. srpna před pár lety narodil, tak bychom Prodigy neměli. Takže děkujeme, Liame. No a pozor, ještě jedna ze zahraničí. Elvis Presley poprvé debutoval v britské hitparádě rovnou na prvním místě. Tímto songem.

Jailhouse Rock jste asi určitě poznali. No a teď 21. srpen v české nebo československé hudbě asi nejvíc rezonovalo v té hudební historii české a československé pop music datum 21. srpna 1968. Všichni víme, co se stalo. Ti, co u toho byli, tak to mají možná ještě teď v živé paměti, bohužel, protože se to stalo. No a ti, kteří se to o tom potom učili ve škole, tak doufám, že se to dobře zapamatovali. A pokud to nevíte, tak se zeptejte, co se stalo 21. srpna 68. Bratrská pomoc. Jsme byli prostě napadeni a okupováni našimi přáteli, v uvozovkách přáteli, protože přátelé se takhle nechovají. Nicméně vzbudilo to hodně velkou reakci na hudební scéně, vpád vojsk Varšavské smlouvy do Česka a v podstatě přes noc 21. srpna 68 vznikla tahle píseň od Karla Kryla.

0: je to všechno po více než půl století pořád ještě aktuální, co? Tak takový byl 21. srpen v hudební historii.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009. Gratulujeme.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Flashdance a Irene Cara na frekvenci 1-2 minuty po půl sedmé. Hezký páteční 21. srpnový podvečer. Rozpršelo se, alespoň od Prahy na západ. Na Prahu se žene celkem pohroma. Už teď tady spíš padá voda, než aby pršelo. To na těch silnicích musí vypadat. Nemluvě o tom, že je pátek, leckdo ještě míří na postřed poslední prázdninový víkend nebo třeba na dovolenou. Pojďme se teď podívat aktuálně na silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zdržením okolo 10 minut počítejte na D1 u Brna směrem na Ostravu mezi s tím 90. a s tím 96. kilometrem. Pokud pokračujete dále po D1 na Vyškov, čeká vás dalších 15 minut navíc u Rohlenky mezi 202. a 209. kilometrem. 20 minut naberete u opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 11. a 24. kilometrem. Nehoda osobního vozidla, které se převrátilo v pravém jízdním pruhu, se vyšetřuje na D7 na Prahu na kilometru 39. Kolona se tady netvoří, jeďte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.

0: Jak symbolický song hrajeme teď za minutu 6:45 na frekvenci 1 při pátku 21. srpna. Take me where the sun is shining. Dagmar Honcová je na telefonu. Dášo, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Tak kam byste nás teďko vzala, kde svítí slunce? Je-li takové místo v Česku?
1: No, v Česku ne. V Česku už převládá velká oblačnost, ale řeknu vám alespoň, kde je sucho a bezpečno, a to je severovýchodní část našeho území, takže Moravskoslezský a Olomoucký kraj.
0: Zatím by se asi slušelo říct, že jo?
1: Ano, ale i těch srážek tam bude v průběhu nejbližších 12 hodin nejméně.
0: Mm-hmm. Tak my vlastně dva dny posloucháme, že dneska přes noc by měli přes Česko přejít, já se nebojím použít slovo brutální bouřky. Tak jak se to upřesnilo, jak to vypadá? Opravdu nás čeká taková pohroma?
1: Je to tak, oblast nízkého tlaku vzduchu bude mít svůj střed a přicházet bude přes Čechy a očekáváme, že budou právě velmi dobré podmínky pro to, aby vznikaly velmi silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy, ale pojďme si říct, že bouřky na území Česka už jsou v průběhu celého odpoledne. I tyto bouřky, které jsou zatím ještě hodně lokální a lokalizované, přináší nebezpečné meteorologické jevy, zejména potom zesílení větru, ale je to takový odvar před tím, co se na nás žene z Bavorska. Nárazy větru by měly v první polovině noci dosahovat rychlosti až kolem 100 km v hodině.
0: Panečku, no, tak to se máme na co těšit, když to řeknu hodně ironicky. Nicméně, když se tohle přežene, tak jaké počasí nás čeká o víkendu?
1: Řekla bych, že skvostné, a to úderem sobotního odpoledne, kdy budou oblačnosti velmi rychle ubývat a sobotní odpoledne už by mělo být převážně polojasné, se potom do 25. No a neděle už bude zalitá sluncem, očekáváme 12-hodinovou délku slunečního svitu, takže v praxi to bude jasno až polojasno a odpolední teploty opět až na 26.
0: Tak to už zní hodně slibně. A teď mám takový velmi specifický dotaz, protože nás čeká poslední radiokem frekvence 1. Příští týden ve středu v Hrádku nad Nisou. Já jsem dneska koukal na předpověď. A vypadá to, já to zaklepu na zuby, to se musí, vypadá to, že by mohlo být hezky v polovině příštího týdne. Jak to vidíte vy jako hydrometeoroložka?
1: Zatím se potom shoduje model ECMWF i GFS, tady dva globální modely, které vidí takhle hodně dopředu, protože počasí u nás bude ovlivňovat oblast vysokého tlaku vzduchu, takže to vypadá, že bude nádherně slunečno s teplotami v Hrádku nad Nisou až na 27 stupních Celsia.
0: Takže lepší finish radiokempu jsme si nemohli přát, když nám to vydrží. Děkuju za informace, hezký víkend přeju.
1: Hezký víkend, naslyšenou.

0: Ajajaj, Holly Humberstone na frekvenci 1. No, to byl povzdech nad počasím, přátelé. Za minutu a půl bude 19. hodina, i když venku už to vypadá, že je tak půl 11. podle toho, jak nám to ten déšť potemněl. Nicméně zprávy v 7 a po zprávách v 7 třeba Verve. Tina Turner. A nebo Black Eyed Peas s Davidem Gettou. No a zprávy pro nás bude mít Káťa.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Po svět je Hollywood. S námi nikdy nebudete sami. Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Káťa nachystá na hezký večer, Káťo.
3: Pěkný večer, penze mají od ledna růst, přes Česko se proženou opět bouřky a provoz brzdí stále na D1 a D4. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Do Česka dorazily bouřky. Během noci na sobotu je má doprovázet vydatný déšť s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 80 mm srážek. V Praze a na severu Čech se v důsledku mohou výrazně zvednout hladiny menších toků. V aktualizované výstraze o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Česko si dnes připomnělo 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Před budovou Českého rozhlasu v Praze se uskutečnil tradiční pietní akt. Vystoupil například prezident Petr Pavel.
4: I když od invaze vojsk Varšavské smlouvy do našich zemí uběhlo už 58 let, trauma ze zrady a také ponížení ze strany našich tehdejších spojenců je v naší společnosti stále hluboce zakořeněné. Jejich tanky tehdy rozbily naděje na uvolnění poměrů a na svobodu si naše země musela počkat dalších 21 let.
3: Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 a již první den zemřeli při střetech s vojáky nebo při okupanty zaviněných dopravních nehodách desítky obyvatel Československa. Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Nizozemska Formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu před Landem Norrisem z McLarenu a Charlesem Leclerkem z Ferrari.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Už to zaznělo na začátku, máme oblačno až zataženo v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku. Na většině území bude pršet, čekáme přehánky, místy i bouřky, které mohou být silné až velmi silné. V noci ale bude od jihu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty klesnou na 16 až 11 stupňů a zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy opět s deštěm nebo přehánkami a ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách denní maxima dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 26.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Provoz aktuálně brzdí na D1, D4 i D7.
5: Už jen menší zdržení okolo 15 minut naberete v místě opravy mostu Šmejkalka na D1 na Brno mezi 15. a 24. kilometrem. Na dálnici D4 u Jíloviště jsou práce na silnici, kvůli kterým brzdí provoz v obou směrech. Na Prahu je zdržení menší okolo 10 minut, od Prahy je to na půl hodiny. A nehoda osobního vozidla, které se převrátilo v pravém jízdním pruhu, se vyšetřuje na D7 na Prahu na kilometru 30. 9. Kolona se tady netvoří, jeďte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: 3 minuty po 19. hodině posloucháte večerní frekvenci 1 s Vojtou Eflerem. Já to snad nikdy neřeknu, prostě.
0: Tak si to zopakuj ještě jednou, pojď.
3: 19 hodin, 3 minuty, ne, už skoro 4 minuty k tomu. Posloucháte večerní frekvenci 1 s Vojtou Eflerem. Děkuji, odcházím.
0: Ano, červení Efler C1. Hezký večer vám přejeme. No, podvečer je pátek 21. srpna. Počasí budeme sledovat. Dagmar Honcová nám před 4 hodinou řekla, že to, co venku je teď tady v Praze a v okolí, není nic proti tomu, co teprve přijde. Koukám na radary, asi měla holka pravdu. No, to rozumí svému řemeslu. Nicméně, ať jste kdekoliv, opatrujte se a zůstaňte v suchu, je-li to aspoň trochu možné. My vám k tomu budeme pěkně hrát. Hudbu jsem sliboval Black Eyed Peas a David Guetta teď hned. A zhruba za půl hodiny si řekneme něco k novince, která vyšla dneska. Je to z Brusu nový single kapely Krištof, tak si na to počkejte.
3: Hezký pátek.

0: chci dziorar.
1: Enrique Iglesias a Vizín, duel Corazon na frekvenci 1. 19 hodin, 12 minut, 30 let, 30 hitů. To je rubrika, kterou už máme na frekvenci 1 osvědčenou. Vždycky jedna z kapel, která slaví třeba 30 let, jako teď právě No Name, po 30 týdnů představuje jeden ze svých 30 hitů. Co si budeme povídat, blížíme se ke konci, ale zdaleka nepolevujeme. Myslím, že nás už velmi brzy čeká víc než hodnotná náhrada, i když náhrada není to správné slovo. Nevím, jak se to česky jako správně řekne, follow-up, následovník v této rubrice, který až skončí No Name s 30 hity, tady u nás na frekvenci 1, převezme otěže v této rubrice, ale nechte se ještě chvilku překvapit, protože ještě nemám povolení vám říct, kdo to bude. Teď to budou pořád ještě No Name. Dneska si společně s Igorem Tymkem posvítíme na jeden z jejich velkých hitů. Jmenuje se Večnost.
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahojte, som Igor Tymko z kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o piesni Večnosť. Mám za to, že každý mladý človek, ktorý dozrieva, vníma nielen život, ale časom už aj smrť. Nuž a pesničku Večnosť sme s bratom Romanom napísali práve v období, keď sme takýmto dozrievaním prechádzali. Takže sme si v rámci fantázie predstavili, aké to asi bude, keď sa ráno človek zobudí už niekde inde. Najkrajšie na tom celom je, že poslucháči si aj tak za naše slová a naše piesne dosadia vlastné príbehy. Napríklad už viem, čo znamená byť závodou. Istej holke Felícii celý čas evokuje odchod jej partnera za oceán do Ameriky, čiže závodu. Už každému, čo jeho je.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

0: Půl osmá před námi, za dvě minuty přesně, pátek 21. srpna. Dnes vyšla jedna velmi zajímavá hudební novinka. Když se řekne kapela Krištof, leckdo může mít pocit, že nás Krištof už nemají čím překvapit a že je to vlastně taková jistota v tom českém hudebním rybníčku. Nicméně Richard Krajčo tím, co kapela Krištof vyvádí, když to takhle řeknu poslední dobou, neustále překvapuje, protože třeba nový single s Dominikou Aládžou Půlnoční hřích je v tuhle chvíli jedna z nejhranějších písniček v českém éteru, nejenom tady u nás na frekvenci 1, ale ať už se naladíte jakékoliv poprokové nebo takové to středoproudé české rádio, tak na tu písničku určitě narazíte. No ale Krištof nepolevují a těsně předtím, než vyjde jejich nová deska 9. října, a ta deska se jmenuje stejně jako pilotní single, to znamená Půlnoční hřích, tak nás začali zásobovat dalším hudebním materiálem a ten nejčerstvější se tady na frekvenci 1 zahrajeme už za malou chvíli. Je to píseň, která se jmenuje Movie Stars, což o to. Písnička se jmenuje Movie Stars, na přebalu singlu je taková ta filmová hvězda na chodníku slávy, ještě je to tak jako parodicky namalovaný, spíš taková karikatura, jenomže potom si přečtete v tom popisku, že nejsou napsáni jako autoři jenom Krištof, ale i Sergej Barakuda, což je český rapper, známý spíš okrajovějšímu publiku. A ta písnička sama o sobě, právě podle Richarda Krajča, není úplně rádiová. Já osobně si myslím, že do rádia patří. Přesvědčit se můžete sami už za malou chvíli. Krištof a Sergej Barakuda a jejich úplná novinka Movie Stars. Zahrajeme vám to na frekvenci 1 za pár vteřin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak to byly Worf a Bittersweet Symphony na frekvenci 1. Za 2 minuty bude 7:45, pátek 21. srpna. Když se podíváme na aktuální meteorologickou situaci, tak pořád platí, že od středočeského kraje, nebo když si vezmete pás od Českých Budějovic do Trutnova, tak tam prší směrem na západ, směrem na východ, aby srážku pohledal. Zdravím kolegu Ondru Albrechta, který jel dneska pracovně do Zlína a bál se, že mu bude pršet na tu práci. Tak v tuhle chvíli neprší, ale za chvilku bude podle všeho, ale bude to jenom taková malá přeprška, což je nic proti tomu, co se přihnalo na střední Čechy a západ Čech. Zejména kolem Prahy, celý středočeský kraj je v červené mapě, to znamená, že tam teďko prší nejvíc. Úplně nejsilnější srážky jsou v pásu od Českých Budějovic směrem k Benešovu. A mělo by se to všechno posouvat na severovýchod, to znamená, že to lízne i Prahu, Mladou Boleslav. Prostě pokud jste v těchto místech, nebo tam míříte, nebo tam jste právě teď na cestě a říkáte si, kdy to přestane, tak asi jen tak ne. Buďte na sebe opatrní. Další zprávy a podrobnosti o počasí už zhruba za 15 minut. Do té doby třeba Nightwork a nebo Pink.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
2: Dám tě rád, i když dělám nechybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Tak to byly Queen a jejich Radio Gaga na Radio Frekvence 1. Za minutu a půl bude 20. hodina. Po 20. hodině třeba Jennifer Lopez a David Guetta. Nebo Belinda Carlisle. A taky Mandraže. A zprávy skáče už za chvíli.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy.
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr.
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu rádi. Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Káťa Vavřínová připravena. Káťa, co je nového?
6: Dobrý večer. Nejsilnější bouřky dorazí v noci. Hip-hop camp na poslední chvíli pořadatelé zrušili a komplikace hlásí D1 a D5. Českem v pátek prochází tlaková níže, která přináší na naše území nebezpečnou kombinaci silných bouřek a vydatného deště. První izolované bouřky se začaly tvořit už během odpoledne v Čechách a nejsilnější z nich se aktuálně přesouvají směrem k Praze. K večeru navíc z Bavorska dorazí hlavní bouřkový systém, píší Novinky.cz. Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip-Hop Camp, který měl začít dnes v areálu Kosmo u Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na Facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. O zrušení akce nevěděla do poslední chvíle ani její mluvčí. Na místě jsou stovky lidí z Evropy. Někteří pouštějí hudbu, jiní v lese kempují. Výluka na železniční spojnici mezi Pardubicemi a Přeloučí komplikuje konec prázdnin a začátek školního roku. Místo vlaků budou ještě celé první dva zářijové týdny jezdit autobusy.
7: Práce doteď omezovaly provoz regionálních vlaků především na Kolínsku, aktuálně se přesunuli na Pardubicko. Autobusy tak budou až do soboty 5. září pendlovat mezi Přeloučí a Pardubicemi. Definitivně výluka skončí až v neděli 13. září. V první etapě do 5. září bude omezen provoz úseku Přelouč Pardubice. Následujících 8 dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín, Záboří nad Labem. Výjimkou zůstávají dálkové spoje, u kterých je potřeba počítat se zpožděním. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: České hokejistky prohrály i druhý zápas na Euro Hockey Tour v Klotenu. Švédsku podlehl národní tým pod vedením nového kouče Briana Idalského 2-4.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: I když má v noci bouřit a pršet, od jihu srážek bude oblačnosti ubývat, teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle ještě bouřky, odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou přes den na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až na 26.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Pozor, dejte na D1 a D5.
8: Dvě osobní auta se srazila v úseku dopravního omezení na 25. kilometru dálnice D1 na Prahu. Okolo se projíždí s opatrností pomalej, ale poměrně plynule. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. 10 minut naberete u nehody osobního auta na 13. kilometru D5 na Prahu. Na dálnici D4 u Jíloviště jsou práce na silnici, kvůli kterým brzdí provoz v obou směrech. Na Prahu je zdržení menší okolo 10 minut, od Prahy je to na minut 20. A 10 minut naberete u nehody na 17. kilometru dálnice D8 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: Krátce po 20. hodině posloucháte Frekvenci 1 s Vojtou Eflerem.
0: Tak jestli to, co je teď venku, je nic proti tomu, co má v noci přijít, no tak potěž koště. To potěž, spíš potěž deštník. No. Potěž pláštěnku. A...
6: ten možná ani nebude stačit.
0: Ano, a třeba u nás doma vypadl proud.
6: Fakt?
0: Takže u nás doma je teď černá hodinka.
6: No,
0: ještě, tak... že my jedeme tady na záložní generátor. Ne, Frekvence 1 vysílá za jakéhokoliv počasí. Skvělou muziku pro vás máme třeba Sombr, jeho novinka My Body Isn't Ready, něco si k ní řekneme za malou chvíli. Taky Elton John, Belinda Carlisle, jak jsem sliboval. No a také jsme tento týden oslavili jedno významné hudební výročí. A netýká se žádného konkrétního interpreta, ale spíš jednoho legendárního hudebního nosiče. I k tomu se dostaneme. Hezký večer.
6: Pěkný večer.

spokojenost v tom, nebo s tím, v čem žijí, to znamená v té schránce tělesné, může být letčem třeba poučný anebo inspirující. Každopádně na Sombro byste se možná byli podívat, letos 16. února vystoupil tady v Praze ve Fóru Karlín a teď jeho novinku My Body Isn't Ready uslyšíte na Frekvenci 1. Užijte si ji.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

To byly Cool and Gang na Frekvenci 1. Posloucháte Frekvenci 1. Když to bylo na Frekvenci 1, je to logické. Spousta lidí si myslí, a představte si, že se s tím pořád ještě setkávám, že v rádiu hrajeme ještě z CDček. Ono to dřív byla taková, řekněme, technická vymoženost, protože dřív se opravdu zakládala CDčka. Moderátor dostal vždycky od hudebního šéfa takový papír, takového průvodce vysíláním, a tam bylo přesně napsáno, jaká ta písnička má zahrát z toho CDčka, a ty CDčka byly srovnaný ve studiu a prostě se vytáhla ta obálka s tím CDčkem, nacvakalo se číslo tracku, pustilo se to, no a pak se to CDčko založilo zpátky. Docházelo k docela zajímavým situacím ve chvíli, zejména tedy ve chvíli, kdy třeba někdo zapomněl založit CDčko nebo je prohodil, a potom byl poměrně velký stres, co se týče toho playlistu, a občas zahrálo i to, co nemělo. Každopádně, proč o tom mluvím? Protože CDčko má narozeniny, přátelé. Nemá je dneska, mělo je před pár dny, 17. srpna. Trošku jsme to opomněli v našem vysílání, je přitom takový zásadní den. 17. srpna 1982 totiž vyšel první CD disk se záznamem hudby. Tehdy to byla úplně revoluce, protože do té doby se hrálo z LPček, ty tak jako hezky praskají, dneska to vlastně všichni vyhledávají, protože ten praskající zvuk LPčka je nenahraditelný. A kazety ty se muchlaly, trhaly a prostě to bylo takové, řekněme, ne úplně komfortní. No a CDčko tehdy způsobilo v hudebním světě revoluci. To první CDčko, které vyšlo, bylo od ABBY. Bylo to album The Visitors. Takže ABBA byla tehdy průkopnickou kapelou, která jako první vydala hudbu na CDčko. Máte doma ještě nějaký CDčka? A pokud ano, stejně jako já, máte si je na čem přehrát? Já už totiž ne. To je zvláštní.

0: Posloucháte Frekvenci 1, páteční večer, možná právě teď sedíte doma, třeba u kávy, pokud pijete takhle pozdě večer kávu, anebo u sklenky dobrého vína a říkáte si, tak bouřky jsou tady, zítra bude trošku chladněji a možná bude ještě pršet anebo bouřit, ale v neděli už má být hezky, mohli bychom vyrazit na výlet. Pokud nemáte inspiraci na výlet, tak inspiraci snadno najdete v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát vás Jani s Mírou vezmou do Chrastavy a okolí a potom do Krištofova údolí, což je taková vesnice v Jizerských horách, plná nádherných roubenek v kopcích. Snadno se tam atmosférou přinesete o několik desítek let zpátky. V Chrastavě můžete zajít třeba do hasičského muzea s historickými stříkačkami, zavítat ke středověké kůry a vydat se také k hradu Hammerstein. A právě tady narazíte na opravdovou raritu, transborder, jediný svého druhu u nás.
1: Takzvaný gondolový most je to upravená lanovka, která slouží k dopravě přes řeku. Je to vlastně kabinka, která je zavěšená na takových lanech a ty si do ní naskočíš.
2: Takže pro přepravu lidí.
1: No, ale ty přepravuješ se sama.
2: Musíš se takhle táhat.
1: Musíš se táhat. Jsi vlastně v té kabině a přepravuješ se na druhou stranu. A je jediný v Česku, jediný na našem území.
2: Transborder.
1: Druhý v Evropě. Jsou jenom dva v Evropě a jeden z nich je právě tady u Hammersteina, u Machnína.
0: No a potom už šup do zmiňovaného Krištofova údolí. Ostatně Míra to tam zná jako své boty.
1: Já jsem tam strávil hodně času, dokonce 2 léta jsem tam bydlel, byl jsem tam na brigádě, pracoval jsem
2: Nekecej.
1: Tam.
2: Nekecej, a co jsi tam dělal? A
1: pracoval jsem v hospodě v podstatě.
2: Tam, jako pomocná síla.
1: Tam býval dřív minigolf, teď už tam není teda, tak tam já jsem pracoval a bylo to tam super.
2: Třeba jako student, jo?
1: Jako jazz jsem pracoval.
2: Ale některý fóry se dost nabízí.
1: Je třeba, když ti tam přišel dopis, to bylo ještě v době, kdy chodili dopisy, tak když si měla napsat Krištofovo údolí, tak se to tam většinou nevešlo, takže všichni psali Krištofovo úd. Což bylo taky super. A ono se to vědělo, že jo, tak se to psalo ze srandy.
2: Krištofovo úd s tečkou. No, to je dobrý, tak to je fakt vtipný. Která ti psala?
1: Většinou z úřadu, že?
0: Další epizoda podcastu Jana a výlety na míru, kde vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do Chrastavy a do Krištofova údolí, je už teď na všech tradičních podcastových platformách, třeba YouRadio Talk a samozřejmě také na webu frekvence1.cz.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a sobota bude oblačná až polojasná. Naměříme 22 stupňů. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 vítá Kateřina Vavřínová. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která pohonu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
2: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat je, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
1: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.
3: Krátce po 21. Hezký večer s Frekvencí 1. Je pátek 21. srpna, ať už jste kdekoliv, míříte kamkoliv. Doufám, že vás ten déšť, co nás teďko častuje, nebo bičuje, to je to přesnější slovo, bičuje, že vás nějak neomezuje a dorazíte do svého cíle v pořádku, ať už jdete pěšky, nebo nedej bože, jedete v té slotě na kole, anebo třeba autem. Budu vám k tomu pěkně hrát. Mám pro vás spoustu skvělé muziky. Jednu písničku, kterou pro vás budu mít zhruba za 4 hodiny, okomentujeme trošku podrobněji. Je to novinka od jedné velmi mladé hudební naděje. Na to, jak je mladá, už má docela solidní zářez na pažbě, jak se tak obecně říká. No a také vyrazíme na radiokemp, protože příští středu nás čeká poslední radiokemp, tak si k němu něco málo řekneme. Hezký večer.

Posloucháte Frekvenci 1, před námi je další hudební laskomina dnešního večera. Začneme ale u filmu. Když se řekne jméno J.J. Abrams, a možná třeba znáte i jeho filmovou produkční společnost Bad Robot, tak možná někomu z vás na hlavě vytane film Super 8, geniální film z 80. let o dětech, které se potkají s mimozemšťanem, takový trošku ostřejší E.T. Já ten film miluju. Možná si vzpomenete i na jeho Star Wars, nebo na seriál Lost, na kterém se podílel, tedy Ztraceni, anebo na Mission Impossible, filmovou. Tam měl J.J. Abrams taky prsty. My se ovšem teďko J.J. Abramsovi věnujeme z jednoho prostého důvodu. J.J. Abrams dal kromě skvělých filmů a seriálů tomuto světu ještě další věc, která stojí za zmínku. No věc. Dceru Gracie Abrams, která možná to tak vypadá, že si vyšlapala cestičku v pop music po zádech svého slavnějšího tatínka, ale není tomu tak. Ona opravdu začala vystupovat po barech, začala skládat písničky a, jak se teď moderně říká, organicky scháněla své publikum. Kam to dotáhla třeba až ke spolupráci s Taylor Swift, protože píseň Us, kterou Taylor Swift dala dohromady, dokonce byla nominována na cenu Grammy. My si teď od Gracie Abrams zahrajeme její novinku. Jmenuje se Minibar. Vemte si z něj, co chcete.

Jak den co den před 18. hodinou zpívají velké hlavy, tak už jdeme do finále. A je to tak vážení, protože nás čeká poslední radiokemp v této radiokempové sezóně. 7 už je za námi. Jeden byl lepší než druhý, zatím jsme s Janí Knížkovou byli na 3 a ten 4. nás čeká právě příští středu. Rádi se s vámi uvidíme v tom finále radiokempu v Hrádku nad Nisou v kempu Kristýna. Loni tam byli Lubka s Mírou a říkali, že to byla úžasná záležitost, nádherné prostředí, skvělí lidé, báječná hudba, úžasná atmosféra. Prostě přesně to, co si vytvoříme, to tam budeme mít. A přesně tak, jak jsem říkal před malou chvílí, to bude, bude to skvělé. Kromě toho, že tam budeme my, tak samozřejmě tam budou naši kolegové, kteří se postarají o zábavu během celého odpoledne. Vy budete moci poslouchat živě z radiokempu naše rádiové vysílání, abyste viděli, jak takové rádiové vysílání vzniká. No je to takový... No, sami posoudíte. Ne, že bych to chtěl hanět tu naší práci, ale je to prostě na pohodu. Kor na těch radiokempech. A ještě to ozvláštníme. Po druhé letos s námi dorazí Miloš Pokorný. A přímo v kempu Kristýna si zahrajeme speciální radiokempovou verzi jeho kvízu Sestřel Miloše. Takže pokud byste chtěli porazit Miloše, tak říkajíc naživo, nebo se nechat porazit Milošem, tak říkajíc naživo, tak určitě dorazte. No a protože radiokempy jsou i o hudbě, tak kdo vystoupí na Kristýně v Hrádku nad Nisou? Marpo to bude. Pokud jste byli loni v Oseku, víte, že to bude stát za to. Těšíme se na vás.

0: is treasured. So please, just don't let me go. Posloucháte Frekvenci 1. Hezký páteční večer vám přeju. Pokud jste neslyšeli naše dnešní odpolední vysílání s Janí Knížkovou, tak vězte, že začala okurková sezóna. Jako ne, že by nebylo o čem, ale okurková sezóna v tom pravém slova smyslu. Už jsme opravdu v období, kdy místo ahoj, jak se máš, říkáme, nechceš okurku nebo nechceš cuketu. No a proto jsme společně s vámi dneska odpoledne řešili, jak s okurkami nejlépe naložit. Pojďte si to poslechnout.
1: Frekvence 1 a okurkové vysílání.
0: No, spíš okurková sezóna.
1: Okurková sezóna.
0: Není moc o čem teďko, že?
1: Hele, píše nám tady Ota. Vyzkoušíte okurkovou polévku.
0: To já nemůžu.
1: Jí se za studena.
0: No, ale to já nemůžu. Jako gazpáčo mi nevadí, a to je rajčatový a paprikový, že jo? Ale prostě okurkovou polívku já prostě nějak nedávám.
1: Ale on je to dost podobný tomu, co jsi jako trošku říkal. Okurky, bílý jogurt, česnek, kopr, citronová šťáva. Je to osvěžující polévka, nemusí se vařit.
0: Já vím, ale
1: to jako rozemeleš vlastně.
0: Ono je to takový, jako je to polívkový, kdežto ten salát, jenom když si to tím ochutíš a neplave to v tom, tak to je něco jiného. No.
1: Jinak tady v těch SMS-kách se samozřejmě vracíte k té klasice. No. Což je ocet. Jak je to ten poměr? Myslím, že 5-3-2. No, jak to je? No, 5 lžiček octa? Ne. 500
0: já mám poměr PCH podle chuti.
1: PCH?
0: No,
1: podle cuti.
0: Takže nějaký poměr

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Penze by měly být od ledna vyšší o 300. Fotbalový kouč plzeňské Viktorky Martin Hyský končí a v sobotu ojediněle zabouří. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Letošní produkce základních obilovin dosáhne podle agrární komory 6 milionů tun. Meziročně je to o 17,5% méně. U řepky produkce klesne zhruba o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí zejména sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na agrosalonu Zeměživitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal.
2: Co ovlivnilo výnosy a celkovou sklizeň obilovin? Je to kombinace jarního sucha, březen, duben prakticky nepršelo, nejslabší srážkový úhrn od 60. let, tedy od doby měření Českým hydrometeorologickým ústavem. K tomu jarní mrazy, několik vln veder, červen až prakticky srpen, takže to určitě nepřispělo, řekněme, k nějaké dobré kondici porostů a potom k celkovým výnosům.
1: Za pozitivní ale prezident agrární komory označil průběh žní, který byl bez komplikací. Britský princ Harry, Elton John a dalších 5 žalobců musí zaplatit deníku Daily Mail náklady 9,5 milionů liber spojené s jejich neúspěšnou žalobou, informovala agentura AP. V písemném rozhodnutí soudce uvedl, že částku musí uhradit do 28. srpna. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.
3: Káče, děkujeme za zprávy. Krátce po 22. hodině. Ještě hodinka před námi. V ní spousta skvělé muziky, třeba Mirai máme, Imagine Dragons máme, Naději od oceánů máme. Připomeneme si, kolik peněz je v posledním slově, jak to dneska odpoledne dopadlo. No, já vám řeknu rovnou, že to nepadlo, ale aspoň ten tip, co dneska odpoledne padnul, vám může inspirovat k tomu, že tato slepá ulička už byla prozkoumána. Další poslední slovo budeme hrát po víkendu v pondělí ráno, jak jste zvyklí, ale kolik tam je peněz a jak zní věta, to si připomeneme. Nicméně, bude to i o hudbě. Mám pro vás jednu skvělou novinku od Olivie Dean. Pokud netušíte, kdo je to Olivia Dean, tak vězte, že je to taková mladá britská naděje, a ve svém útlém věku by se skoro chtělo říct, že už teď živoucí legenda. Vysvětlím za malou chvíli. Hezký večer.

v roce 2023 vydala debutové album Messy. Ano, v roce 2023 a už teď je legenda. To získalo totiž velkou chválu kritiků a bylo nominováno na prestižní britské hudební ceny a je ceněná hlavně pro chytré a emotivní texty, jemný hlas a velmi elegantní živá vystoupení. A elegance dneska chybí, co si budeme povídat. Tak tady máte jednu elegantní novinku od Olivie Dean, jsou Easy to Fall in Love. Užijte si ji.

0: Posloucháte Frekvenci 1, hezký páteční večer vám přeju. Celý tento týden se bohužel v posledním slově nezadařilo, ani dneska odpoledne. Takhle to znělo.
1: Dobrý den, telefon Verča.
0: Verčo, zdravíme a nabízíme 35,5 tisíce korun za poslední slovo.
1: To by byla úplná paráda.
0: Máme tady větu Petry Hřebíčkové, herečky, stačí jedno jediné slovo. To správné, samozřejmě peníze jsou vaše. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
2: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Řekla bych knihu.
0: Bohužel.
1: Škoda.
0: No, sami jste slyšeli, že dnešní odpolední tip bohužel také nevyšel. Nicméně poslední slovo má tu úžasnou vlastnost, že i když se nezadaří, tak to přinese něco pozitivního. 500 korun navíc. Takže po víkendu, až si všichni odpočineme a budeme nad tím přemýšlet trošku hlouběji, jaké že to správné poslední slovo je, v 7 ráno nebo po 7 ráno u Lubky a Míry můžete vyhrát už 36 tisíc korun. Budeme vám všichni držet pěstí.

0: Na frekvenci 1 Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, nádherná věc, spousta nádherné hudby nás čeká ještě do 23. hodiny, třeba Melanie C nebo opět Radeček společně s Eli. Víceméně je to všechno z našeho dnešního společného putování pátečním večerem. Děkuju vám, že jste byli s frekvencí 1 a že dál budete s frekvencí 1 a že si s námi užijete i celý hezký víkend a že se po víkendu opět v pondělí ve 2 uslyšíme společně s Janí Knížkovou. A nebo pokud se neuslyšíme, tak se uvidíme příští týden na posledním radiokempu frekvence 1 v Hrádku nad Nisou v kempu Kristýna. Mějte hezkou noc. V pondělí odpoledne naslyšenou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Neříkejme tomu selhání. Neříkejme tomu zrada.
2: Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a sobota bude oblačná až polojasná, naměříme 22 stupňů. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 vítá Kateřina Vavřínová. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která pohonu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
3: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
2: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Penze by měly být od ledna vyšší o 300. Fotbalový kouč plzeňské Viktorky Martin Hyský končí a v sobotu ojediněle zabouří. Naměříme 22 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělků či počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Letošní produkce základních obilovin dosáhne podle agrární komory 6 milionů tun. Meziročně je to o 17,5% méně. U řepky produkce klesne zhruba o čtvrtinu na 773 tisíc tun. Za poklesem stojí zejména sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Kvalita zrna je ale i přes nepřízeň počasí nadprůměrná. Na agrosalonu Země živitelka to řekl prezident agrární komory Jan Doležal.
3: Co ovlivnilo výnosy a celkovou sklizeň obilovin? Je to kombinace jarního sucha, březen, duben prakticky nepršelo. Nejslabší srážkový úhrn od 60. let, tedy od doby měření Českým hydrometeorologickým ústavem. K tomu jarní mrazy, několik vln veder, červen až prakticky srpen, takže to určitě nepřispělo, řekněme, k nějaké dobré kondici porostů a potom k celkovým výnosům.
2: Za pozitivní ale prezident agrární komory označil průběh žní, který byl bez komplikací. Britský princ Harry, Elton John a dalších 5 žalobců musí zaplatit deníku Daily Mail náklady 9,5 milionů liber spojené s jejich neúspěšnou žalobou, informovala agentura AP. V písemném rozhodnutí soudce uvedl, že částku musí uhradit do 28. srpna. U fotbalistů Viktorie Plzeň skončil trenér Martin Hyský. Vedení západočeského klubu ho odvolalo po čtvrteční porážce 0-3 v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče Viktoria oznámí v nejbližších dnech, uvedla na svém webu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměříme 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Do senátních voleb půjde nejméně kandidátů od roku 1998. FIFA potrestala Argentinu za incidenty během světového šampionátu a sobota bude oblačná až polojasná. Naměříme 22 stupňů. Od mikrofonu vás na Frekvenci 1 vítá Kateřina Vavřínová. K senátním volbám bylo letos podle informací České tiskové kanceláře z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horní parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. S teplými měsíci se častěji stává, že lidem domů vletí netopír a nemůže najít cestu ven. Média taky psala o rodině, která pohonu na tohoto letouna skončila v péči doktorů. Viceprezidentka komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans řekla Frekvenci 1, že na netopíry opravdu není dobré sahat.
2: Pokud netopír vletne do místnosti, tak je nejlepší na něj ze začátku nesahat, otevřít okno, odhrnout záclonu, zhasnout a nechat jej, aby vyletěl sám z okna. Pokud toto nelze, opatrně s ním manipulovat způsobem, že si vezmeme silné kožené rukavice, aby nás nemohl kousnout, rukavice, které neprokousne, a opatrně jej vyneseme ven a necháme ho odlétnout. Pokud je netopír zraněný, kontaktujeme záchrannou stanici.
1: Netopíři mohou přenášet vzteklinu, přičemž nemusí člověka vyloženě kousnout. Stačí kontakt s jejich slinami. Na dálnici D1 nedaleko Klimkovic na Ostravsku začne v sobotu oprava dvou souběžných mostů přibližně za 42 milionů korun. V každém směru zůstanou v provozu dva jízdní pruhy. V době přítomnosti stavbařů bude ale provoz zúžený a snížená povolená rychlost. Mezinárodní fotbalová federace uložila Argentině vysoké tresty za incidenty během mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Záložník Leandro Paredes si za potyčku po prohraném finále se Španělskem nezahraje 10 reprezentačních zápasů. Obránce Nahuel Molina 7. FIFA to uvedla na oficiálním webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu bude převážně oblačno až polojasno, místy čekáme déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky, odpoledne budou srážky ustávat a oblačnost se začne protrhávat. V Čechách teploty dosáhnou na 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 21 až 26 stupňů. Tolik přehled zpráv, naslyšenou opět za hodinu.